0: to lásko, vážne, relý poslední.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Dnes se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc opět vrátím k historii Porty. Budeme samozřejmě poslouchat portovní muziku a především z její historie do roku 1989. Tentokrát se v pořadu Na cestě víc zaměřím na autorskou tvorbu. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Jen pro osvěžení. První ročník Porty proběhl v roce 1967 v Ústí nad Labem a pardubická stopa, která zahrála úvodní zelený pláně, získala druhé místo v trampských sborech. V následujícím roce v autorské soutěži budovala poslední míle Mickeyho Rivoli, kterou zahrají pochopitelně Hobous.

70. letech se Porta neustále stěhovala. V 74. ve Svitavách získala autorskou Portu písnička Kamarád Honzy Nedvěda. Poslechneme si ji ale v nahrávce z Porty 75 v Třebíči, kdy se kapela Toronto už musela přejmenovat na Brontosaury.

Za kamarádem se umístila Rusa na kolejích Vabiho Daňka, která se o mnoho let později stala v anketě posluchačů tramskou písní století. Poslechneme si ji v podání kapely Vabiho Daňka Rusa z roku 74.

A teď už pojďme slavit 10. výročí Porty, která se v roce 76 nakrátko vrátila do Ústí nad Labem. Poprvé se tady udělovaly Porty zlaté. Dostali je Jan Čapek, Kristiák, Jaroslav Velinský, kapitán Kit, Mirek Kovářík a kapely Hobous, Krajánci, původně to byli Taxmeni, Pacifik a Zelenáči. A taky to byla moje první velká Porta. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si z ní poslechneme Kidovu skladbu No to se ví v podání Krakatitu.

Ještě jsem objevila mezi nahrávkami z 10. Porty jednu perličku. Budou to trapeři s Robertem Křesťanem a Pálca Petržela dokonce dostal čestné uznání. Takže v pořadu Na cestě právě teď trapeři, Kecavej ďábel a já z roku 76.

To byla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písnička olomoucké kapely Dostavník, se kterou se pomalu přesuneme do Olomouce, kde Porta našla útočiště v letech 77, 78 a 79. Hrálo se v narvané hale na Šibeníku na dvou scénách před brankami proházenou a diváci i zvukař se otáčeli. Tenkrát zjevením pro mě byl třeba gotwaldovský AG Fleck.

Olomouci se hrálo všude, ve městě, v parcích, u kašen. A byly to jedny z nejpěknějších port s úžasnou atmosférou, ale nejenom pro mě. Třeba tramský kalendář v armáďáku, ten mám před očima jako film. Z Olomouce se pak porta opět přestěhovala, tentokrát do Sokolova. Tady autorskou portu získala písnička Nádraží. Jen.

Porta nejprve začínala na výstavišti, ale záhy přestávalo stačit, přestože v pavilonech bylo skvělé zázemí pro recitály, výstavy nebo noční country bály. Hrálo se venku a na nedělní dvoraně bylo už kolem 7000 diváků. V pořadu Na cestě si teď poslechneme Stiskání bratrů Ebenu.

Návštěvníků Porty přibývalo a tak v roce 1982 následoval přesun na Lochotín, kde na Dvoraně už bylo diváků 10 tisíc. A bylo natočeno taky první živé LPčko Porta 1982. Žalman vystupuje poprvé se Spolem, Pavlína Jíšová, Tonda Hlaváč a malý Vítek Zícha, který zpívá Dylanovku Zlej a krutej déšť, při které začalo hodně pršet. A další rok opět. Nahrávka pochopitelně neexistuje a nabídnu místo toho signál kouřovej.

Autorských port bylo uděleno několik. Třeba Robert Křesťan získal autorskou portu za panenku a pak další rok ještě za podobenství o náramcích.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc a proto nemůžu vynechat ve výčtu sportovních ocenění Olomouckou plyharmonii, která se stala už v roce 81 držitelkou interpretační porty. A Karel Plyhal získal pak autorskou za akordy o dva roky později.

0: zahrát třeba se mají.
1: Porta se stala fenoménem své doby. Plzni se usadila až do roku 1989. Dostala se do televize, filmového týdeníku, vysílalo se živě mikrofórum, vznikl pořad Radioporta, který jsme poslouchali z tranzistoráku pověšeného na smrku. Časem se na Portě obnovila i cena diváku. Tu získali třeba Samsonovi máci s Jarmilou Koblicovou. Poslechneme si Laciné vinu.

muziky, zážitků, vzpomínek, přátelství z této doby je hodně, ale čas vyměřený pořadu Na cestě už pomalu vypršel. Nahrávky z velké části pocházejí z archivu Petra Beneše. K návštěvě doporučuju i webové stránky porta-lochotin.cz, které postupně doplňuje dlouholetý dramaturg Porty Michal Jup Konečný. Závěr pořadu bude patřit Spirituál kvintetu, který byl součástí Porty téměř od začátku. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková. Chci sluncem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes se za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
6: A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadujou se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.

0: Začínáme vysílat naplno, teď vytáhneme něco z archivu na přání Pavla Nového v Humoriádě.
1: No, můj kůň je vyloženě pan Horníček, protože velký mistr improvizací a měl takovou hůlku, chodil na starý kolena s hůlkou, ale ta byla dutá a tam měl panáka s libovici nebo whisky. Taková hůlka první záchrany.
0: Po posledním.
1: On to používal dost často, jo. Takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
0: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. No, pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v hledišti. Prostě, když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že a tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti. Tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetu, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po prérii a ty bitvy s Indianama, to on četl na takový ten mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda, jo. No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový. Já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka. To mě bylo kolik, 23 let. Tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bormann, tak nějak. Borman to nebyl, to byl jiný. To byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. Že... No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál se stromem. A tím dal povel absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po prérii, taková parta zálesáků, já tam šel jako malý Martin a se mnou v těch majovkách je vždycky ten tlustej a ten dlouhej. To dlouhýho hrál Karel Pavlík, blahé paměti už musím říkat, a toho tlustýho Pepík Hlinomas rovněž blahé paměti. A šli jsme a na scéně se potkáváme s druhou partou, velice slavnou, tam byl Old Shatterhand, Vinetu a další. Zase jejich kolektiv takový, aby se řeklo. A my jsme se seznamovali, oni mě představovali, říkali, to je ten malej Martin, co jde na medvěda nožem a takhle. Protože já jsem se mstil na medvědech, který mě sežrali maminku a sestričku, jo. Tak jsem podal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak jsem ho propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand, Vinetu, podávali mě ruce, tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne, pozor, šošoni na koních, rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koních. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koně nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechový zvuk, no ten kovový mikrofon, že to nebylo jako tady šestometový. A dřív než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koních, rychle pryč, jo, tak Pepík Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ano, tak...
1: Tady naštěstí, kdo nepíše na stroji, tady nemáme ani stroj.
0: Ano, mám plechový mikrofon už taky nekrytý.
1: Můžeme taky... takhle, jestli to... Je to ono?
0: To je já tak nevím, jako v peřinách, když by běželi koně.
1: V peřinách.
0: Ty jsi byl někdy u toho, když ruchaři pracovali při natáčení rozhlasové hry nebo něčeho takového?
1: Rozhlas moc ne, ale ruchaři dřív se to dělalo na posynchronech tyhle věci, takže v takzvaném studiu Moskva na Barrandově, to byl takový dřevěný barák, kde byly dvě veliký studia, ano. Kde se vždycky ta smyčka a to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadí správně na tu hubu a tak je to takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky, třeba zakašli nebo prdni si. Takový, to se tam doplňovalo.
0: Ano.
1: No, nenapadá mě nic jiného.
0: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to? Ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
1: Jo, takhle.
0: Víš, jak to udělali?
1: Jak?
0: Koupili obyčejnou husu v supermarketu.
1: A do ní
0: do ní nože.
1: A co s tou husou potom? Kdo ji upek?
0: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení scháněl potom,
1: po huse.
0: Kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože netušili, že je to živý materiál.
1: No, tak řekli, že měla, že splesnivěla a vyhodila se.
0: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka, můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na syna lovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
1: to. Člověče, v ložnici, to mě zajímá. Malo.
0: Jo, tyhle dva.
1: No, takový vzpomínky.
0: 731, 800, 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem
3: Humoriáda.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový naším hostem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím.
4: Dobré poledne, hrázného. Porybné je jiná funkce.
3: Pardon.
4: Porybné je rozdává pokuty, hrázný se stará o pitnou vodu.
3: Super, tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
4: Bčko, jo, tak hurá do ložnice.
3: No super, mě už se za dlouho nestalo.
2: Děkujeme a jdeme za dalším, dobrý den.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Nový, dobrý
4: tam
5: den,
4: Karviné.
5: Vám Patriku a hlasuju pro Bčko.
2: Dobře.
4: Výborně, děkujeme do Karviné.
2: Ano, taky tedy hlas pro ložnici, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
4: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
4: Dobře. Bčko.
2: Ložnice opět,
4: ložnice vyhrála
2: to téma
4: asi.
2: Láká, ano. Ještě ano. Někdo, dobrý den.
7: No ahoj kluci, Bčko.
4: Ahoj Bčko,
2: dobře, tak
4: výborně.
2: Jo, tak to bude tedy Bčko. Opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček, vrháme se k šuplíčku, kde je Vašek Vidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blanerovičová a scénka nazvaná V ložnici.
8: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
9: Jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.
8: Já taky.
9: Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat.
8: Určitě.
9: No? Já jsem vás měla ráda už jako malá holka.
8: Tak to vám teda pěkně děkuju.
9: Jste totiž chlap. No víte, jak se říká, podle nosa poznáš...
8: Vidru.
9: No? Co kdybychom si potykali? Říkej mi, Iveta.
8: Vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když jste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali. Ano, jeden, pojďte.
10: No beze všeho. Tak, miláčku, co kdyby jsme na to hnedka hupsli?
9: Tak já jsem nějaká matrace.
10: To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
9: No potřeba, co
10: tak to nechej a hrej. No. Jeď, kam?
9: Jeď.
8: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát.
10: Hrát, jasně. Beze všeho, samozřejmě.
9: Jak beze všeho? Jak beze všeho? Oslíkání tady přece nebyla řečné.
8: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
9: Já nehraju žádného obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
10: Ale já jsem o žádném obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
9: No, ale myslel jste si na to.
10: Já na to myslím pořád.
8: Tak co teď? Prosím vás, máte tam tu postel. Upíhli do toho perochu, nebo tam mezi vás vlítnu.
9: Uhně to, pane Vidra.
10: Miláčku,
9: no?
10: Co kdyby jsme na to hnedka hupsli?
2: Jestli k tomu hopsnutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty jsi
4: že se na to hupsli.
2: To asi taky někdy děti máš. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál ses toho někdy?
4: Větší trapasy neznám.
2: Neznáš.
4: Například...
2: Je to tak stresující, že se ti ani nechce
4: ten... Nestresující to není, teda ne? Zase je to úplně ne? Ne, ale třeba v jednom klipu Marie Rotrový, která ty písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
2: Ano, ano.
4: Tak tam jsem uléhával s Marií Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to ji nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
2: Že jsi byl v posteli s Marií.
4: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
2: Ano.
4: A my už se těšíme, protože to bude...
2: Že budete točit novou verzi klipu.
4: Ne, to ne, asi, to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
2: Jo, jo, jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
4: Ne, ne, ne, ne? Ten bude taky mít jako kulatiny.
2: Ho. Jo, tak...
4: Režina to budeme my všichni.
2: Jo, bude to improvizační večer.
4: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
2: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
4: Jeden den.
2: Jo,
4: jeden den.
2: To zvládli.
4: Bylo to v takový vile nahoře na Barrandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
2: Ano, ale je.
4: Ale... Viděli jsme se akorát už snídaně, ale ta byla už až v poledne.
2: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
4: To nevím, to se jí chci zeptat právě.
2: Tak se jí zeptej na tom večeru.
4: Jestli
2: si to pamatuje vůbec všechno.
4: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A
2: jaký jsi byl milenec?
4: Jestli se to dovím, tak to pak tady řeknu.
2: Jo, dobře, tak se těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
4: Až v září, a teď auzerech hned nevím přesně datum.
2: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
4: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
2: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
4: Stella, to je silný kalibr.
2: Takže Ačko, Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko, Stella Zázvorková, píšete humor, mezera A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04, nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Haló, haló.
1: Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanarovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
2: Zdravím, tady je Petr ze Zdounek.
0: Odkud?
1: Ze Zdounek.
2: Zdounek.
1: Ano.
0: Zdounek.
2: Já jsem
0: to měl jako Hezounek.
2: Ze Zdounek. Už tu dlouho jste nebyl, že, Pavle?
1: Tady, na návštěvě.
0: No jednou za měsíc.
1: Tak to tak vychází. To tak vyjde, no.
2: Já jsem to neslyšel teda, no.
0: Aha.
2: Takže já bych si dal Stelinku, no.
0: Stelinku, dobře, děkujeme.
1: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon, sem do studia.
3: Dobrý den, Breno z Martina.
1: I vám?
0: Hezky, a i ze Slovenska přicházejí naše hlasy.
3: Ano, a hlasujem za Bečko a pozdravujem poslucháčov a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám.
0: A my vám prajeme tiež na Slovensku všetko dobré.
3: Ďakujem pekne, nech sa darí.
1: Áno, i vám. Ďakujeme. Další telefon.
4: Dobrý den, vás zdravím, Tomáš Hrabová, Šumpersko.
0: Šumperk, výborně.
4: Šumperk, moc zdravím pana Novýho, chtěl jsem se ho zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem.
0: Krásný
4: motor. Jestli si vzpomínáte.
0: My jsme mu jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací značku. To bychom neodmontovali tak rychle. Ale čuměl jako vrána.
4: Ale nemá chybu. Já, když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
0: Jo, výborně.
1: Ano, je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
4: Nebudu zdržovat pokračování. Bečko.
0: No koho jste zvolil? Bečko?
1: Ne, Ačko, pokračování. Václav Vidra a Iveta Blanarovičová. Ještě někdo přidá bod?
0: Hala.
5: Hezké odpoledne, oba vás tam
0: zdravím.
5: Tady posluchačka z Jesenických podhůří, z Jesenického podhůří.
0: Hezky.
5: A Cibečko.
0: Dneska to je samej východ, člověče.
1: Stela Zázvorková to vyhrála. Zase
0: vyhrála
1: změna.
0: Stela Zázvorková.
1: Mají ženy smysl pro humor?
6: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopíme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek s mašlí? Je to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát. Já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podivnou.

0: vážený Švande, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaní, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál, teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku, nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně. Čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lip. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho drepky jsem měla přivázané na nitce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha-ha! Zavzbala jsem na něho ze svého úkrytu. Ha-ha!
1: Hodně vysoký úkryt, aby se tam zcela vešla.
2: Byla mladá.
1: Jo, byla mladá.
2: Po hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské žertíky?
1: Ne, naštěstí ne.
2: Naštěstí ne.
1: Naštěstí
2: není
1: ne.
2: Ten typ. Ty?
1: Ne, taky ne.
2: Ne.
1: My se doma bavíme něčím jiným. Dříve jsme se bavili teda úplně něčím jiným.
2: Ano, to bychom se vraceli k ukázce číslo 2.
1: Do té ložnice. Ano. No a my to dělali teda nejenom v ložnici.
2: Dobře, tady to stačí.
1: No a tak nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat.
2: Ano, takže vtipky doma, ne? Ty si užíváte vlastně v práci, v divadle,
1: no,
2: s kolegy.
1: No, býváme vtipný jinak.
2: Jo. Mění se ty vtipy mezi kolegy za ta léta? Jsou už recese jiné? Takových těch osvědčených kolegů, jako je Lábus, Dejdar a podobně.
1: To je furt stejný.
2: To je furt stejný.
1: Je furt stejný a furt to baví.
2: Jo, je i vás.
1: Jo. Ano, ano.
2: Jo.
1: Jo, jo. My to máme furt stejný.
2: Já mám pocit, jak Jirku znám, Lábus se odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
1: zmoudřel?
2: No.
1: To je kravina.
2: Jirko, zdravíme, snažíme se.
1: On to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
2: Dobře, takže vyvádí, co v poslední době vyvedl?
1: No, vlastně nic. Je to furt to samý. Ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
2: Jo. To je na Silvestra, až vysílat.
1: No, ani to ne.
2: Ani to ne, až
1: ani
2: takhle.
1: To ne.
2: Až takhle odvážné to bylo.
1: Ne, odvážné to nebylo právě. Proto odvázané.
2: Jo, jo, jo. A Martin Dejdar teda, když už jsme u toho a zmínili jsme ho. Tak...
1: No, to jsme dlouho už neviděli. On furt někde něco má a on hraje teďka v jiných představeních než já, takže my se vlastně ani v divadle moc nepotkáme. On má takový představení, kvůli kterému si po letech koupil stepařský boty, začal vzpomínat, jak dělal zpívání
2: učitele
1: v dešti.
2: Učitele tance.
1: A učitele tance a zpívání v dešti v Karlíně a tak a to dělá s paní Petkovou Swing.
2: Mm-hmm. Tak jo, tak ho zdravíme, taky to byl nedávno v Mariádě a vám teď dávám možnost vybrat si Stella Zázvorková nebo co kdybychom dali Pepu Náhlovského z toho seznamu.
1: Výborný nápad. Jo. Pepa je taky k nezastavení.
2: Takže Stella nebo Josef. Zázvorková nebo Náhlovský. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět 731 800 900 přímý telefon do studia pro hlasování a výběr nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Nám už se to tady trochu rýsuje. S Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně, zkuste přidělit ještě bod. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím. Tady Magdalena Hradec Králové. Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
5: Můj rod ze západních Čech.
3: Děkujeme
5: je
3: za
5: to odpovědi. Široký. Domažlice Klatovy.
3: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte halo, u nás.
6: No, dobrý, já tady Vojta z Plzně.
3: Ano.
6: Já prosím, zdraví pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás hrozně litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval vám pomohl proti tomu Vyskočilovi, když ho má rozdělat.
5: Škoda, že jsem to
3: velké
5: nevěděl.
3: Sedlo, ano.
6: Tak.
3: A co volíte?
6: No, i když on dělá judo, ne, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale to je jedno, ale chtěl by jsem Ačko.
3: Ačko?
5: Do toho jsem se chtěl zeptat. A Čapa je u vás dobýho.
3: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
5: Koledníci.
7: Dobrý, Pepíku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak, bo to otřem trošku,
8: jsem stejně strašně rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pak v obě můžou být použitelný.
7: Ne, dobrý, ne. Já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
9: Ale já mám kladný, protože právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. To jsou opravdu anděle.
8: To je pravda.
9: No já, z kolika já už jsem chodil.
7: Dobrý, prostě.
8: On už šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii.
9: Mě byla lapata, kam by si šel s patou?
7: Na patologii.
8: To daleko dotáhne. No.
9: Ale když se mě ale ptáš mě, na ten vztah k ženám, jo?
8: Ale mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je, že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
7: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická se, dvojice
9: jsme se teda,
7: s Kutkem?
9: Na rovinu ti řekneme, my jsme se potkali, tomu bych nevěřil. On byl muzikant, já taky jsem byl takový divný. Takže jsme se jim taky dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, pak nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obrácení jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
8: Já dělal toho Lojzíka.
9: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
8: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
9: No, no neprohodili, ne, máme to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
7: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
9: No, Velikonoce, tak
7: to je taky zajímavý téma.
9: To je
7: pojďme, téma. Choroby jsme probrali, probrali jsme vaše začátky.
9: Paní má tamhle vajíčka.
8: Prosím tě, nech to je paní, to si paní přinesla a...
9: Schovejte nějaký.
7: Pepíku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě no, na Krušnohorsku?
9: My jsme tam Krušnohorci, my máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy, na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně co jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlejí a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli takzvaní kuřáci. Ty, co si vykoledovali čunky, husy, to byli čuňáci.
7: Husy, to byli husáci.
9: To byli husáci, ano. Je to svátek se 70. letech u nás nesměl slovy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
5: Špenát jsem měl předevčírem?
3: Ano, stavil jsi už dopředu.
5: Ne, no, no. Předvečer. To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
3: Ano, ano. Zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
5: To se mi netýká nic. Co dál?
3: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
5: Brosková zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládová.
3: Dobře.
5: Jak říkala naše babi, čekuládová.
3: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhlovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkáme už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pavel Nový, Patrik Rozenal ve studiu v nabídce, Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubílková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky.
1: Zklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polivačky? Zažil jste někdy?
4: No já mám na to právě na ty Velikonoce mám takový dvě smutný jako vzpomínky, jo. Proto já to moc
3: nezavím. Jako na všechno, že jo, já už teď chápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takový chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíjeli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už tam všichni polejvali vším, co bylo, jo, tak už nevěděli co, tak na kam nech stál takový hrnec s bujónem. Což o to, je to taky voda, ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takový háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš a místo vajíček si máme nějaký prachy, nebo si oni taky dávají hodně panáky. Jsem říkal, no prosím, no. A tak opravdu jsme šli, hody, vyšlehali maminku, dcerku. On říkal, co chcete vajíčka, my rovnou, nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíček, vodečka, džimbímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu. Jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale my máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste odtud neodešli s prázdnou. Dokonce takovou pomlásku, kuci, nebudete na tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí, tam
5: bude plyna.
3: Ne, bude ve stavu tuhém, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, Pepo, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je krát, to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš je tvé.
5: To je.
3: Takovýhle symbol Velikonoc si ještě neměl.
5: To je nádherné.
3: Pepičko, vem si.
5: To je krásné. Ježišmarja.
3: Tak.
5: To je úžasný.
3: A ty máš tady. Tak, no. Ty máš hezčí obrázek, zase jsme ti dali.
4: Hezčí obrázek.
3: Tak, no a zaber. No, to zaber.
4: Nejde.
3: Pepo, neříkej mi. Pepičku, zaber. No tak.
5: Musím to
3: pohrazovat trošku. Zaber, no.
4: Bohužel na to nemám.
5: Musíš takhle, no.
4: Tak jak takhle, tak to zkus ty.
3: No tak zabejči, no. Já
4: co pak se Schwarzenegger?
3: No.
5: Já už vím, jak to je. Já to mám vyfouklý, on to má s kuřetem.
3: Josef Mladý, Josef Náhlovský, koledníci.
0: Humoriáda.
6: Koledníci si vykolidovali.
1: Krásnice.
6: My si taky koledujeme, protože ano. Se nám čas krátí. Takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
1: Říká Pavel Nový. Zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal, také těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Stát končí s regulací cen benzinu a nafty. V Praze od zítřka nepojedou tramvaje z Lazarské na Újezd. Výluka potrvá 3 týdny. Dnešek bude polojasný a 31 stupňů. Odpoledne přijdou silné bouřky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Ministerstvo financí dnes naposledy rozhodne o maximálních cenách pohonných hmot na následující víkend. Regulace skončí v neděli a od pondělí tak bude ceny určovat jenom trh. Skončí taky sleva na spotřební dani za naftu. Ministerstvo financí určovalo maximální ceny na každý den od dubna. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO se ale už ceny ropy na světových trzích stabilizovaly. Schillerová zároveň zdůraznila, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat.
3: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme. V tuto chvíli je ale situace již delší dobu stabilizovaná a státní zásah už není nutný.
2: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu dramatické zvýšení cen neočekává. Podle něj ale kvůli návratu spotřební daně na původní výši například nafta určitě zdraží. Dělníci opravují strojovnu vytápění na základní škole Komenského v Nymburce. Radnice chce novým vybavením ušetřit energii i náklady na provoz. Práce budou hotové do konce září. Město za ně zaplatí téměř 1 200 000 korun, říká mluvčí radnice Marta Svobodová.
4: Modernizace naváže na napojení školního areálu na centrální zásobování teplem. Součástí prací je rekonstrukce strojovny vytápění a související technologické úpravy. Cílem je zajistit spolehlivější a energeticky úspornější provoz.
2: 3 týdny nepojedou od zítřka tramvaje mezi Újezdem a Lazarskou v Praze. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka se dotkne 12 linek, které pojedou po odklonových trasách. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Kvůli lepší obslužnosti budou centrem města jezdit 2 dočasné tramvajové linky číslo 32 a 39. Ochotnický spolek Tyl z Kutné Hory připravuje tradiční letní představení. Letos herci zkouší historickou veselohru Poslední hřích pana Mikuláše. Divákům ji zahrají na nádvoří Vlašského dvora v obnovené premiéře po 8 letech od původního uvedení.
5: Ochotníci zahrají veselohru během prázdnin několikrát, poprvé 24. července. Spolek tak připomene 400 let od úmrtí Mikuláše Dačického z Heslova. Představení je inspirované slavným filmem Cech panen kutnohorských a diváky zavede do prostředí renesanční Kutné Hory. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, odpoledne a večer se na většině kraje objeví přehánky a bouřky, místy i silné, teploty 27 až 30 stupňů, ve východním Polabí až 31. Bouřky mohou přinést přívalový déšť, kroupy a silné nárazy větru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Chvilka po 5. hodině, 4 minuty přesně. Tak koukám do systému zelené vlny, jak to vypadá. Mám tady informaci z D1, ale to není ze Středních Čech. Před Brnem do Brna, 172. kilometr, je tam kilometrová kolona aut, osobní a nákladní auto v sobě.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Teda pokud se shodneme na tom, že Brno existuje.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
6: A s láskou, páteček, 4 minuty po 5, dobré ráno.
7: Dobré ráno.
6: Co se stalo?
7: Co pak by se dělo? Že jsem vstal?
6: Ne, no. Jsme stejně pruhatý, je to doufám vidět a slyšet.
7: No, jsme sladěny.
6: Tak prosím vás, sladěny do 9.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Máťa, Máti mají dneska svátek. Holky, máme sice po výplatě, ale Honza je hodně, hodně hamižný, tak virtuální květinu, ale odeslat mohou, to nic proti ničemu, že?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 17. července. Svátek má bojovná válečnice Martina. Máme jich tu slušnou posádku přes 1,80 tisíc. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech byly vyhlášeny v roce 1601, to je 425 let. Na třech náměstích vyrostly dokonce k odstrašení i šibenice. Krvavý konflikt ve Španělsku začal před 90 lety v roce 1936. Tříletá občanská válka se stala předehrou druhé světové války. Podle některých historiků posloužila jako výcvikový prostor Německa, Itálie a Sovětského svazu před vstupem do globálního konfliktu. Boeing 747 letu TVA 800 letící do Říma zmizel před 30 lety v roce 1996. Pouhých 12 minut po startu z Kennedyho letiště v New Yorku z monitorů. Explozi stroje způsobila konstrukční chyba a jiskra pod nádržemi s palivem. Na palubě zahynulo všech 230 osob. Historicky první hlasování o rozpuštění naší poslanecké sněmovny proběhlo před 10 lety. Bylo neúspěšné. Česká vláda před 2 lety rozhodla, že 2 nové jaderné bloky v Dukovanech na Třebíčsku má postavit jihokorejská firma KHNP za 400 miliard korun. Přičemž první reaktor by se měl začít stavět v roce 2029. A 45. narozeniny má dneska stand-up komička, zpěvačka a překladatelka Adela Elbl.
3: Oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byli, jo.
2: Vám všem krásný pátek a skvělý víkend.
0: A víte, co jednou fešáka narozeninového všem oslavencům a nejen jim ode mě, od Macíka ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Pro páteček, no David Hasselhoff, taky slaví. No, nebudu říkat kolik, pořád je to fešák.

0: Kdo by to řekl, že moje 74, no jo, to je moudro ode mě, no, čas samozřejmě dál ubíhá, ale přijde mi, že někteří lidé se moc nemění. No i když mají třeba jenom dvě písničky a nějaký seriál, na který jsme koukali, když jsme vyzrávali. Ano, mám pro vás i další písničky, dorazí Petr Muk, Michal Tučný, ale nejdřív...
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Teď po ránu pro páteček platí ve středočeském kraji oblačno až polojasno. Přechodně může být i zataženo, zpočátku se přehánky nebo bouřky objeví jen ojediněle. Odpoledne a večer ale přechodně zasáhnou většinu kraje. Některé bouřky mohou být i silné, nejvyšší teploty 28 až 31, v Polabí ještě tepleji. Vítr slabý, během dne mírný, jihozápadní až západní, v přehánkách a bouřkách přechodně zešílí. Ano, protože máme páteček.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Řekněme si na rovinu, že výchova psů a koček to zabere hodně nervů a když si každý řekne, aspoň trochu ho něco naučím. Věřte tomu, že pokud zaujmete, to je jako s dětmi, když zaujmete, naučí se. Teda kočky jenom, když budou chtít.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A propos, téma pro Ahoj rádio, už za chvíli.

0: pes nejvěrnější přítel člověka. K čemu je dobré mít vycvičeného psa?
1: Protože aby mohl poslouchat. Pes se může vycvičit tak, že bude skákat přes překážky. A nebo se musí naučit i aportovat. Že hodíš nějaký tenisák a on ti ho zpátky přinese.
2: Musíš ho vycvičit, aby nekousal. Pokud bude kousat, bude tě zlobit.
3: Snažíme se mu zapsat

0: Natálie Imbruglia. Jako poslední před krátkými zprávami v 17:30. Koukám ke starým zprávám ze včerejšího dopoledne. Zvláštnost. Asi to bylo poprvé vůbec za poslední leta a pro mě úsměv, protože bydlel jsem tam vedle celý život. Nějaký ten pátek. No v Praze, v Prasecké ulici se včera dopoledne převrátil jeřáb a strhl trolejové vedení trolejbusu. Hezké, hezké. Ale teď čerstvé zprávy v kolik?
1: V 17:30.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

0: končí do konce prázdnin. Výkonná rada ODS bude dnes schvalovat kandidátky do podzimních komunálních voleb. Jedním z témat bude i kandidatura Filipa Dvořáka na Praze 1. Podle předsednictva strany totiž dostatečně nevyjasnil otázky kolem svých majetkových poměrů. Vedení ODS ho kvůli tomu minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil. Podle serveru Seznam zprávy politik zdědil po otci majetek za zhruba 230 milionů korun. Dvořák už dříve uvedl, že vždy postupoval v souladu se zákonem. Není z ničeho obviněný a nikdo ho nevyšetřuje. Salta na motorce a další triky bude zítra předvádět v Čerčanech na Benešovsku jeden z nejlepších českých freestyle motokrosařů Petr Pilát. Ve svém tréninkovém areálu uspořádá 20. ročník charitativní akce Pilníkovo pozdní odpoledne. Vítěžek letos půjde na podporu dárcovství krve. Dnešek bude oblačný až polojasný, odpoledne a večer se na většině kraje objeví přehánky a bouřky, místy i silné. Teploty 28 až 31 stupňů, v Polabí až 32. Bouřky mohou přinést přívalový déšť, kroupy a silné nárazy větru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Kdo jedete 272, to je ta spojnice mezi Hradeckou dálnicí a městem Lysá nad Labem, tak před mostem přes Labe, to znamená odbočka Semice třeba, nebo Přerov nad Labem, tam auto skončilo ve stromu, policie na místě a čeká se na odtah.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 533 Iveta Bartošová, Petr Rezek, kam dál?
0: Ano, kam na?
2: Ne kam na, kam dál.
0: Kam dál, aha, tak kam dál.
2: Chápu, no. Máme páteček, nevadí. Iveta, máme k tomu kam dál? Něco.
0: Kam dál, no do Prahy, protože právě do konce příštího roku Praha vytvoří 1500 nových nabíjecích stanic pro elektrovozy. Ty s elektrokoloběžkama nejseš kamarád, ale třeba ten elektrovoz
2: může. Já miluji elektrovozítka ještě z mládí, takhle na ty tlustý buštový baterie.

0: 42,5 a No Mercy. Hlavní město rozšiřuje síť nabíjecích stanic pro elektromobily. Do konce příštího roku jich chce mít 1500. Letos jich má vzniknout několik desítek. V Praze je přitom registrovaných asi 25 000 elektrických aut.
1: V Křižíkově ulici v pražském Karlíně právě zastavil s autem pan Max. Po metropoli jezdí hlavně na elektřinu.
2: Já mám vlastně plug-in hybrid, což znamená, že to jezdí vlastně na oba pohony, takže buď můžu jít čistě na baterii, nebo pokud mi to dojde, jak můžu natankovat. S tím, že vlastně snažím se jezdit na baterii, nabíjet pravidelně a tak, na druhou stranu je to těžší, protože to není tak, že by tady každý měl barák a u toho nabíječku, takže třeba nemůžu nabíjet doma, ale snažím se potom, když jdu třeba na nákup, tak to prostě píchnout a jezdit na to.
1: Auto nabíjí i mimo svůj domov u veřejných nabíjecích stanic.
2: Mám pár oblíbených, ale samozřejmě občas se stane, že tam třeba někdo parkuje nebo to nefunguje, takže to není úplně jako vždycky 100%, ale řekl, že se zlepšuje.
1: Nabíjecí stanice v Praze budují soukromé firmy, ale i pražská energetika a městská společnost technologie hlavního města Prahy. Ta chce do konce příštího roku po celém městě vybudovat 1500 nabíječek, potvrzuje člen představenstva Michal Fischer.
3: V loňském roce jsme do naší sítě nabíjecích stanic přidali 120 nabíjecích bodů a další 150 chytrých stožárů vhodných pro budoucí osazení wallboxy. Připravovali jsme také zásadní projekty Prahy, díky nimiž výrazně rozšíříme rezidentní pomalé dobíjení elektrovozidel. Prioritní jsou například lokality sídlišního typu.
1: Hlavní město chce rozšiřováním nabíjecích stanic podporovat elektromobilitu, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
4: Tou hlavní motivací pro Prahu je samozřejmě fakt, že chceme vycházet vstříc rostoucí poptávce po elektromobilitě a myslíme si, že to zapadá dobře do naší strategie podpory jak alternativních pohonů, tak samozřejmě naplňování cílů klimatického plánu hlavního města Prahy.
1: Za nové nabíjecí stanice do konce příštího roku hlavní město zaplatí zhruba 600 milionů korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
6: Učitelka Josefína Vůbec.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
1: Koukneme hned na to, jak to vypadá s předpovědí počasí ve 6:15. Zůstane pátek teplý, dusnější charakter počasí a bude to vlastně doplněno ještě taky přeháňkami, bouřkami. Dopoledne se vyskytnou spíš jen ojediněle, odpoledne a večer už přechodně na většině území kraje. Bouřky mohou být i silné. Pozor na květináče, pánové, na tupé. Ty větry mohou mít i nárazy 70 km za hodinu. No v Polabí i 20, tak to letně jde.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Paliativní péče není tabu. Jde o nenahraditelný přístup lékařů a dalších odborníků. O své zkušenosti se s námi podělila Marta Skarlantová.
3: Já teda mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí.
2: Více s primářkou paliativní péče Zuzanou Křemenovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Obecně se říká neuč orla létat, že? To je vlastně něco jako u Heleny Vondráčkové, neuč slunce hřát, že? Ať si dělá slunce, co chce. My maximálně si uděláme k tomu nějaké příjemné prostředí, třeba lehké letní pití, anebo kulturní vyžití. A to vám nabídne Denisa Hergeslova už za chvíli, tak si na to počkejte. 5:47, páteček, Český rozhlas a Střední Čechy.

0: hodin, 50 minut. Český rozhlas střední Čechy, než kapela Black Milk rozbalí své pěvecké nádobíčko Chris Rea a Denisa Hergeslová s kulturou pro dnešní den. Já doplním kulturu na sobotu, hezká akce v Praze, protože centrem projede zítra kolona italských skútrů, dorazí Vespy, bude to krásné, malebné, zaoblené, bude to takové, já bych se svéz.
1: Středočeské typy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Zastavte se v Mníšku pod Brdy na tradiční skalecké pouti. Od pátku do neděle propojí kulturní program Lidové tradice i duchovní rozměr. Čekají vás koncerty, řemeslné tržiště, pouťové atrakce, vystoupení kejklíře a kouzelníka i program pro děti. Páteční zahájení se ponese v duchu koncertu členů České filharmonie na nádvoří Mníšeckého zámku. Začne v 19 hodin. Během víkendu vystoupí mimo jiné Tereza Mašková, Olga Lounová, The Tap Tap nebo kapela Queenie. Do Kutné Hory zavítejte na Český varhanní festival. Od 6 hodin večer vystoupí v historickém rytířském sále Hrádku světově uznávaný český varhaník Jaroslav Tůma. Koncert nabídne výjimečný hudební zážitek v jedinečných prostorách Českého muzea Stříbra a připomene bohatou varhanářskou tradici města. Festival pokračuje až do začátku září dalšími koncerty předních českých varhaníků. V Benátkách nad Jizerou zastavil kinematograf Bratří Čadíků. Přijďte se podívat na filmy Pod širým nebem na Husovo náměstí. Na programu jsou v pátek český film Moře na dvoře a v sobotu francouzská rodinná dobrodružná komedie Bláznivý marsupilami. Promítání začne vždy kolem 9:30 večer. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Víte, že na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás? Jmenuje se Kamenný pastýř, měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: přesný čas vám přináší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Evropská komise představí návrhy změn systému emisních povolenek. Odborníci namnožili chřadnoucí svatováclavský dub ze Stochova na Kladensku. Dnešek bude oblačný, teploty až 32 stupňů, odpoledne dorazí silné bouřky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádl. Evropská komise má dnes představit revizi systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Část členských států, včetně Česka, žádá o zásadní úlevy pro podniky.
3: Systém obchodování s emisními povolenkami ukládá elektrárnám, továrnám či leteckým společnostem platit za emise oxidu uhličitého, které vypouštějí. Očekává se, že Evropská komise dnes navrhne, aby byl systém flexibilnější. Firmy by tak mohly získávat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Vzniknout by také mohl nový investiční unijní fond zaměřený na dekarbonizační projekty průmyslových podniků. Finální návrhy má Evropská komise představit odpoledne. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Středočeský kraj přispěje 500 000 korun na dvoutýdenní ozdravný pobyt pro 50 ukrajinských dětí z Kyjevské oblasti. Do areálu léčebny Bukovany u Chraštic přijedou děti, které kvůli válce přišly o jednoho nebo oba rodiče, nebo jinak zažily válečné trauma. Pobyt připravuje oblastní spolek Českého červeného kříže v Kolíně. Pokračuje hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková z Hnutí STAN.
4: Hlavním cílem toho pobytu je, aby pro tyto děti bylo vytvořeno bezpečné, stabilní a podnětné prostředí mimo oblast konfliktu, které jim vlastně umožní, aby alespoň částečně se mohly vymanit z každodenního stresu a psychické zátěže a mohly strávit klidnou část léta v České republice.
1: V pražských Klánovicích se zítra uskuteční 8. ročník srazu historických aut a motorek. Přehlídka nese jméno Rudolfa Utěšila, architekta Klánovických lázní a člena dobového autoklubu. Veteráni budou k vidění od 9 hodin ráno u kostela na Nebevzetí Panny Marie. O 11:30 odstartuje jejich spanilá jízda. Novou budoucnost dostává svatováclavský dub ze Stochova na Kladensku. Podle legendy ho zasadila kněžna Libuše při narození vnuka Václava před více než 1000 lety. Odborníci odhadují, že je o několik set let mladší. Vzácný dub teď roubují experti ve Výzkumném ústavu pro krajinu. Vypěstované sazenice pak zamíří na místa spojená s přemyslovskou tradicí.
5: To je přímo synáček toho původního stromu, takže to je první generace. Tam jsme odebrali roub a jsme geneticky strašně blízko tomu původnímu exempláři.
6: Ukazujeme v dendrologické zahradě Výzkumného ústavu pro krajinu Zdeněk Kisenbauer zhruba 8letý dub, který je základem nových sazenic, a ty připravuje Jiří IX.
7: Tady máme ten svatováclavský dub, roubovaný v loni v dubnu. Postranní obrost zakracuji za třetím listem, aby posiloval kmínek.
6: Postupně budou potomci několik set let starého dubu vysázeni na místech s přemyslovskou tradicí. Jeden ze vzácných stromků by měl zamířit i na Pražský hrad. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, teploty 28 až 32 stupňů, odpoledne a večer se na většině kraje objeví přehánky a bouřky, místy mohou přinést přívalový déšť, kroupy a silné nárazy větru.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
8: Nehoda na silnici 272, to je ta spojnice mezi Hradeckou dálnicí a Lysou nad Labem. U Přerova, tam, kde je ta odbočka, u toho tuším zemědělského družstva, po nehodě je tam osobní auto, už by mělo být na odtahu, aspoň tak to hlásí policie. Kdyby něco, hlašte i vy 800 553 553. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Ale mlha, teď jsem to říkal, ne?
2: Dobré ráno, střední Čechy.
8: Platí to pro páteček 17.7.2026. Ty znáš se v numerologii?
9: Nevyznám.
8: Super, já taky ne, škoda. Mě zajímalo, co znamená tady ta datum
9: dnešní. Devítka je prevítka.
8: Super, ale to jsme nepotřebovali vědět, když víme třeba, že sedmička je taky šťastné číslo, ale jak pro koho, že?
9: 92.
8: Ano, a ještě dodáme 69 a máme to komplet.
9: No super.
8: Kdyby náhodou tomu někdo rozuměl, napište jan.macon@rozhlas.cz. Dejte vědět, co dnešní datum znamená. Budu rád, díky.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Maconem.

To jsem opravdu nečekal. Já jsem před chvíli vyžádal si takové milé rady od vás, kdo se věnujete numerologii, nebo jestli mě dokážete nějak odeslat někam, kde bych mohl zjistit, co je vlastně dnešní den zač. No tak už mi píšete. Napsali jste teda 3, děkuji za to. Takže numerologicky vyberu jeden z těch 3, stačí se číst jednotlivé číslice, data 1, 7, 7, 2, 2 a 6, dohromady 25. Hlavně 2 plus 5 je 7, sedmička bývává prý v numerologii spojovaná s přemýšlením, intuicí, vnitřním klidem a také s potřebou trochu se stáhnout z hluku světa. Takže jestli máte dneska pocit, že nechcete řešit velké porady, zásadní životní rozhodnutí, možná ani rodinné výslechy u oběda, numerologie by vám to nejspíš schválila. Je to den, kdy se hodí víc pozorovat než jednat, víc poslouchat než mluvit a občas si připustit, že ne na všechno musí člověk odpovědět hned. A protože je pátek, celé to má ještě příjemnější tón. 6.13, pěkné ráno, Český rozhlas, střední Čechy.

0: 6 hodin a 17 minut. Za chvíli se dostaneme do archivu Ilony Čákové. No zas tak hluboký nebude, bude to spíš na tom vršku, to znamená něco čerstvého, ale do archivu už to patří.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dneska takový pelmel, bude dost vody, dost přeháněk, taky by měly být bouřky, teda všechno by to mělo být spíš v průběhu odpoledne ve středních Čechách. Tropické teploty se čekají v Polabí i těch 31, možná 32. My si to zpřesníme s předpovědí počasí ve 7:45 s meteorology z Kavčích hor, tak poslouchejte.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Co je aktuální teď a tady, tak to je zelená vlna. Katka Jelenová.
2: Na východní části okruhu směrem z D10 do Štěrbohol před Běchovicemi už skončilo noční omezení na 62,5 kilometru. Silničáři odjeli, opět si jede pravým i levým pruhem. Kolona se dává do pohybu, stále se ale brzdí na úrovni Černého mostu za nájezdem od Náchodské. Zdržení už jen okolo 5 minut. Provoz vázne na příjezdu do metropole D7 od Slaného. Zpomaluje se u sjezdu na Tuchoměřice na 3. kilometru a k omezení u letiště se jede zhruba 10 minut.
0: Díky moc, hezký den.
2: Krásné ráno, Honzo.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, tohle byl Hlavolam, kapela Činasky. Na hodinách 6.23, a tak koukám do toho našeho archivu, co tam je, co by se dalo tak jako vyzobnout, co by mohlo potěšit, možná rozproudit. Řeknu vám, zaujala mě tady třeba Helena Vondráčková a Ilona Čáková. No co mají společného? No zpívají. Jedna zpívá dlouho a druhá ještě díl, ale mají i písničky, které se tak jako překrývají. Neříkám, že v těch letech, ve kterých vznikaly, samozřejmě všechno má svoje aranžma, ale když se potom jedna taková písnička spojí dohromady, rozumíte, písnička, kterou zpívá ta i ta, a dá se tomu takový ten šmrnc roku 2026 nebo 25, nevím teď přesně, no tak pak to může být docela sympaticky, ne? Mimochodem, když už jsme u těchto dam, ta jedna z nich, Ilono, prázdniny, v pořádku?
1: Já jsem tak šťastná, že začaly prázdniny. Já sice ještě mám pár vystoupení, no a pak pro mě opravdu vypuknou ty prázdniny a já si je budu užívat doma hezky, na terase, s klukama. To jsou opravdu malí temperamentní čerti a manžel se mě vždycky zeptá, myslíš, že to dáme? No samozřejmě, že to dáme. Myslím si, že to bude náramný dobrodružství.
0: No tak užívat prázdniny. Zase na druhou stranu, člověk si to většinou naplánuje a pak to nevíde. Máte plán B? Nejen vy, Ilono. Pěkné ráno všem. Ilona Čáková, Helena Vondráčková. Zprávy v 6:30 za 5,5 minuty.

0: A dobré ráno do středních Čech. Silné bousky a déšť a srážky, které mohou mít i 30 mm, to se na nás chystá. Vítr s nárazy 70 km za hodinu.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Dobré ráno. Banky poskytly v červnu hypotéky za téměř 49 miliard korun. Meziročně je to o třetinu víc. Proti květnu ale objem úvěru klesl. Průměrná sazba vzrostla na 4,79% a běžná měsíční splátka na zhruba 25 800 korun. Kolínská radnice chce nechat vybudovat protipovodňovou ochranu u sběrného dvora na Štítářském předměstí. V minulosti se do okolí několikrát rozvodnil sousední potok. Teď město připravuje materiály pro projektovou dokumentaci. Ta by měla být hotová příští rok na jaře. Samotnou stavbu plánuje v dalších letech. 3 týdny nepojedou od zítřka tramvaje mezi Újezdem a Lazarskou v Praze. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka se dotkne 12 linek.

0: více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Pozor, u obce Cerhenice, kdo budete přijíždět od té hlavní, která je vlastně od Plaňan, abych byl přesnější, tak velmi opatrně, skončilo tam auto po nehodě. Podrobné informace nemám, ale třeba je dodáte vy. Před vjezdem do Cerhenice, auto po nehodě. Ještě jednou, ať máte i vy informaci pro pátek 17. července, vy místní. Třeba s Radimi do Břichova nebo Velimi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A kolego, stručně, co bude dál?
2: Salta na motorce a další triky, to budou zítra předvádět v Čerčanech, a to konkrétně jeden z nejlepších českých freestyle motokrosařů Petr Pilát. Blíží se 20. ročník
1: charitativní
2: akce.
1: Neznám, Pláta, ale
2: Ponského
1: Salta,
2: znáš?
1: Salta znám.
2: Ty umíš na své elektrokoloběžce.
1: No ano, to bylo jednou Salto a bylo to za 10, možná 11 bodů. 11,
2: takový
1: určitě.
2: Takový Valenta.
1: Přesně tak, a navíc šrouby nikoli do hlavy, ale do ruky.
0: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Tři sestry znáte asi taky, ne? No a proč to všechno? Zítra se v Čerčanech na Benešovsku uskuteční 20. ročník charitativní akce Pilníkovo pozdní odpoledne. No, ve svém tréninkovém areálu ho uspořádá jedna z nejlepších českých freestyle motokrosařů Petr Pilát. Takže budou vlastně takové různé triky s motorkami, skákání na trampolínách, ale dokonce i soutěže pro děti, takže já můžu vyrazit. Věro, a dál.
1: Komu freestyle motokros nic neříká, tak bychom měli přiblížit asi tady ten váš areál. My tady vidíme různé nájezdové rampy, zatím nafouknutou obrovskou takovou doskokovou duchnu, bych řekla.
2: Skákací hrad.
3: Ten dopad je vysoký 5 metrů. A je to samozřejmě potřeba, protože v tom mým nejvyšším místě, když skočím ten skok, tak jsem minimálně 12 metrů vysoko. Takže ten doskok, kdyby byl třeba 2 metry nebo 3 metry vysoký, tak potom to bude mnohem větší rána. Takže proto se dělají takhle vyšší dopady. Je to spíš kvůli nám, kvůli bezpečnosti a aby jsme tolik netrpěli.
1: Petr Pilát tady už sedí ve své dodávce, takže chrániče na kolena, teďkom pevné boty.
3: Tak, tak. A potom pochopitelně helma. To bez toho bych v žádném případě na motorku nesed.
1: Tak Petr byla mladší, zahřívá motorku a sám sebe a slíbil tedy, že něco ukáže a já se jdu na ty jeho skoky dívat s jeho tatínkem, tady Petrem Pilátem starším.
4: Tohle je takzvaný
3: backflip.
1: Což bylo prostě salto. Ty brďo.
5: Tohle byl cliffhanger, stoupne si nohama pod řídítka a stojí.
1: Spocený, ale s úsměvem se Petr Pilát sundává přilbu a půjde chystat areál na 20. ročník Pilníkova pozdního odpoledne. Na co se mohou lidé těšit?
3: 20. ročník, myslím si, že bude stát za to. Opět letos přiletí můj kamarád Martin Šonka s jeho letadlem, který tady zalítá nad hlavama diváků a vždycky tady si Martin dá záležet opravdu lítá nízko, takže to mě vždycky potěší. Další velký, si myslím, halo je koncert Divoký Bill. Budou tady pochopitelně motorky, kluci na kolech, BMXových budou skákat a i takový další velký lákadlo jsou soutěže pro děti, protože samozřejmě pořád chci co nejvíc motivovat děti ke sportům, ať není nejoblíbenější telefon, takže myslím si, že tady uvidějí spoustu sportů, můžou si ledacos vyzkoušet a když se zúčastní jakýkoliv soutěží, tak dostanou docela hezký, zajímavý ceny, takže to je takový docela snad lákadlo. Myslím si, že bude na co koukat.
1: Akce začne ve 13 hodin a areál se otevře návštěvníkům už o hodinu dříve. Z Čerčan, Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas. Střední Čechy.

0: Je páteček, to znamená taky mimo jiné, že po zprávách ve 13 hodin na vás čeká dvojice doktorka Kateřina Cajdamlová, Patrik Rozehnal. Pozvánka už za chvíli.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: 6:47, teď po ránu ve středních Čechách oblačno, polojasno, přechodně může být i zataženo, takže od všeho něco, navíc je dusno. Zpočátku se přehánky nebo bouřky objeví jen ojediněle odpoledne a večer, ale přechodně zasáhnou většinu kraje. Některé bouřky mohou být i silné, maxima 28-31, v Polabí 32. Pokud nebude bouřka, anebo bouřka velmi silná, tak vítr způsobný, ale jinak bude vám to letat všude možně, takže ať už se jedná o parapety, balkony, anebo náves, abyste to nenašli v vedlejší obci nebo u souseda, to, co vám odlétlo. Pozor na to.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na silnice se vydáváme. Katko Jelenová, změny jsou, nejsou? Pokud ano, jaké? Jsem s nimi. A děkuju pěkně za to.
2: Dobré ráno. Na východní části okruhu z Černého na Barandovský most už se kolona celá rozjela. Přesunula se dál. Silnější provoz tak sledujeme na Štěrboholské spojce v úseku mezi Běchovicemi a Europarkem. Na severu Prahy zpomalují kamiony v Cínovecké před opravovanou Kbelskou. Sunou se v zatím kratší frontě od sjezdu na Čakovice. A dálnice D7 směrem ze Slaného do Prahy a tradiční kolona před omezením u letiště posouvá se 10 minut od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: ráno přeji všem. A co kortizol máte?
1: Vesele a zdravě.
2: Přejeme vám pěkný den.
3: To dnešní téma jsme nazvali stres a hormony.
2: Ale budeme mluvit hlavně o kortizolu. Je to hormon, o kterém se teď hodně mluví.
3: Prý může za naši nadváhu, špatný spánek a jiné neduhy.
2: Možná vás často bolí záda, máte větší chuť na sladké, pálí vás žáha, spíte jen tak na půl a k tomu ještě přibíráte v pase.
3: Je možné, že je to stresem a hladinou kortizolu. Tak to s paní doktorkou probereme a s vámi také.
2: Můžete nám o svých problémech napsat a spojit se s námi přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy.
3: Nebo nám nechte vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770 a my se těmto problémům budeme věnovat.
2: Opakuji ještě jednou telefonní číslo 221 553 770. Nebojte se zeptat, od toho jsme tady.
3: Poradnu na téma stres, hormony a kortizol budeme vysílat dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás odpoledne.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Paní doktorko, řeknu vám, byste mi udělala takovou radost. A stále jsem hledal to pojmenování, proč mi vzniká ten tukový prstenec. Kortizol za to přece může, no. A nespím tak na půl, spíš na čtvrt. To by taky asi k tomu mohlo přispět, že? Za 5 minut sedu.

0: Jen taková blesková anketní otázka, ani nechci znát od vás odpověď, to bych si netroufal takhle v pátek vás ještě unavovat nějakým myšlením. Víte, co je to papafobie? Přemýšlejte, kdo znáte, víte, máte, navíc máte, tak máte malé bezvýznamné plus, ty víš?
1: Papafobie, to vím, co to je.
0: No, to má třeba naše editorka z toho nikdy.
2: Zažijte Den řemesel v sobotu 18. července ve skanzenu Vysoký Chlumec. Uvidíte kováře, kamnáře, hrnčíře i pečení chleba v historické černé kuchyni. Mnohá řemesla si navíc můžete sami vyzkoušet. Čeká vás živé muzeum venkovského života z vůní ohně, dřeva a medových perníků. Program potěší děti i dospělé. Přijďte si sáhnout na historii. Více na muzeum-příbram.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
0: O papafobii to bude dnes, o čem se v učebnicích mlčí po osmé.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Ministerstvo financí dnes určí naposledy maximální ceny pohonných hmot. Veřejnost může do konce srpna nominovat významné osobnosti Slaného na Kladensku na ocenění města. Pátek přinese oblačnou oblohu 32 stupňů, odpoledne i silné bouřky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Stát dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzin a naftu, a to na nadcházející víkend. Regulace cen končí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO uvedla, že rezort bude ceny a marže nadále sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ujistil, že čerpací stanice nebudou ceny uměle navyšovat.
4: Čili chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně. Ta situace samozřejmě může doznat určitých změn, ale neočekávám žádné dramatické zvyšování cen pohonných hmot.
3: Podle Louly ale zdraží nafta, protože se spotřební daň u ní vrací na původní výši. Její snížení bylo součástí vládních opatření. Slaný na Kladensku ocení významné obyvatele města. Veřejnost může osobnosti z oblasti kultury, sportu nebo zdravotnictví nominovat do konce srpna. Cenu v podobě skleněné sošky a pamětního listu mohou dostat i slánští rodáci, kteří působí jinde, říká starosta Martin Hrabánek z ODS.
5: Hledáme lidi, kteří se věnují sportu, kultuře, školství, zdravotnictví nebo významně přispívají k občanskému životu. Stačí zaslat jméno kandidáta se stručným odůvodněním na e-mail kostková@meuslany.cz.
3: Oceněné pak vybere speciální komise a vedení města. Slavnostní předávání bude v říjnu. Silničáři v noci ze soboty na neděli zbourají 2 kilometry vzdálené mosty vedoucí přes Pražský okruh u Slivence na jihozápadě metropole. Chtějí tam rozšířit vozovku ze 2 pruhů v každém směru na 3. Zhruba od sobotních 19 do nedělních 11 hodin budou řidiči muset jezdit po objízdné trase. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnice Petry Drkulové bude přestavba stát téměř 207 milionů korun.
6: Objízdná trasa bude vedena mimo dotčené obce a městské části. Nové nadjezdy postavíme nejpozději do 7 měsíců od zahájení prací, které začaly letos ve 2. polovině května.
3: A krátkodobé omezení zítra může zdržet řidiče v Praze. Centrem města projede kolona italských skútrů Vespa. Takzvaná spanilá jízda začne ve 14 hodin v Troji a povede přes Libeň, Karlín i centrum metropole. Skútry projedou také přes Smíchov a Malou Stranu. Spanilá jízda bude součástí 14. ročníku mezinárodní akce Prago Vespa.
2: Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, teploty 28 až 32 stupňů, odpoledne a večer se na většině kraje objeví přehánky a bouřky, místy mohou přinést přívalový déšť, kroupy a silné nárazy větru.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Já vím, není to ve středních Čechách to Brno, ale když máme ten páteček a někdo bude chtít odjet třeba do Bratislavy nebo do Vídně, nevím, protože neznám sebevrahy, kteří by chtěli jet kolem Brna a dostat se dál do Ostravy, to už radši pojedu severem, ale kdyby. Prosím vás, je tam 30-kilometrová kolona kamionů, která blokuje pravý pruh, a protože je páteček, navíc turnusy, Chorvatsko, auto a tak. Obrňte se trpělivostí, nejen ve středních Čechách na dálnici D7, kolony třeba na příjezdu do hlavního města. Je tam zúžení u letiště, ještě asi 100 let bude a je to na kolik? 20 minut.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Tak bez fobie dává papa tady Josef Mádle čas na přípravy zpráv v 7:30. 25 minut a zase ti uslyšíme. Děkujeme. Děkujeme, hezký den. Alice Springsteen ještě něco posílá, Josefe.

0: že smysl má.
1: 7 hodin a 10 minut, je dobré vědět, že od zítřka až do kolikátého, do konce srpna, ne, do 10. srpna, no, cestující, kteří jezdí centrem Prahy tramvajemi, tak budou to mít zase něco složitější, no někdy se to opravit musí, takže tramvaje nebudou jezdit v úseku Újezd Lazarská, takže řada tramvajových linek, ať už těch denních nebo nočních, budou jezdit jinudy, taky tady vidím nějaké náhradní linky. Tramvaje pojedou tedy po odklonech třeba přes Malostranskou, Národní divadlo, Palackého náměstí, Karlova náměstí, Anděl nebo Albertov podle konkrétní linky. V denním provozu budou zároveň zavedené linky 32 mezi Vypichem, Újezdem, Andělem a sídlištěm Řepy a 39 ze Žižkova přes Hlavák, Karlák a Albertov na náměstí Břísinku. Náhradní doprava nebude zavedena, ne proto, že by byla drahá, ale protože jezdí metro a na to náměstí Břísinku si to Dčko dokážete snad představit, ne?
2: Region Express.
1: Popojedeme, budeme na kolejích Správy železnic. Je dobré vědět, že zase o něco bezpečnější jsou další kilometry našich tratí. Třeba, že zabezpečovací systém ETCS je zaveden až do Milovic. Bratrů stál 300 mega. No a dá se jezdit nejen teď tou stovkou, ale Hudba budoucnosti nabízí i 160 km za hodinu. Praha Milovice 160 asi ne.
3: Je to zvýšení rychlosti, zkrácení jízdní doby. A samozřejmě hlavně zvýšení bezpečnosti, kdy tady na tom úseku projede přes 200 vlaků denně. To zvýšení bezpečnosti je opravdu skokové.
1: Klíčovou funkcí ETCS je samozřejmě nepřetržité hlídání těch všech vlaků, které jezdí právě pod tímto zabezpečovačem. Takže kdyby něco nedovolí případné chyby strojvedoucího, tu rychlost přesáhnout třeba, nebo červená, no, na to zapomeňte. Povinný provoz s tímto zabezpečením pro všechny plánuje Správa železnic spustit až v průběhu příštího roku, ale dopravci tak mají aspoň nějaký ten čas vybavit se, někde psali i předraženou technologií, právě ty svoje jednotky a lokomotivy, aby mohli vůbec vyrazit a převést do bodu B nás, cestující, kteří se snaží být trochu ekologičtí, takže Praha Milovice pod ETCS o něco bezpečněji.
2: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: Další host přichází. Je to Brian Adams. Pěkné ráno. Český rozhlas, střední Čechy 7, 12 a půl.

0: Brianem Adamsem, ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. 7.18. Řekněme si na rovinu, vychovaný pes, to je taky odraz svého páníčka, proto jsem se snažil výchově svého psa dát 100%, nevyšlo to. Myslím, že jsem tomu dal takových 70%, druhá polovička, 0%. No, matematicky vlastně to vychází vlastně špatně, že? Ale já jsem rád aspoň za to něco, protože když vás ovládá potom to stvoření čtyřnohé a dělá si úplně, co chce, jako dnešní děti, někteří... Ale jemu je to jedno, ten pes je šťasten, protože ví, že dostane stravu nesčetněkrát denně, když se vyžebrá i víckrát, co ty panosky. Stačí báby na sídlišti s piškotami v kapsách. No jo, a hračky. To je moje Baru s hračkou. A prosím vás, to zvládá to pískání a hučení, vytí, jako dohromady, to není jako smíchané. A to nežadoní o pomoc, ne. Šťastná je ta holka, u nás je dobré být psem.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: O výchově psů za chvíli, teď o teplotách, které nás dnes čekají. Budou až tropické, nebo tropických 32 vás čeká, ale k tomu i poměrně dost blesků a dost vody. Jak moc, budu se ptát, tání míkové ve 7:45, jinak dusno. Dusno, že máte pocit, že perete už od rána.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Katka Jelenová, dobré ráno.
2: Dobré ráno. Nuselský most směrem do centra zůstává.
0: Ale no tak, Katko, dáme si to ještě jedno. Povídej. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Nuselský most směrem do centra zůstává plný zhruba z poloviny. K prvním semaforům v Legerově pojedete do 10 minut. V Českobrodské do centra na příjezdu do Běchovic z újezdu ztratíte podobný čas, stejně i na Štěrboholské spojce mezi Běchovicemi a Průmyslovou. Omezení u letiště začalo působit potíže už v obou směrech. 10 minut navíc naberete na okruhu z odbočky do Evropské. Na D7 se brzdí už před sjezdem na Tuchoměřice na 4. kilometru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
3: Herec Petr Vaněk žije v Dobřichovicích. Hraje a zpívá, ale chodí také do lesa léčit unavené duše.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Pes nejvěrnější přítel člověka. K čemu je dobré mít vycvičeného psa?
1: Protože aby mohl poslouchat. Pes se může vycvičit tak, že bude skákat přes překážky, anebo se musí naučit i aportovat. Že hodíš nějaký tenisák a on ti ho zpátky přinese.
2: Musíš ho vycvičit, aby nekousal. Pokud bude kousat, bude tě zlobit.
3: Snažíme se mu zapsat do

Takže vycvičit zloději, no i o naše bára. Ta by ukázala cecky, dej mi piškot. Byla by spokojená, no. U nás je opravdu dobré být v

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Evropská komise má dnes představit revizi systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Část členských států, včetně Česka, žádá o zásadní úlevy pro podniky. Novou budoucnost dostává svatováclavský dub ze Stochova na Kladensku. Podle legendy ho zasadila kněžna Libuše při narození vnuka Václava před více než 1000 lety. Odborníci odhadují, že je o několik set let mladší. Vzácný dub teď roubují experti ve Výzkumném ústavu pro krajinu. Vypěstované sazenice pak zamíří na místa spojená s přemyslovskou tradicí. Výkonná rada ODS by dnes měla rozhodnout, jestli v podzimních komunálních volbách zůstane na kandidátce Filip Dvořák. Ten totiž podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svých majetkových poměrů. Vedení ODS ho proto minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil. Podle předsedy ODS Martina Kupky bude strana postupovat tak, aby Filip Dvořák na kandidátce Prahy 1 nebyl. Britská královna Kamila dnes slaví 79. narozeniny. Titul panovnice získala před 3 lety po nástupu svého manžela Karla III. Na trůn. Právě milostný vztah, který spolu Kamila a Karel III. Udržovali i během svých předešlých manželství, bývá terčem kritiky. V posledních letech její popularita v Británii opět klesá.

0: Vyzvednutí jest na 8. kilometru dálnice D6 směr Karlovy Vary. Porouchané auto z překážka tedy na dálnici D5 na 26. kilometru, odstavené auto před sjezdem na Zdice. A ještě poslední informace, práce údržby na Kolínsku v obci Tuklaty, nějaký nový svodidlový systém, bezpečnější se tam instaluje, takže kdo chcete vyrazit mezi Tlustovou si a Tuklaty, buďte připraveni na všechno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Čtu to dobře? No jo, fakt, koukám i do mapy. Tlustovou si. Vím, kam pojedu na výlet. 7.33. Del Shannon.

0: takový pomocník, Václav Neckář, který bude letní dny sčítat, no, že by se jich nasčítal, teda doufám, že umí počítat do vlastně desítek, v desítkách, no, kde jsou ty doby, kdy byly velmi teplé dny, v té dané sezóně třeba jenom 2-3, nemyslím tím tropické dny, teď jich máme třeba 20, 30, no, čekám na tu statistiku, ale co s tím naděláš? Teď pojďme radši k něčemu, co nás možná taky zahřeje, aspoň v představách. Určitě výhodou je, že nepřiberete. Ano, o tom je i pochoutkový rok. A slaví 10 let, to si představte. Tentokrát se s jedním z těch výherních receptů se pochlubí Naďa Konvalinková, která je výborná kuchařka. O tom něco víte, Patrik samozřejmě taky. Naďa tak bude tentokrát vařit podle Márie Křížkové z Valašského Meziříčí nejlepší recept roku 23 podle posluchačů. No, vybírala dlouho, dlouho, dlouho. Cena desetiletí čeká.
1: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
2: Mě teda zaujalo, že na tom oblečení, ve kterém nás Naďa přivítala, byly tak jako stranou našité úplně excentricky dva knoflíky, jako by tam zbyly.
1: To je právě modní výdobytek.
3: Jo, jo.
1: No.
3: Dneska není v modě symetrie.
1: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
3: Jo, proč?
1: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ. Sám si o to řek.
2: Teď k tomu receptu. Budeme dělat houbové krokety, to znamená plněné houbami, původně kyselé zelí, bílé, nějaké to koření. Vylepší to Naďa něčím? Udělá změnu?
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
2: A na to krájení si vzala snad ten nejmenší nůž, který byste hledali.
1: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš.
2: A jak ty krokety, vlastně takové speciální palačinky dopadly?
1: Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, no, houbičky zavoní,
0: no, jej.
1: Slanin, no, je to, no, je to dobrota.
2: Takhle to hodnotí Naďa Konvalinková.
1: Vážení posluchači, těším se na vás.
0: Poslouchejte Pochoutkový rok, 10. ročník a další díl tohoto vydání pořadu v neděli v 10 dopoledne v rádiu vašeho kraje. Těšíme se na vás.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Čas 7:41.

0: To by se dalo i česky otextovat. Ave, Tatiana, by se tam Míkova, to by se taky hodilo. Dobré ráno, Táňo.
1: Krásné ráno. Musím říct, že to dnešní je dost rozmanité. Máme i přehánky na severu, ale jinak převládá polojasno nebo oblačno.
0: No, u těch přehánek se zastaníme ještě na chviličku, protože já jsem si nějak všiml, ale vlastně podezřele mě to tak nějak trefilo do očí, že ty kombajny na těch našich polích, já vím, že normálně služně sklizní, je čas, to samozřejmě, ale jako kdyby ty kombajny zařadily vyšší převodový stupeň.
1: No, já se jim moc nedivím, protože teď před těmi bouřkami, co čekáme, oni nechtějí mít vymláceno předem.
0: A že by slyšeli taky tebe a tvůj hlas o tom, že nás čeká zítra teplotní sešup?
1: No, myslím si, že někteří z nich ty předpovědi hlídají docela dobře.
0: Ostatně předpověď pro zemědělce existuje, že jo? To si pamatuju, že snad vychází.
1: No samozřejmě, a jestli někdo má zájem o ty speciální možnosti, tak na Intersuchu tam jsou dost k dispozici informace užitečné pro zemědělce.
0: A dost neveselá data o tom, jaké máme půdní sucho.
1: To taky.
0: Pojďme ale k počasí. Pro páteček 17. července platí tedy co? Jak silné bouřky budou, kde konkrétně budou, kolik toho napadne a tak?
1: No, kde konkrétně budou? No to je nejtěžší otázka pro meteorologa, která existuje, když mají přijít bouřky. Ale vezmeme to po pořádku. Teďko po ránu máme docela teplo a musím říct, máme za sebou i tropickou noc, nejenom na Klementínu a třeba na Vinohradech v Praze, ale taky na některých stanicích ve středních Čechách. Vidím tady Brandýs nad Labem, vidím tady i řadu dalších míst, Dolní Bousov, Semčice, Vavřinec, Žíšov. Tam všude teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. A už teď stoupá. No a jak jsem naznačila, je to taky v oblasti, kde nás postihly ráno přehánky a bouřky, což je severně od Prahy. Oni odcházejí směrem do severních Čech a dál půjdou do Polska, přitom se trochu rozpadají, ale musím říct, že právě tam, jak byla oblačnost, tak to teplo vydrželo nejdéle. Na druhou stranu, místa, kde pršelo ráno, mají největší pravděpodobnost, že ty odpolední bouřky by nemusely být až tak silné, jinak ale počítáme s tím, že přece jenom ty bouřky, které přijdou odpoledne a budou na čele toho sešupu, o kterém si mluvil, Honzo. Takže to budou bouřky pořádné. Odhadujeme, že to budou bouřky s kroupami. Většinou by se měly obejít tak do 2 centimetrů nebo kolem 2 centimetrů, ale tentokrát není vyloučeno, že výjimečně tam bude i nějaké místo, kde budou větší. No a u přívalové srážky můžou být až kolem 40 litrů vody na metr čtvereční. Pokud jde o ty poryvy větru, tak 70 km za hodinu asi nejsou úplně nejsilnější nárazy, ale tam, kde jsou nějaké poškozené stromy, tak to může určitě ublížit. Takže dneska to je takový den, kdy to bude opravdu dost drsné, jenom ještě jsem neřekla maximální teploty.
0: Neřekla, ano, právě na to čekám, protože i taky v kraji máme i místo, které se dotkne té tropické třicítky a zase je toto konkrétní místo.
1: 28 až 31 stupeň Celsia, ale v Polabí bude až 32, takže tam opravdu teplej a musím říct, že právě v Polabí, já tu mám ty okresy, respektive obce s rozšířenou působností, kterých se to týká, je to Poděbradsko, Nymbursko, Lysá nad Blabem, Český Brod a Kolín. Tak tam prostě varování před teplnou zátěží, protože ta teplota tam půjde nad 31 a ještě ke všemu bude ten vzduch docela vlhký.
0: Ano, takže je dusno a já v kombinaci toho, že máme tropickou noc, nebo měli jsme navíc dusno, potím se vám jako ta, která dneska slaví v uvozovkách narozeniny, slavila by mimochodem ta, která je spocená jako vrata uchlíva, 117 let by slavila. Jestli pamatuješ ze slunce seno erotika a pár facek a jahody, tak myslím, že teď můžeme ještě dodat, jak moc se zapotíme případně zítra, ale to spíš maximálně ty PC stroje, které přepočítávají ty předpovědi, ne? Když teplotní sešup, tak pořádný.
1: No, on tentokrát nebude tak pořádný. My jsme si zvykli, že přecházíme z jara do zimy a pak zase do léta honem, tak tentokrát to bude takové způsobné, jak říkám já. 23 až 27 budou zítřejší maxima. No a počítáme s tím, že během neděle bude zase další krůček dolů, to by měly být ty maximální teploty tak mezi 22 a 25 stupni Celsia. No a teprve v pondělí a v úterý okusíme teploty, které půjdou na některých místech dokonce i jenom pod 20 stupňů Celsia.
0: Ale třeba, to tak.
1: No jaký error? Se prostě té dvacítky třeba ani nedotknou, no?
0: Nějaký error, já to vidím úplně jasně, určitě se nezaplatila nějaká licence, to není možné. Takové kolísání teplot, co my kardiaci.
1: Já věřím, že když to půjde v těch stupních, Honzo, takže to tvoje srdce přežije.
0: Zcela určitě.
1: Budu se za něj budu se za něj u svatého Petra přimlouvat.
0: Děkuji moc z celého svého stučnělého srdce, s láskou a pěkný den přeju.
1: Já taky a zdravím i všechny posluchače. Přeju, ať tě bouřky přečkají ve zdraví.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na magistrále směrem z Holešovic na Pankrác v Sokolské za odbočkou do Žitné zasahují u nehody motorkáře a osobního auta, provoz ale výrazněji neomezují. Z druhé strany od Pankráce naberete kratší zdržení po pojížděním na Nusolském mostu. Kolona z jeho poloviny se sune k prvním světlům v Legerově do 10 minut. Kratší fronta i dál před omezením na Hlávkově mostu 5 až 10 minut ztratíte z úrovně Florence. A před omezením u letiště čekejte zdržení v obou směrech. 15 minut navíc naberete na okruhu z odbočky do Evropské. Na D7 od Slaného se brzdí za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 17. července. Svátek má bojovná válečnice Martina. Máme jich tu slušnou posádku přes 1,80 tisíc. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech byly vyhlášeny v roce 1601, to je 425 let. Na třech náměstích vyrostly dokonce k odstrašení i šibenice. Krvavý konflikt ve Španělsku začal před 90 lety v roce 1936. Tříletá občanská válka se stala předehrou druhé světové války. Podle některých historiků posloužila jako výcvikový prostor Německa, Itálie a Sovětského svazu před vstupem do globálního konfliktu. Boeing 747 letu TVA 800 letící do Říma zmizel před 30 lety v roce 1996. Pouhých 12 minut po startu z Kennedyho letiště v New Yorku z monitorů. Explozi stroje způsobila konstrukční chyba a jiskra pod nádržemi s palivem. Na palubě zahynulo všech 230 osob. Historicky první hlasování o rozpuštění naší poslanecké sněmovny proběhlo před 10 lety. Bylo neúspěšné. Česká vláda před 2 lety rozhodla, že 2 nové jaderné bloky v Dukovanech na Třebíčsku má postavit jihokorejská firma KHNP za 400 miliard korun. Přičemž první reaktor by se měl začít stavět v roce 2029. A 45. narozeniny má dneska stand-up komička, zpěvačka a překladatelka Adela Elbl.
3: Oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byli, jo.
2: Vám všem krásně.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Šéf sněmovny Okamura bude v Číně jednat o posílení spolupráce v cestovním ruchu. Děti z válkou zasažené Ukrajiny přijedou na ozdravný pobyt do středních Čech. Dnešek bude oblačný, teploty do 23 stupňů, odpoledne dorazí silné bouřky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD odletí v neděli do Číny s cílem posílit spolupráci v cestovním ruchu. Pokud ho o to ministerstvo zahraničí požádá, je připravený pomoct v případu Čecha zadrženého v Číně. To má ale podle Okamury na starosti hlavně rezort zahraničí.
2: Tomio Okamura chce v Číně jednat hlavně o posílení přímého leteckého spojení mezi Českem a Čínou a o zrušení vízové povinnosti Čechů mířících do země.
3: Jsme pouze jednou ze dvou zemí Evropské unie, která má víza do Číny, tou druhou zemí je Litva.
2: Karel Dvořák z Hnutí STAN ale upozorňuje na otázku lidských práv.
4: Tajvan dbá na ochranu lidských práv a v případě Číny to tak není. Tak třeba pan předseda Okamura nebo paní předsedkyně Vesecká i dovedou debatu na téma třeba vězněných Ujgurů.
2: Do Číny se chystá i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Pravděpodobně příští rok. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Středočeský kraj přispěje 500 000 korun na dvoutýdenní ozdravný pobyt pro 50 ukrajinských dětí z Kyjevské oblasti. Do areálu léčebny Bukovany u Chraštic přijedou děti, které kvůli válce přišly o jednoho nebo oba rodiče, nebo jinak zažili válečné trauma. Pobyt připravuje oblastní spolek Českého červeného kříže v Kolíně. Pokračuje hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková z Hnutí STAN.
5: Hlavním cílem toho pobytu je, aby pro tyto děti bylo vytvořeno bezpečné, stabilní a podnětné prostředí mimo oblast konfliktu, které jim vlastně umožní, aby alespoň částečně se mohli vymanit z každodenního stresu a psychické zátěže a mohli strávit klidnou část léta v České republice.
0: 3 týdny nepojedou od zítřka tramvaje mezi Újezdem a Lazarskou v Praze. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka se dotkne 12 linek, které pojedou po odklonových trasách. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Kvůli lepší obslužnosti budou centrem města jezdit 2 dočasné tramvajové linky, číslo 32 a 39. V Kutné Hoře dnes pokračuje dalším koncertem Český varhanní festival. V Rytířském sále Českého muzea Stříbra nabídne v 18 hodin komorní koncert světově uznávaného varhaníka Jaroslava Tůmy. Ten pravidelně koncertuje v Česku i ve světě, například v Americe nebo Asii.
6: Cílem festivalu je přiblížit varhanní hudbu širšímu publiku. Vedle toho akce připomíná bohatou varhanářskou tradici, která ke Kutné Hoře patří. Festival kromě dnešního nabídne do začátku září další 4 koncerty. Vstupenky je lepší si rezervovat s předstihem na webu festivalu Kutnohorské léto. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, teploty 28 až 32 stupňů. Odpoledne a večer se na většině kraje objeví přehánky a bouřky. Místy mohou přinést přívalový déšť, kroupy a silné nárazy větru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Nevím, jak se to jmenuje oficiálně, my tomu říkáme Bauhauska. Přívesný vozík. Asi pravděpodobně i to mají silničáři, právě teď ho tak nějak odstavili. Na dálnici D6 na 12,5 kilometru ve směru Vary. Je to prosím vás informační letvozík, takže vám řekne, jak dlouho budete stát, anebo asi pravděpodobně, že se tam něco chystá. Nějaká uzavírka, omezení, nebo zkrátka něco, co by řidiči měli vědět. Pozor, 12,5 kilometru směr Vary. Nehoda aktuálně ve Slaném, řeší se na silnici 118, to znamená, když dojedete z obce Hrdliv, směr Kvíc a dál okruh města Slaný, pak buďte ve střehu, po nehodě osobní auto a autobus.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Papafobie.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
7: Zhruba za 55 minut udělám papa bez fobie a těšíc se na pondělní ranní vysílání, tak ještě dáme tu hodinu. Ty už víš, co to je, nebo jsi to ještě nezjistil?
8: Ještě jsem to nezjišťoval.
7: Tak poslouchat Martina Písa říká v textovém přepisu, to najdete už teď jako odpověď i na webu střednichechy.rozhlas.cz a řeknu vám, Já jí mám. Papafobii.
0: Nechceš se loučit?
7: No to o to nejde, to já se klidně rozloučím, já se rád vyspím.
0: Už hodinu dopředu.
7: A klidně i den, to já s tím nemám problém, ale vlastně výsledkem papafobie, no je to, prožili jsme s ním každý z nás své dětství, nebo aspoň podstatnou část, takže už jste naladění, ne? Tak honem na ty internety. Pátek 17. července, páteček.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: by, jak žil bych rád.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk z ledasčeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hippopotomonstrosesquipedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem?
3: No, tak to já jsem teda měl podstatně jednodušší odpověď na to. Poslední, co nedokážu ani vyslovit, a Martin Písařík, a to nebylo slyšet, protože to bylo sestříhané, to dal na 52. frekvenci, nebo na po 52. Já jsem si původně myslel, že to je strach z města Unhošť, ale nebyla, díky. 8.13, to dobré ráno. Kapela, která tady dlouho nebyla, Blondie, Maria. O Maria.

0: Maria, taková je předpověď. A že bude pršet. A že hodně místy. Táně řekne víc.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: 8:16:30.
2: Krásné ráno. Musím říct, že to dnešní je dost rozmanité. Máme i přeháňky na severu, ale jinak převládá polojasno nebo oblačno. Ale vezmeme to po pořádku. Teďko po ránu máme docela teplo a musím říct, máme za sebou i tropickou noc, nejenom na Klementýnu a třeba na Vinohradech v Praze, ale taky na některých stanicích ve středních Čechách. Vidím tady Brandýs nad Labem, Dolní Bousov, Semčice, Vavřinec, Říšov. Tam všude teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia a už teď stoupá.
0: No jo, ale kam?
2: Jak jsem naznačila, je to taky v oblasti, kde nás postihly ráno přeháňky a bouřky, což je severně od Prahy. Ony odcházejí směrem do severních Čech a dál půjdou do Polska, přitom se trochu rozpadají. Na druhou stranu, místa, kde pršelo ráno, mají největší pravděpodobnost, že ty odpolední bouřky by nemusely být až tak silné, jinak ale počítáme s tím, že přece jenom ty bouřky, které přijdou odpoledne a budou, kde konkrétně budou? No to je nejtěžší otázka pro meteorologa, která existuje, když mají přijít bouřky. Odhadujeme, že to budou bouřky s kroupami. Většinou by se měly obejít tak do 2 cm nebo kolem 2 cm, ale tentokrát není vyloučeno, že výjimečně tam bude i nějaké místo, kde budou větší. Přívalové srážky můžou být až kolem 40 litrů vody na metr čtvereční. Pokud jde o ty poryvy větru, tak 70 km za hodinu asi nejsou úplně nejsilnější nárazy, ale tam, kde jsou nějaké poškozené stromy, tak těm to může určitě ublížit. Teploty 28 až 31 stupeň Celsia, ale v Polabí bude až 32. A musím říct, že právě v Polabí, já tu mám ty obce s rozšířenou působností, kterých se to týká, je to Poděbradsko, Nymbursko, Lysá nad Blabem, Český Brod a Kolín, tak tam varování před teplnou zátěží, protože ta teplota tam půjde nad 31 a ještě ke všemu bude ten vzduch docela vlhký.
0: A co my, kardiaci? Táňo, takový je názor a zároveň odpověď. Nic moc. Byl na trojce samozřejmě, žádná zásadní zátěž pro vás. Opatrujte se, chlaďte se, popíjejte letní drinky, alkoholické. Ano, samozřejmě drinky, které mají méně alkoholu nebo vůbec žádný alkohol. Myslím, že paní doktorka Kateřina Cajdamová to zmonitoruje dneska odpoledne po zprávách v jednu a pak se vám řekne, jak to bude.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ne, to já myslím vážně, paní doktorka ví velmi dobře, co je to kortizol. Ukažme si na něm prstem, protože právě on může za to, že třeba tlousneme, jo? A nebo že se nám blbě spí, špatně spí. Je ho málo, jak ho přidat, nebo případně ubrat. Poslouchejte i dnešní odpolední vysílání. Teď Kateřina Jelenová.
3: Na severu Prahy v Cínovecké trvá silnější provoz od sjezdu na Čakovice. Ke sjezdu do opravované Kbelské se sunou hlavní kamiony. Osobní auta naberou jen velmi krátké zdržení. Trasa k Blance naopak volně průjezdná, jak Libereckou, tak Holešovičkami jedete plynule. Magistrála a pomalejší provoz v obou směrech. Nejprve od Pankráce kolona na Nuselském mostu, následně i před omezením na Hlávkově mostu. Jedete-li z Holešovic do centra, přibrzdíte na úrovni hlavního nádraží a zhruba 10 minut se budete sunout k omezení u IP Pavlova. Hlavní část okruhu směrem z D1 kolona za Karlovarskou z 27. kilometru se vleče přes 40 minut k omezení u letiště. Z druhé strany od Středokluk zdržení o polovinu kratší, z 5. kilometru se jede 20 minut.
0: Liberecká je prázdná, tak to slyším poprvé v roce 2026.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební kavárna Pavla Vítka.
4: Na návštěvu tentokrát zavítá písničkář Jiří Dědeček. Povídat ale nebude zdaleka jen o hudbě. Řeč přijde i na poezii, překládání z francouzštiny a dokonce i na veslování a drobné zednické práce.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: Poslední pracovní den tohoto týdne, leč prázdninový, pro někoho možná dovolenkový. Každopádně je to pátek, co naděláme 17. července. Píseň Hraboše Danbarta teď. A viděli jste už někdo jejího šitusiho? Ne? No tak možnost tady je. Aspoň si to vyslechnout od Vladimíra Dvořáka a Jiřiny Bohdalové. Už za chvíli.

0: Zkusím si udělat ještě takovou příjemnější kulisu, nebo kulisu, která dokreslí, kde se bude v tuto chvíli archivně lovit. A už to jede. A už ta taktovka. A ta pleška, jak házela prasátka. Ano. Několikrát do roka. Televariete. Je to tak nadčasové. Pojďme vzpomenout na jednu z těch zásadních scének. Pravda, má 3 minuty. To je hodně. No, pro ráno určitě, ale víte co, když ono to ve finále, to finále, je to zásadní, to merito věci. Bez toho by to nešlo, tak to vydržte, ale myslím si, že Šiku si to zaslouží zcela určitě. Pěkný den.
1: Dobré odpoledne.
2: Taky.
1: Malujete, koukám, co? No, v obraz, že jo? No, to vypadá jako naše vesnice. Ale já říkám naše, jako bych byla odsaď. Kdybyste mě potkal trošku upravenou, tak by vám bylo jasný, že jsem z Prahy. No jo, ale byste mě upravenou, ale to ještě nepotkal, že jo? No. My tady máme chalupu, víte, krásnou. To je škoda, že ji odsud nevidíte, víte, protože jste si nevybral zrovna nejlepší místo, no. Ten kostelíček se vám moc nepoved. Ne. On má, bych řekla, takovou špičatější věžičku, no. Vy ale asi nebudete zasloužilej, víte. Vy jenom tak... potěšení, víte, no bože, proč ne, když na to máte, že jo, no. Oni ty volejový barby nebudou lacený, víte, já to vím, já dělám všechno na voleji. Muž má cholesterol, víte, a ona flaška stojí 16 korun a je to hned pryč, že jo, no. Ten lesejček teda, to taky není ono, víte, to vypadá jako špenátovej nákyp. Nevěřil, my máme doma šitusyho, víte? Velkýho, po dědečkovi, v rámu. Viděl jste někdy šitusyho? To sotva. Protože kdybyste znal šitusyho, tak byste ty brbičky nemohl takhle odbejt. Teda, já mám ráda úprku. Víte? On má všechno veselý a takový jako v krojích, no. Viděl jste někdy úprku? To sotva. Protože kdybyste znal úprku, tak byste tady na té polní cestě namaloval takovou jako krojovanou družinu. A rozjařenou, no. A nebo třeba krojovaný pohřeb, víte? To by taky šlo, no. Teda, my úprku nemáme, víte? On ho dědek nesnášel, ale... Strejda Cyril ho má. A řekl, že ho odkáže naší Bláže. Víte, to je dcera. Viděl jste někdy dceru? Neviděl. Protože kdybyste znal dceru, Blážu naší, tak byste nemaloval Dolní Šiškovice, ale naší Blážu. No jo, moc lidí už se mě ptalo, jestli nemá otce architekta, víte? Jakože je tak pěkně stavěná, no. Ona naše Bláža vám je jak od Mánesa, no. Viděl jste někdy Mánesa? Kdybyste znal Mánesa, tak byste na týhletý louce udělal, co to děláte?
2: Já vás škrtím, milostivá paní.
1: No ale amatérsky, viděl jste někdy Otela?
3: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Je půl deváté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Hezké ráno. Na rakovinu prsu zemře v Česku každý rok asi 1700 žen. Pravidelná mamografie by podle lékařů mohla úmrtnost snížit až o třetinu. Vyšetření hradí pojišťovny ženám od 45 let jednou za dva roky. Téměř třetina z nich na něj ale podle odborníků nechodí. Vodárny Kladno, Mělník postupně obnovují dosluhující vrty v Mělnické Vrutici. Z celkových 52 vrtů jich nahradí 13. 6 začne sloužit letos na podzim, dalších 7 příští rok. Kapacita se tím ale nezvýší. Současné zdroje přestávají stačit kvůli růstu počtu obyvatel v okolí hlavního města. Do budoucna má situaci zlepšit nová úpravna vody u soutoku Labe a Vltavy. Využívat má vodu právě z řeky Vltavy. Vodárny zásobují zhruba 300 tisíc lidí, ročně jim dodají asi 15 milionů krychlových metrů vody. Krátkodobé omezení zítra může zdržet řidiče v Praze. Centrem města projede kolona italských skútrů Vespa. Takzvaná spanilá jízda začne ve 14 hodin v Troji a povede přes Libeň, Karlín i centrum metropole. Skútry projedou také přes Smíchov a Malou Stranu. Spanilá jízda bude součástí 14. ročníku mezinárodní akce Prago Vespa. Pelého dres z finále mistrovství světa v roce 1958 se prodal za zhruba 103 milionů korun. 17-letý Pelé v něm vstřelil dva góly a pomohl Brazílii k titulu. Dráž se prodal jen dres Diega Maradony z šampionátu v roce 1986. Dnes čekáme oblačno až polojasno, teploty 28 až 32 stupňů, odpoledne a večer se na většině kraje objeví přehánky a bouřky. Místy mohou přinést přívalový déšť, kroupy a silné nárazy větru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Fakt, světe, div se, nemám nic nového, co by vás mohlo na silnicích těch raných, ve vrcholících uvozovkách dopravní špičce při pátku překvapit. Tam, kde se běžně stojí, se stojí velmi krátce, anebo vůbec taková liberecká dneska. Zkuste si jen tak dneska projet. Nechcete. Nechtělo víc lidí.

Já bych to jenom zpřesnil, samozřejmě dálnice D3 už funguje, samozřejmě ale... i ve středních Čechách, asi jenom na 2 kilometrech, ale je. A tam, kde se koplo, třeba se jim to nepropadne a neprodlouží, neprodraží. Počkejte si na podrobnosti za chvíli, teď Jiří Kohn, dík, a potom božský Karel kávu bude dávat.

0: Drogot, kávu si osladím. Tak to jsme slyšeli, že bílá smrt. Ale zase ten cukr dělá tak dobře. Tak dobře mi dělají takové ty právě ze světa science fiction. Další přidáváme z ranního vysílání pro tento týden i teď v 8 hodin 39 minut. Stavbaři začali kousek od Jílového u Prahy razit průzkumnou štolu pro budoucí tunel Luka na středočeské části dálnice D3. Ta má propojit Prahu s českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Ražba štoly má stavbařům pomoct zjistit geologické podmínky a data potřebná pro stavbu samotné dálnice. Pojďme se na místo vydat, natáčeli jsme tam, pojďme si říct hned teď, jak to vypadá, a další reportáže pochopitelně budou následovat z pátečního ranního vysílání, než se rozloučíme. Dálnice D3 a její středočeská část, no řekněme si, zatím nic, víceméně nic.
1: Začala ražba 1500 metrů dlouhé průzkumné štoly. Na jejím místě by za několik let měla vést dálnice D3. Proti tomu stojí někteří místní obyvatelé, třeba pan Jiří.
2: Jsem zásadně proti, je to týrání přírody, živočichů.
1: O to, jaký bude mít stavba vliv na krajinu, se bojí i paní Renata.
3: Přitom to tady bylo 100 let, opravdu osada, kterou si tady vybudovali Trumpové, a teď se to tímhletím všechno změní.
1: I přes odpor některých místních je rozhodnuto. Budování průzkumné štoly potrvá skoro 2 roky, říká Petr Luka, stavby vedoucí ze společnosti Hochtief.
4: Postupně vlastně budeme odebírat tady ze začátku zeminu a postupem dál, jak budeme se dostávat více pod ten kopec, pod Panský vrch, tak tam předpokládá se už vlastně přítomnost skalních hornin, takže tam potom přejdeme do vrtacích prací, ládování čleb a použití trhacích prací.
1: Práce vyjdou na více než 408 milionů korun. Ražba štoly má kromě geologických dat pomoct odhalit i historická důlní díla.
4: Spousta těch starších historických ražeb z dob středověku vlastně není evidovaná a je to velká neznámá pro tady tenhle projekt.
1: Štola by měla být základem pro budoucí 1800 metrů dlouhý tunel Luka. Pokračuje generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
5: Je to dílo, které nám nejen pomůže v zadání té samotné stavby, jako to výběru toho zhotovitele, ale pomůže nám samozřejmě potom při samotném provádění prací.
1: Stavba dálnice D3 na území Středočeského kraje by měla začít v roce 2028 a trvat by měla 4 roky. ŘSD musí ale podle Radka Mátla vyřešit řadu věcí.
5: Jak získat jednotlivá povolení, tak do koupit pozemky, protože aktuálně probíhá veškerá majetkoprávní příprava, samozřejmě vysoutěžit zhotovitele na základě právě všechno těch průzkumů a samozřejmě potom samotnou stavbu realizovat.
1: Středočeská část dálnice bude měřit skoro 59 kilometrů. Z Luk nad Medníkem, Laura Hájková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: No to počkejte, až se ozvou středočeské matky s odporem. Popojedem, bude 9:15.

0: Hezké ráno, 8:44.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dneska dost dusné, tam, kde už pršelo v noci nebo ráno, tak dá se, nevím, jestli je to milostivější, očekávat, že ty bouřky případné v průběhu dnešního dne, které zasáhnou celý kraj, v průběhu odpoledne především, tak budou trochu jemnější. Ona ostatně o tom mluvila dnes Táně ve vysílání, jinak nás čekají i průtrže, dost blesků, když na to přijde i kroupy 2 cm, té vody taky by mohlo být dost, takže připravte se na ledasco. Důležité je vědět, že ještě do možná odpoledního času se třeba právě u vás bude moci dojít vykoupat někde a schladit se, osvěžit se, protože ta 1,30, 2,30 v Polabí, to je, myslím, strop pro tento týden a první dny týdne příštího zcela najisto. Táňo, jak to vypadá dál? Pojďme si říct, jaký teplotní sešup nás od soboty čeká.
2: No, on tentokrát nebude tak pořádný. My jsme si zvykli, že přecházíme z jara do zimy a pak zase do léta honem, tak tentokrát to bude takové způsobné. 23 až 27 budou zítřejší maxima. Počítáme s tím, že během neděle bude zase další krůček dolů, to by měly být ty maximální teploty tak mezi 22 a 25 stupni Celsia. No a teprve v pondělí a v úterý okusíme teploty, které půjdou na některých místech dokonce i jenom pod 20 stupňů Celsia. No, v kopcích se prostě té 20 cítky třeba ani nedotknou, no?
0: Slyšeli jste to. A vzali jste si dovolenou. A nemůžete to změnit. No, Černý Petr někdo zkrátka dostane a basta. Ale jinak dneska.
2: Dneska to je takový den, kdy to bude opravdu dost drsné. Jenom...
0: No, jenom být připraven.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ano, na silnicích dnes naposled do dispečinku TSK Praha. Vypadá to teď s dopravou, jak konkrétně? Já myslím, že bychom to mohli dát dohromady. Katko Jelenová, co říkáš, jak to vidíš? Nebo spíš, co vidíš a ostříš?
3: Na magistrále přetrvává silnější provoz v obou směrech, nejprve od Pankráce, kolona na Nuselském mostu, pak i před omezením na Hlávkově mostu. Na trase z Holešovic do centra přibrzdíte u hlavního nádraží a přibližně 10 minut budete popojíždět k omezení u IP Pavlova. Za Barandovským mostem směrem na Smíchov čekejte kratší frontu před Zlíchovským tunelem. Radlická do centra se lehce zaplnila z úrovně školy, stejně tak okolí Vypichu, Bělohorská v obou směrech i Kukol. Ze spod od Plzeňské. Na dálnici D7 směrem ze Slaného se brzdí u Středokluk na 5. kilometru a k omezení u letiště se pokračuje v pomalejším tempu 20 minut a kolona z okruhu je také na 20 minut. Dost výrazně se zkrátila, aktuálně zastavíte před Evropskou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Konstatování Lucie Vondráčkové zase po čase v ranním vysílání. S Láskou je nám líp, Iveto. I s Ivetou je nám líp. Středočeskou Ivetou z Kosmonos. Už pro vás i po dálnici Ivety Chlumské dojela i dnes zavčasu, aby zahájila středočeské dopoledne Českého rozhlasu. Přeji hezký den. Láska.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Zastavte se v Mníšku pod Brdy na tradiční skalecké pouti. Od pátku do neděle propojí kulturní program Lidové tradice i duchovní rozměr. Čekají vás koncerty, řemeslné tržiště, pouťové atrakce, vystoupení kejklíře a kouzelníka i program pro děti. Páteční zahájení se ponese v duchu koncertu členů České filharmonie na nádvoří Mníšeckého zámku. Začne v 19 hodin. Během víkendu vystoupí mimo jiné Tereza Mašková, Olga Lounová, The Tap Tap nebo kapela Queenie. Do Kutné Hory zavítejte na Český varhanní festival. Od 6 hodin večer vystoupí v historickém rytířském sále Hrádku světově uznávaný český varhaník Jaroslav Tůma. Koncert nabídne výjimečný hudební zážitek v jedinečných prostorách Českého muzea Stříbra a připomene bohatou varhanářskou tradici města. Festival pokračuje až do začátku září dalšími koncerty předních českých varhaníků. V Benátkách nad Jizerou zastavil kinematograf Bratří Čadíků. Přijďte se podívat na filmy Pod širým nebem na Husovo náměstí. Na programu jsou v pátek český film Moře na dvoře a v sobotu francouzská rodinná dobrodružná komedie Bláznivý marsupilami. Promítání začne vždy kolem 9:30 večer. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ustalína, s dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Krása není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Jsem fajn, máš co si chtěla s tím já.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Stát dnes naposledy určí maximální cenu pohonných hmot. Do Česka odpoledne dorazí silné bouřky. Těm bude předcházet oblačná obloha a teploty do 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku se dnes čerpací stanice budou naposledy při prodeji benzinu a nafty řídit cenovým stropem. Ministerstvo financí ho určí na nadcházející víkend a od pondělí už bude výši pohonných hmot určovat jen trh. Předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že ceny nafty a benzinu v příštím týdnu stoupnou.
3: Cenám na mezinárodním trhu dneska odpovídá cenám, které jsme měli zhruba v polovině května. A vedle toho spotřební daň, ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30. A předpokládám, poslední stanovení těch zastropovaných cen bude zase vyšší oproti dnešku. Tam to odhaduju zhruba na korunu 50. A to všechno musíte sečíst dohromady a vyjde vám číslo.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO řekla, že rezort bude ceny a marže nadále sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. V Česku se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm a menšími kroupami. Může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. Praha rozšiřuje síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Do konce příštího roku jich technici vybudují asi 1500. Vzniknout by měly zejména na sídlištích a v parkovacích domech. Hlavní město za ně zaplatí zhruba 600 milionů korun, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
4: Tou hlavní motivací pro Prahu je samozřejmě fakt, že chceme vycházet vstříc rostoucí poptávce po elektromobilitě a myslíme si, že to zapadá dobře do naší strategie podpory jak alternativních pohonů, tak samozřejmě naplňování cílů klimatického plánu hlavního města Prahy.
2: Salta na motorce a další triky bude zítra předvádět v Čerčanech na Benešovsku jeden z nejlepších českých freestyle motokrosařů Petr Pilát. Ve svém tréninkovém areálu uspořádá 20. ročník charitativní akce Pilníkovo pozdní odpoledne. Výtěžek letos půjde na podporu dárcovství krve. Akce začne podle Petra Piláta v 1 hodinu odpoledne.
5: 20. ročník, myslím si, že bude stát za to. Opět letos přiletí můj kamarád Martin Šonka s jeho letadlem, který tady zalítá nad hlavama diváků. Další velký, si myslím, halo je koncert Divoký byl. Budou tady pochopitelně motorky, kluci na kolech BMXových budou skákat a i takový další velký lákadlo jsou soutěže pro děti.
1: Počasí.
2: Dnešek bude oblačný až polojasný, teploty 28 až 32 stupňů, odpoledne a večer se na většině kraje objeví přehánky a bouřky. Místy je doprovodí přívalový déšť, kroupy a silné nárazy větru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu na 22. kilometru ve směru k dálnici D1 stojí porouchané auto v levém pruhu, vozidlo není označené a provoz se zdržuje. Na dálnici D6 mezi 12. a 13. kilometrem ve směru na Karlovy Vary je kvůli montáži informační tabule uzavřený pravý pruh. Omezení potrvá do 11 hodin. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už vaše oblíbené středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: Krásné dopoledne při pátku.
1: Středočeské dopoledne.
6: A to středočeské zvlášť, co pro vás máme v této hodině. Je mu 11 let a sní o mistrovství světa v akrobatickém rock'n'rollu. Za Markem Štěpánkem a jeho maminkou Vandou se do Benátek nad Jizerou vydáme v našich příbězích už za chvíli. Nezapomeňte, ve 9:45 se dnes opět vydáme na nějaký ten zámek, protože naše letní soutěž Zámecké léto pokračuje. Pavel Kudrna opět nastíní soutěžní otázku, ve které můžete tedy vyhrát zámecký cestovatelský balíček, sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh tohle obsahuje. A protože máme pátek, jak ještě k tomu, když jste se už zúčastnili našeho soutěžení, vyhráli v tomto týdnu, tak jdete do toho našeho týdenního finále. A tam můžete vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Držím palce i dnes.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 14,5 minuty po deváté. Ještě jednou přejeme krásný páteční den s datem 17.7. a jsme rádi, že jste na našich vlnách. Tatínek Ondřej a maminka Vanda reprezentovali Českou republiku ve vodním slalomu. Dnes jejich 11-letý syn Marek Štěpánek se ale na vodu nevydal. Zvolil si taneční parket a akrobatický rock'n'roll. Dokonce už studuje pražskou taneční konzervatoř. Tak si pojďme poslechnout jeho příběh a také sny, které má, ale pěkně po pořádku.
1: Jsme s manželem jezdili oba na vodě, přitom jsme se poznali. Máme 3 děti, dcera je nejstarší, ta zašla jakoby tím tanečním sportem. Syn si vzpomněl v 5-6 letech, že bude hrát hokej.
2: Popsala vztah ke sportu v rodině Vanda Štěpánková. Na závěr si nechala dnes 11-letého Marka.
1: Ten, tak jak dcera pořád poskakovala, tak on opravdu od malička poskakoval podle ní a všechno uměl, měl strašný rozsahy, byl strašně šikovnej, tak jsem se tady paní Kolbový zeptala, jestli vlastně by nechtěla šikovného kluka. Ona pak řekla, no takhle šikovného kluka, to jsme opravdu dlouho neviděli, vozila bych ho do Prahy na gymnastiku.
2: Marek pozorně poslouchal a vlastně potvrdil slova maminky. Na první kroky směřující právě k akrobatickému rock'n'rollu si moc dobře vzpomíná.
3: No hlavně mě k tomu přivedla asi moje sestra. Jako podle ní jsem jako skákal na trampolíně, dělal jsem rodičům vystoupení a potom jsem teda začal tancovat ten akrobatický rock'n'roll. Potom mě rodiče vozili do Prahy na gymnastiku.
2: V současné době navštěvuje pražskou taneční konzervatoř.
3: Dali jsme tomu přednost, tam se jako učí i moderní tanec a jazz třeba. Nejmíň tancujem jako 2 školní hodiny a nejvíc 4.
2: Je jasné, že si vybral fyzicky nesmírně náročnou disciplínu. Už se rozhodně má čím pochlubit.
3: Teďka jsme měli první mistrovství České republiky, tak to jsme byli 3. A potom na mezinárodním soutěži na Slovensku jsme byli 3. Partnerka se jmenuje Adéla Lubertová.
2: Navíc za sebou má také vystoupení v divadle, konkrétně v tom Vinohradském.
3: V Louskáčkově jsem měl roli toreadora, vojáka, myši a zlobivýho dítěte.
1: No, jak jsme říkali na začátku, že jsme hodně sportovní rodina, tak nějaký umělecký tady sklony jsme nikdy neměli, nikdo z nás to nějak extra neprojevoval. Tak pak benátecký lidušce řekli, že on určitě by měl jít na taneční konzervatoř, jestli s tím souhlasíme, že ho začnou připravovat. No tak my jsme na to koukali jak z jara, protože nás to nenapadlo, takže ho začali připravovat. No a pak ještě ten další rok jsme oslovili Adélu Polertovou, takže jezdil k ní do její baletní akademie a pak právě díky ní vystupoval v zimě v Louskáčkově ve Vinohradském divadle a to bylo moc pěkný.
2: Navázala na synova slova maminka Vanda. Přidala také pár pochvalných slov.
1: Tak jeho baví všechno. Já jsem taky se jednou ptala, jestli právě radši třeba divadlo nebo právě ten rock'n'roll. A on řekne, že jak na jevišti se mu líbí, tak ta soutěž se mu líbí. Mně se zase líbí to, že se zatím jde, že opravdu prostě, když má doma trénovat, připravuje se, takže si myslím, že se pořád posouvá, zlepšuje a že ty šance tam určitě jsou.
2: Šance na to, aby ve světě akrobatického rock'n'rollu mohl být úspěšný.
3: V rock'n'rollu nejvyšší soutěž je mistrovství světa a mistrovství Evropy. Těch bych se chtěl zúčastnit a kdyby se to povedlo na medaili, byl bych šťastný.
2: Uzavřel povídání 11-letý Marek Štěpánek. Z Benátek nad Jizerou Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: A my tedy v těchto smělých plánech moc držíme palce. A do konce příštího roku Praha vytvoří 1500 nových nabíjecích stanic pro elektrovozy. Mají být hlavně na sídlištích a v parkovacích domech. K podrobnosti k tomu povíme za chvíli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Paliativní péče není tabu. Jde o nenahraditelný přístup lékařů a dalších odborníků. O své zkušenosti se s námi podělila Marta Skarlantová.
2: Já teda mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí.
1: Více s primářkou paliativní péče Zuzanou Křemenovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Petra Janů s písní Stůjme rozhodně dopolední vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy nezastavujeme. Pokračujeme a vypravíme se teď do hlavního města. Tam se totiž rozšiřuje síť nabíjecích stanic pro elektromobily. Do konce příštího roku jich chce mít 1500. Letos jich má vzniknout několik set. V Praze je přitom registrovaných zhruba 25 tisíc elektrických aut.
1: V Křižíkově ulici v pražském Karlíně právě zastavil s autem pan Max. Po metropoli jezdí hlavně na elektřinu.
2: Já mám vlastně plug-in hybrid, což znamená, že to jezdí vlastně na oba pohony, s tím, že vlastně snažím se jezdit na baterii, nabíjet pravidelně a tak. Na druhou stranu je to těžší, protože to není tak, že by tady každý měl barák a u toho nabíječku, takže třeba nemůžu nabíjet doma.
1: Auto nabíjí i mimo svůj domov u veřejných nabíjecích stanic.
2: Mám pár oblíbených, ale samozřejmě občas se stane, že tam třeba někdo parkuje nebo to nefunguje, takže to není úplně jako vždycky 100%, ale řekl, že se zlepšuje.
1: Nabíjecí stanice v Praze budují soukromé firmy, ale i pražská energetika a městská společnost technologie hlavního města Prahy. Ta chce do konce příštího roku po celém městě vybudovat 1500 nabíječek, potvrzuje člen představenstva Michal Fischer.
3: V loňském roce jsme do naší sítě nabíjecích stanic přidali 120 nabíjecích bodů a dalších 150 chytrých stožárů vhodných pro budoucí osazení wallboxy. Prioritní jsou například lokality sídlišního typu.
1: Hlavní město chce rozšiřováním nabíjecích stanic podporovat elektromobilitu, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
4: Myslíme si, že to zapadá dobře do naší strategie podpory jak alternativních pohonů, tak samozřejmě naplňování cílů klimatického plánu hlavního města Prahy.
1: Za nové nabíjecí stanice do konce příštího roku hlavní město zaplatí zhruba 600 milionů korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Nezapomeňte i dnes.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme.

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký pátek 17. července vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Nás v našem výletně soutěžním seriálu čeká MZL, neboli malé zámecké losování předvedu. Ano, už je všechno připraveno. No a z pěti výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Zatím jsou jasní čtyři soutěžící pro to losování. No a zdali k ním přibydete právě vy jako pátí, tedy s číslem 5 v našem losovacím osudí, to je ještě otázkou. Nejprve ovšem navštívíme další památku, kam nás dnes František Kinský pozve.
0: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermeieru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
3: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelanka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
4: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století. Velmi kvalitní sbírka.
3: A my jsme se posunuli dál. Kde to jsme?
4: Jsme v hudebním pokoji. Tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století. Ale máme tady taky hrací skříň, Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám můžu i zahrát.
3: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou. S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
4: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
3: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
4: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
3: Co ty překrásné hodiny?
4: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
3: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
4: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, pro Vizovice je zámek určitě charakteristickým znakem, taky pálení, no hlavně švestek, tedy slivovice, no a nebo pečivo vizovické, to je také, myslím, velký charakteristický znak pro město. Čeho se bude týkat otázka, to vám teď neprozradím, řeknu to tomu, kdo se dovolá jako třetí. A právě teď přichází čas pro soutěž, takže 731 800 900 a bude hned dvojí výherce, jeden, věřím, že z naší malé soutěže a hned potom zlosování, jako vždy v pátek na konci týdne tedy. Tak se do toho dáme, volejte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: vím, že to bude dnes pánská jízda, teď kdybych chtěl být vtipný, tak řeknu, že z Jevíčka se zjevil pan Milan a doufám, že kdyby nevyhrál, že se z toho nezjeví, ale promiňte, to bych nikdy neřekl, tak drzí nejsem. Pane Milane, dobrý den přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak jste připraven na soutěž?
1: No, zkusím to, no.
0: Ta soutěžní otázka, takhle, pokud jste poslouchal dobře, tak pro vás vůbec nebude těžká, ale ono je to těžké telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek. Já jenom řeknu, že pokud uspějete a zazní ta správná znělka, tak vyhrajete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh, to je náš zámecký cestovatelský balíček. Pokud budete vylosován, zase si tady trošku zahraju, tak získáte prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci na Turlici a to je paráda, protože budete mít soukromou, to se krásně prochází, můžete se na cokoliv zeptat, je to příjemné. No a jak jsem říkal, že nás dnes čeká MZL, tedy malé zámecké losování, tak na konci prázdnin VZL, velké, a to vylosujeme tři výherce víkendového zámeckého pobytu. Pane Milane, jdu na tu otázku, takže ptám se, jaký unikát najdete na zámku ve Vizovicích? Je to buď to za A sedací souprava potažená francouzskými gobelíny, za B hodiny s diamantovým ciferníkem, za C slivovicová kašna?
1: Tak dal bych Ačko, no.
0: Ta slivovicová kašna vás nelákala, Vizovice, slivovice?
1: Ne.
0: Nelákala. Je to pravda, je to unikát, jak bylo řečeno, jediný na světě, máte pravdu, takže vyhráváte ty náš cestovatelský zámecký balíček. Gratuluju. Máte pětku a to je dobré ocenění v naší soutěži.
1: Dobré, no.
0: Tak se mějte krásně.
1: Ve škole by to bylo horší.
0: Ve škole by to bylo, tedy v Rusku ne, tam je pětka nejlepší, ale
1: no, jasně.
0: Nevím, jestli to ještě zase nezměnili třeba od té doby, co jsme studovali. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Já děkuji za to, že jste zavolal a vám samozřejmě doporučím, volejte zase od pondělka, ale pozor, teď tedy vždycky mám rád. My jsme se dokonce v redakci vsadili, jaké bude vylosované číslo. A jedničku nikdo neřekl v té redakci a jedničku má paní Vladimíra Kujová z Rajce Jestřebí. Veliká gratulace. Já si tady kroužkuju, vracím jedničku zpátky do losovacího osudí zase na příští pátek. Užijte si víkend, o víkendu můžete také navštívit naše zámky v sobotu, zámek v Týnci u Klatov, v neděli Nové Hrady, takže určitě příjemná sobota i neděle po 13. hodině. No a v pondělí v 9.45 se už teď na vás těší Pavel Kudrna, tedy řeknu, těším se, ale taky si rád užiju ten víkend. Mějte se krásně.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Evropská komise představí návrhy změn systému emisních povolenek. Dva mosty na Pražském okruhu půjdou o víkendu k zemi. Dnes nás čeká oblačná až polojasná obloha, 32 stupňů a odpoledne dorazí silné bouřky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Evropská komise má dnes představit revizi systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Část členských států, včetně Česka, žádá o zásadní úlevy pro podniky.
3: Systém obchodování s emisními povolenkami ukládá elektrárnám, továrnám či leteckým společnostem platit za emise oxidu uhličitého, které vypouštějí. Očekává se, že Evropská komise dnes navrhne, aby byl systém flexibilnější. Firmy by tak mohly získávat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Vzniknout by také mohl nový investiční unijní fond zaměřený na dekarbonizační projekty průmyslových podniků. Finální návrhy má Evropská komise představit odpoledne. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Silničáři v noci ze soboty na neděli zbourají 2 kilometry vzdálené mosty vedoucí přes Pražský okruh u Slivence na jihozápadě metropole. Chtějí tam rozšířit vozovku ze 2 pruhů v každém směru na 3. Zhruba od sobotních 19 hodin do nedělních 11 budou řidiči muset jezdit po objízdné trase. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkolové bude přestavba stát téměř 207 milionů korun.
4: Objízdná trasa bude vedena mimo dotčené obce a městské části. Nové nadjezdy postavíme nejpozději do 7 měsíců od zahájení prací, které začaly letos ve 2. polovině května.
2: Praha 6 žádá letiště Václava Havla o ukončení nočních letů nejpozději do roku 2032. Vedení městské části a některým obyvatelům vadí hluk z prolétajících strojů. Pražské letiště v březnu navrhlo limit 48 letů za noc. Ten je ale podle starosty Jakuba Stárka z ODS nedostatečný.
5: Naším jednoznačným a dlouhodobým cílem je zajistit občanům Prahy 6 klidný a ničím nerušený spánek. Deklarovaný budoucí zákaz letů v čase od půlnoci do 5:30 ráno je pro nás prioritou. Jsme si však vědomi, že k takto zásadnímu kroku vede cesta pouze skrze konstruktivní dialog a otevřené dveře.
2: Letiště Praha podle mluvčí Denisy Hejtmánkové dlouhodobě dodržuje všechny platné předpisy týkající se hluku z letadel. Úplnou noční uzavírku společnost plánuje po zprovoznění opravované hlavní dráhy. Novou budoucnost dostává svatováclavský dub ze Stochova na Kladensku. Podle legendy ho zasadila kněžna Libuše při narození vnuka Václava před více než 1000 lety. Odborníci odhadují, že je o několik set let mladší. Vzácný dub teď roubují experti ve Výzkumném ústavu pro krajinu. Vypěstované sazenice pak zamíří na místa spojená s přemyslovskou tradicí. Jedna z nich například i na Pražský hrad.
1: Počasí.
2: Závěr pracovního týdne bude oblačný až polojasný, teploty 28 až 32 stupňů, odpoledne a večer se na většině kraje objeví přehánky a bouřky, které může doprovodit přívalový déšť, kroupy a silný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: U Kostelce nad Černými lesy se na silnici 108 srazilo auto s motocyklem. Na místě zasahují záchranáři. Nohu splynu na dálnici D5 kolem 25. kilometru ve směru na Plzeň. V jízdním pruhu tam leží koberec. No a pozor, dávejte také na dálnici D1 u exitu 10 ve směru na Prahu. Silničáři opravují svodidla. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už pokračuje Iveta Chlumská a vaše středočeské dopoledne.
6: A stále vám přeji krásný den.
1: Středočeské dopoledne.
6: A při pátku hodně pohody a dobré nálady před víkendem. Máte rádi nugát? Pokud ano, není nic našího, než si ho připravit doma. My vás to naučíme s Jarkou Vykoupilovou v Babských Hradách. A mnoho měst a obcí v Česku se potýká s nedostatkem nových hrobových nebo urnových míst. A v Sulicích u Prahy se proto rozhodli vybudovat nový hřbitov. Podrobnosti přineseme za chvíli.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Zpěvák Sting k nám dohrál, dospíval 15 minut po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Teď vám povíme, že v Sulicích nedaleko Prahy vznikne do 3 let nový hřbitov. Obec ho chce postavit u hlavního silničního tahu na Prahu. Přímo z místa se nám hlásí náš reportér Josef Beneda. Josefe, dobrý den.
1: Hezký den. Tady v Sulicích plánují postavit nový hřbitov více než 20 let. Dosud museli místní pohřbívat své blízké v okolních obcích, kde už ale také dochází kapacita. Sulice si vybrali místo na zarostlé zahradě kousek od silnice 2/603, která se v současnosti opravuje. Kousek od budoucího hřbitova tak má navíc vzniknout nový kruhový objezd. Vedení obce už dokončilo projektovou přípravu a do 3 měsíců by chtělo získat stavební povolení. Dělníci by mohli hřbitov začít budovat už v příštím roce.
0: Josefe, pověz nám, jak bude nový hřbitov vypadat a kolik bude jeho výstavba stát?
1: Tak hřbitov by měl být na ploše 5000 m² a kromě samotného prostoru pro hroby tam bude rozptylová louka, malá márnice nebo kolumbárium. Zhruba 1000 m² využije obec pro parkoviště a přístupový chodník. Dělníci budou muset místo pročistit a vykácet náletové dřeviny. Zároveň tam ale ponechají téměř 20 stromů. Práce potrvají zhruba 12 až 18 měsíců. Odhadované náklady se podle nezávislého starosty Sulic Petra Čuříka pohybují od 10 do 25 milionů korun. Bude totiž záležet, jestli si obec vybere spíše úspornější variantu, anebo třeba vystaví kolem hřbitova cihlové oplocení a kované brány, aby stavba mohla vydržet desítky až stovky let.
0: Josefe, ty jsi zmiňoval, že stavbu hřbitova Sulice plánují už více než 20 let. Proč tedy začínají hřbitov stavět až nyní?
1: Tak asi jedním z těch důvodů by mohlo být, že výstavby nových hřbitovů nejsou příliš běžné, a to nejen tady v Sulicích, ale po celém Česku. Starosta Čuřík popisoval, že města a obce mají mnohdy jiné priority. Lidé totiž převážně chtějí mít kvalitní silnice, kanalizace, veřejné osvětlení, nové školy a školky, a na výstavbu hřbitovů tak mnohdy nezbývá čas ani finance. Tady v Sulicích už se ale prý lidé na nový hřbitov těší.
0: Ze Sulic nedaleko Prahy se nám přihlásil reportér Josef Beneda. Děkujeme za informace, hezký den a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Jestli máte rádi nugát, není nic jednoduššího, než si tuhletu dobrotu vyrobit doma. Jak na to, prozradíme za chvíli.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Tak to byla ABBA, dohrála, dospívala, za minutu a půl bude půl jedenácté. Máte chuť na něco sladkého, co si takhle dáte, nějaký ten bonbon, co třeba nugát. No, k výrobě nugátu není vůbec nutné žádné velké cukrářské umění. Alespoň to tvrdí Jarka Vykoupilová. Tak si ji pojďme poslechnout.
1: Babské rady.
2: Nugát. Dobrůdka, co se doslova rozplývá na jazyku. Odborně řečeno cukrářská hmota z oříšků a hlavně čokolády, která se po vychladnutí krájí na dobře známé a oblíbené kostičky. Podle přísad nebo stupně pražení ořechů může mít nugát světlé i tmavé odstíny. Známe ho také jako náplň do bonbonů, čokolád nebo moučníků. Na domácí řezaný nugát stačí dvě suroviny. Neslazený 100% arašídový krém a čokoláda. Hořká, mléčná nebo bílá. Záleží, kterou máte rádi, ale můžete odvážně použít všechny tři pro tříbarevný výsledek, který vaše strávníky ohromí. Pak už stačí suroviny jen zahřát, smíchat, nalít, nechat stuhnout a nakrájet. Kromě arašídového nugátu si stejným postupem můžete vyrobit nugát z kvalitního, nejlépe 100% a nepřislazovaného mandlového nebo lísko-oříškového krému.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Michal David s písní Každý mi tě lásko závidí, za chvíli třeba citronová holka Vítězslava Vávry. No to je jen malá nabídka z toho, co pro vás ještě hudebního máme v této hodině. A každopádně pro vás máme i informace, jaké události v minulosti přineslo datum 17. července. Tak si počkejte na kalendárium a krásný den.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tak to byl Sebastián a jeho záchranný bot a já se dívám do kalendáře. 17. červencový den máme a jméno Martina je v kalendáři. Martina má podle významu svého jména v sobě sílu, moc a odvahu a tak po dobrém či po zlém dokáže dosáhnout všech svých cílů. Martiny, my vám přejeme všechno nejlepší. A komu ještě gratulujeme k narozeninám, zpěvačka Hana Lounová dnes slaví a taky zpěvák Josef Wagner. I jim velká gratulace a další události z dnešním datem připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 17. července. Svátek má bojovná válečnice Martina. Máme jich tu slušnou posádku přes 180 tisíc. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech byly vyhlášeny v roce 1601, to je 425 let. Na třech náměstích vyrostly dokonce k odstrašení i šibenice. Krvavý konflikt ve Španělsku začal před 90 lety v roce 1936. Tříletá občanská válka se stala předehrou druhé světové války. Podle některých historiků posloužila jako výcvikový prostor Německa, Itálie a Sovětského svazu před vstupem do globálního konfliktu. Letní olympiáda v kanadském Montrealu byla zahájena před 50 lety v roce 1976. Československá výprava přivezla z kanadských her 8 medailí, 2 zlaté, 2 stříbrné a 4 bronzové. Olympijskými vítězi se stali střelec Josef Panáček a dráhový cyklista Anton Tkáč. Boeing 747 letu TVA 800 letící do Říma zmizel před 30 lety v roce 1996. Pouhých 12 minut po startu z Kennedyho letiště v New Yorku z monitorů. Explozi stroje způsobila konstrukční chyba a jiskra pod nádržemi s palivem. Na palubě zahynulo všech 230 osob. Historicky první hlasování o rozpuštění naší poslanecké sněmovny proběhlo před 10 lety. Bylo neúspěšné. Jedny z největších lesních požárů v Evropě v posledních desetiletích vypukly před 3 lety v důsledku veder, sucha a větru v Řecku. Zasáhly střední a jižní část ostrova Rodos, později hořelo u Athén v národním parku Parnita. Ve středním Řecku a na severovýchodě země zemřelo 26 lidí. Česká vláda před 2 lety rozhodla, že 2 nové jaderné bloky v Dukovanech na Třebíčsku má postavit jihokorejská firma KHNP za 400 miliard korun. Přičemž první reaktor by se měl začít stavět v roce 2029. A 45. narozeniny má dneska stand-up komička, zpěvačka a překladatelka Adela Elbl.
4: Oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byly, jo.
3: Vám všem krásný pátek a skvělý víkend.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A budeme rádi, když nás budete poslouchat dál. My totiž za 12 minut nabídneme další zprávy, chystá je pro vás Josef Mádle. A po 11. se vypravíme na hrad Zlenice. Zříceninu zvanou Hláska u Senohrab najdete i na obrázcích malíře Josefa Lady. A my vám podrobnosti prozradíme, tak si na ně určitě počkejte.

Soutěže Kolínská dominanta, vodárenská věž, je od roku 2010 kulturní památkou. 45 metrů vysoká věž nabízí nejen krásný výhled na Kolín, ale také videoprojekci o vodě a výstavu věnovanou historii budovy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál kvintetu. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Výroba osobních aut v Česku v pololetí meziročně vzrostla. Z Barrandovského mostu v Praze spadla část betonové plastiky. Pátek bude oblačný až polojasný, teploty do 23 stupňů. Odpoledne dorazí silné bouřky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. České automobilky vyrobily v prvním pololetí přes 780 tisíc aut. To je skoro o 4,5% víc než za stejnou dobu loni. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu. Největší producent Škoda Auto zvýšila výrobu o 9,5% na víc než 500 000 vozů. Dodgeovickému Hyundai naopak produkce o desetinu klesla. Betonová plastika na Barrandovském mostě v Praze se zřítila. Část zhruba 6 metrů vysokého díla zasypala přilehlou cyklostezku. Most je v místě průjezdný. Událost se podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny obešla bez zranění.
4: Části skulptury zasypaly jak komunikaci, tak přilehlou cyklostezku, takže pražští policisté v současné chvíli na místě zajišťují bezpečnost. Je částečně omezená doprava a budeme vyrozumívat magistrát hlavního města Prahy, aby byla na místě zjednána náprava.
2: Kolínská radnice chce nechat vybudovat protipovodňovou ochranu u sběrného dvora na Štítarském předměstí. V minulosti se do okolí několikrát rozvodnil sousední potok. Teď město připravuje materiály pro projektovou dokumentaci. Ta by měla být hotová příští rok na jaře, říká mluvčí radnice Šárka Hrubá.
5: Historicky v této oblasti docházelo k lokálním záplavám, které způsoboval Pekelský potok. Plánované rozšíření sběrného dvora částečně zasahuje do aktivní záplavové zóny a z tohoto důvodu musí město vybudovat příslušná protipovodňová opatření.
2: Projekt na rozšíření sběrného dvora připravilo město vloni. Samostatnou stavbu plánuje v dalších letech. Pražští hygienici vyhlásili zákaz koupání v nádrži Džbán v Praze 6. Přemnožily se tam sinice a vodní květ. Vyplývá to z výsledků kontrol na webu pražské hygieny. Sinice naměřili hygienici taky v Šeberáku, ale v nižší míře. Koupání by se tam měli vyhnout citliví lidé, alergici nebo děti. Ostatní by se měli po koupání osprchovat čistou vodou. Mírně zhoršená kvalita vody je v Motolském rybníku, nádrži Hostivař a ve Vltavě na Branické pláži. Koupání tam hygienici ale nijak neomezili. Hodnoty měření zůstávají dobré v biotopech Radotín a Lhotka a taky v jezeru Lipence.
3: Počasí.
2: Závěr pracovního týdne bude oblačný až polojasný, teploty 28 až 32 stupňů. Odpoledne a večer se na většině kraje objeví přehánky a bouřky, které může doprovodit přívalový déšť, kroupy a silný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: V Bystřici na Benešovsku se na silnici 111 srazilo auto s cyklistou. Na místě zasahují záchranáři. Řidiči projedou se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 na 22. kilometru ve směru na Bohumín se srazila 3 auta. Vozidla stojí v odstavném pruhu a u Dolní Pohledi na Kutnohorsku se na silnici 126 srazila 2 auta. Místo je průjezdné se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď opět Iveta Chlumská a Středočeské dopoledne.
6: A co nabízíme v té poslední hodině?
3: Středočeské dopoledne.
6: Samozřejmě příjemnou muziku, postará se o ní Xindl X, taky Boniem, Pavel Bobek, Meky Žbirka a další. Co všechno najdete u bájné hory Blaník? Odpověď znají v Domě přírody Blaníku, který zároveň funguje jako turistické informační centrum. Vypravila se tam naše reportérka, přihlásí se do vysílání a my se dozvíme víc. A taky se za chvíli vypravíme na hrad Zlenice, zříceninu zvanou Hláska. U Senohrab najdete na obrázcích malíře Josefa Lady. Podrobnosti přidám za chvíli.

0: Bonem na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. My vám stále přejeme krásné páteční dopoledne. Hrad Zlenice okouzlil Josefa Ladu i Karla Hynka Máchu. Zříceninu lidově zvanou Hláska u Senohrab najdete u soutoku řeky Sázavy a potoka Mnichovka. A natáčela tam naše redaktorka Bára Kvapilová.
1: Převozník Martin právě přistál a teď nás převáží na druhou stranu.
2: Teď se plavíme z Helštění na stranu Senohrabskou ke Hlásce.
1: Tady to vypadá, že kdybychom neměli převozníka, že to asi proběhneme i bosky.
2: Je to tak, tak do půlky řeky dojdete po kolena a pak už je větší hloubka, to je tak po pás, ale dá se přebrodit.
1: A jsme tady. Naschledanou.
3: Krásná práce, děkujeme.
4: Díky.
1: S Janou Pavlíkovou ze Sdružení pro ochranu přírody Zlenice. Jsem teď vystoupala pár metrů do kopečka a už nás zdraví zřícenina hradu Zlenice.
5: První doložené písemné doklady jsou z roku 1318, kdy se píše o Oldřichu ze Zlenic ve spojitosti s hradem.
1: Ke hlavní bráně vedou dřevěné schody přes takový můstek.
5: Byl postaven v roce 2013-14 a byl dokonce v roce 2014 vyhlášen třetí nejlepší stavbou tohoto druhu.
1: Je odsud krásný výhled, mezi stromy je vidět řeka Sázava, kolem nás ptáci, příroda, nádhera.
5: Teď stojíme v centru hradu. U takzvané Hlásky, ten monument, který vlastně zůstal z původního hradu a dal vlastně název Zlenická Hláska.
1: Ještě bychom mohli našim posluchačům přiblížit, jak ten hrad byl vlastně veliký. To nebyl rozhodně žádný Karlštejn.
5: Karlštejn to nebyl, plochou byl malý. Zastavěná plocha je zhruba 30x50 metrů, ale hrad to byl velice významný. Významný byl majiteli, kdy z nejslavnějších z nich byl asi Ondřej IV. Z Dubé, který byl nejvyšším sudím Českého království a je na jedné z desek pod okny Národního muzea, co by nejslavnější muži Česka.
1: Zdejší hrad je slavný také proto, že si ho vybral malíř Josef Lada. Vidět ho můžete na celé řadě jeho kreseb.
5: Máte pravdu a dokonce je zachovaná kresba z roku 1831-32 od Karla Hynka Máchy.
1: Z hradu Zlenice Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já jen dodám, že právě v podhradí Hlásky se bude konat zítra 15. ročník festivalu Oživlý středověk. Vystoupí na něm kapely z Česka i ze zahraničí, nebude chybět ani tržiště a prezentace řemeslníků, ale hlavně výtěžek z akce využijí organizátoři na pokračování oprav hradu.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Co všechno najdete u bájné hory Blaník? Odpověď znají v Domě přírody Blaníku, který zároveň funguje jako turistické informační centrum. Návštěvníci tu získají tipy na výlety po okolí a zároveň se seznámí s přírodou Podblanicka. S čím dalším tam můžou v Domě přírody pomoci, tak to se vydala zjistit i naše reportérka. My se s ní spojíme a dozvíme se víc.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Herec Petr Vaněk žije v Dobřichovicích. Hraje a zpívá, ale chodí také do lesa léčit unavené duše.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Rotrová, Petr Němec a jejich ranní loučení. Vy se nenechte zmást. Minuta nás dělí od 11:30. Na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy teď cestujeme. Turistické informační centrum v Domě přírody Blaníku nabízí návštěvníkům informace o přírodě Podblanicka, místních zajímavostech i možnostech výletu po okolí. Jak to tam během léta vypadá a jaké tipy na výlety si odtud návštěvníci odnáší, to už nám teď poví naše reportérka Elena Chomátová, která je na místě. Elen, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Elen, řekni nám prosím, jak to tedy v Domě přírody vypadá a čím se liší od toho běžného informačního centra?
1: Tak Dům přírody Blaník funguje z části i jako infocentrum, takže vám tu samozřejmě poskytnou všechny možné informace, zodpoví vaše otázky, pomohou vám tu i s hledáním ubytování v okolí nebo s vlakovými a autobusovými spoji. Poradí vám tu i s tím, jak se dostat na samotný vrchol Blaníku. Samozřejmě tu najdete i suvenýry, většinou s motivy zvířátek, turistické vizitky a propagační tiskoviny. Dokonce si tu můžete přečíst i rytířské noviny. Zároveň tedy budova funguje jako dům přírody, to znamená také to, že tu najdete i stále venkovní a vnitřní expozice. Ta vnitřní expozice má za úkol vám přiblížit kulturní a historické zajímavosti o Podblanicku. Samozřejmě se tu dočtete i o blaničtích rytířích, těm jsou tu věnovány různé informační tabule. Venkovní expozice je naopak věnovaná geologii a teď aktuálně tu naleznete také výstavu odrazů od místních umělců. Kromě toho v přízemí budovy najdete také občerstvení od regionálních producentů a jinak dům najdete nedaleko vesnice Krasovice v chráněné oblasti, která je svojí rozlohou 40 km čtverečních zároveň nejmenší chráněnou krajinou oblastí v České republice.
0: Elen, když už jsi zmínila ty rytíře, tak jaký je letos zájem návštěvníků právě o kraji blanických rytířů?
1: Tak ta návštěvnost se prý dost odvíjí od počasí. Když je velké teplo nebo naopak prší, tak je jasné, že lidé moc nechodí. Ale třeba navzdory dnešní předpovědi, kdy se hlásí i bouřky, tak sem stále přijíždí lidé a na Blaník jich vyráží poměrně dost. Jinak prý ta návštěvnost bývá nárazová, někdy dokonce dorazí až stovka návštěvníků za den. Samozřejmě většina z nich se vydá rovnou na naučnou stezku s rytířem na Blaník. Ta stezka začíná tady právě u domu přírody, vede přes vrchol Velkého Blaníku směrem k Louňovicím pod Blaníkem. Ta stezka je dlouhá nějaké 4 kilometry a po cestě najdete několik informačních tabulí.
0: A jaká místa tu v Domě přírody Blaníku doporučují navštívit?
1: Rádi vás tu odkáží i na další zajímavá místa v okolí. Kousek odtud je například město Vlašim, to je vzdálené nějakých 5 kilometrů. Tady se můžete vydat třeba na zámek, kde je i muzeum Podblanicka. Vyrazit můžete také do záchranné stanice Parazoo a nějakých 12 kilometrů odtud najdete také zámek Jemniště. Ten ukrývá krásnou zahradu.
0: Z Domu přírody Blaníku se k nám do dopoledního vysílání přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. My ti za to děkujeme a přejeme pěkný víkend.
1: Pěkný víkend.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku.

0: No jistě, přidejte se k nám do Mníšku pod Brdy, do Kutné Hory nebo do Benátek nad Jizerou. Vás dnes zve Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Zastavte se v Mníšku pod Brdy na tradiční skalecké pouti. Od pátku do neděle propojí kulturní program Lidové tradice i duchovní rozměr. Čekají vás koncerty, řemeslné tržiště, pouťové atrakce, vystoupení kejklíře a kouzelníka i program pro děti. Páteční zahájení se ponese v duchu koncertu členů České filharmonie na nádvoří Mníšeckého zámku. Začne v 19 hodin. Během víkendu vystoupí mimo jiné Tereza Mašková, Olga Lounová, The Tap Tap nebo kapela Queenie. Do Kutné Hory zavítejte na Český varhanní festival. Od 6 hodin večer vystoupí v historickém rytířském sále Hrádku světově uznávaný český varhaník Jaroslav Tůma. Koncert nabídne výjimečný hudební zážitek v jedinečných prostorách Českého muzea Stříbra a připomene bohatou varhanářskou tradici města. Festival pokračuje až do začátku září dalšími koncerty předních českých varhaníků. V Benátkách nad Jizerou zastavil kinematograf Bratří Čadíků. Přijďte se podívat na filmy Pod širým nebem na Husovo náměstí. Na programu jsou v pátek český film Moře na dvoře a v sobotu francouzská rodinná dobrodružná komedie Bláznivý marsupilami. Promítání začne vždy kolem 9:30 večer. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: A než se začneme s Petrem Reskem toulat po hvězdách, tak připomínám, že za 12 minut tu bude 12. hodina, čili polední zprávy, které pro vás chystá Josef Mádle. A po 12. chystáme hodinu příjemné muziky k písničkám. I dnes ráda přidám vaše vzkazy, tak je posílejte do naší SMS brány na číslo 90 01 04 ve tvaru STC, mezera váš text, anebo přes webový formulář.

Víte, jaký je nejvyšší bod středních Čech? Je to Tok v Brdech s nadmořskou výškou 865 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 12 hodin.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
5: Do Číny míří první česká politická delegace od roku 2019. Motokrosař Petr Pilát předvede v Čerčanech salta pro dobrou věc. Odpoledne přijdou silné bouřky, teploty do 23 stupňů. V sobotu se ochladí. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Po 7 letech vyrazí do Číny jeden z nejvyšších českých ústavních činitelů. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD tam odletí v neděli s podnikatelskou misí. Chce hlavně posílit cestovní ruch. Zároveň kritizuje bývalou vládu, že udržovala silnější vztahy s Tajvanem. Místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák ale připomíná, že Tajvan v Česku investuje víc než Čína.
6: Tajvan se i velice věnuje a sdílí s námi know-how ohledně zabezpečení dodavatelských řetězců, což je jedno z témat, které jsme probírali právě ve vztahu k čipům a k té moderní elektronice, kdy Tajvan je absolutním světovým lídrem a sdílí s námi to svoje know-how a i tu výrobu, což si myslím, že je skvělé.
5: Dvořák se s dalšími poslanci na Tajvanu nedávno účastnil mezinárodní konference, kterou pořádala nadace Forum 2000. Tu v roce 1996 spolu zakládal bývalý prezident Václav Havel. Praha musí znovu posoudit nabídky podané do tendru na centrum Nová Palmovka, které chce přestavit na sídlo agentury Evropské unie pro kosmický program. Rozhodl o tom pravomocně předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna. Případem se zabýval na návrh společnosti POR, kterou hlavní město z tendru vyloučilo. Praha argumentovala tím, že firma údajně neprokázala kvalifikace členů odborného týmu. Podle posouzení úřadu byl ale tento závěr nepodložený a rozhodnutí proto zrušil. Tendr na dostavbu nedokončené budovy nedaleko stanice metra Palmovka vypsal pražský magistrát v říjnu 2023. Dodavatele stavby se mu zatím vybrat nepodařilo. V Choděrově ulici v Sadské na Nymbursku začali dělníci stavět nový chodník. Měl by přispět k větší bezpečnosti obyvatel. Vedení města počítá se stavebními úpravami taky v přilehlé Hálkově ulici.
7: V Hálkově ulici opraví stavbaři stávající chodník až ke křižovatce u svatého Gotharda. Práce mají zajistit bezpečnější přístup k autobusové zastávce v této části města. Úpravy se dočká i samotná zastávka tak, aby vyhovovala bezpečnostním normám. Práce vyjdou přibližně na 3 miliony korun a hotové mají být do konce letních prázdnin. Ze Sadské Michal Trnka, Český rozhlas.
5: Salta na motorce a další triky bude zítra předvádět v Čerčanech na Benešovsku jeden z nejlepších českých freestyle motokrosařů Petr Pilát. Ve svém tréninkovém areálu uspořádá 20. ročník charitativní akce Pilníkovo pozdní odpoledne. Výtěžek letos půjde na podporu dárcovství krve. Akce začne podle Petra Piláta v 1 hodinu odpoledne.
8: 20. ročník, myslím si, že bude stát za to. Opět letos přiletí můj kamarád Martin Šonka s jeho letadlem, který tady zalítá nad hlavama diváků. Další velký, si myslím, halo je koncert Divoký byl. Budou tady pochopitelně motorky, kluci na kolech, BMXových budou skákat a i takový další velký lákadlo jsou soutěže pro děti.
4: Počasí.
5: Dnes bude až 32 stupňů, odpoledne a večer se na většině kraje objeví přehánky a bouřky místy i silné. V noci budou srážky slábnout, v sobotu se ochladí na 25 až 28 stupňů a místy zaprší.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na D5 u druhého kilometru ve směru na Prahu stojí kamion s defektem. Na dálnici D4 na 28. kilometru ve směru na Prahu leží na vozovce překážka. Projíždějte opatrně. No a u Věšína na Příbramsku se na silnici 19 srazilo nákladní a osobní auto. Řidiči projedou se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A Iveta Chlumská má pro vás vzkazy a k tomu přidá písničky.
0: Je to tak, hezké poledne.
4: Písničky se vzkazem.
0: No a ty vzkazy už se začaly doručovat, ať už prostřednictvím našeho webového formuláře, který najdete na internetové adrese střednicechy.rozhlas.cz, anebo skrze naši SMS bránu, tam zase píšete ve tvaru STC mezera váš text, odesíláte na číslo 90 011 04. Tak pojďme na to.
4: Písničky se vzkazem.

pohodě. Tak já doufám, že i vy jste v pohodě. Při pátku s datem 17.7. svátek nám slaví Martina. Tak všem Martinám přejeme všechno nejlepší. Popřát samozřejmě můžete i vy. Já k tomu přidám písničku. Ale máte tu taky narozeniny, takže mi píšete v malebném údolí brdské řeky Litavky pod Bájným Plešivcem v Jincích. Dnes slaví své narozeniny spolu s kamarády dvě bezvaděvčata. Vedoucí komunitního centra, tutorka virtuální univerzity 3. věku a kapitánka našeho týmu paní Zuzana Belanská a úspěšná absolventka univerzity, která slaví významné kulaté 50. výročí 20. narozenin, paní Ilona Štochlová. Oběma děvčatům přejeme pevné zdraví, pohodu, stále dobrou a veselou náladu, tělesnou i duševní svěžest a lásku všech svých blízkých. To přejí spolužáci a kamarádi brdských vozdů a všem v redakci a také posluchačům přejeme prima letní dovolenou. My děkujeme a dvojnásobně oslavenkyním přejeme všechno jen to nejkrásnější. Zdraví vrchovatě!

Nebe Pekrolá opěvovala Běra Martinová. No, do nebe se dostaneme samozřejmě, když v tu chvíli si na nás někdo vzpomene, popřeje, potěší, takže my máme tu potřebu zase poděkovat. Píšete mi dobrý den, děkuji přátelům i vám, Iveto, za přání k meninám, všechna mě potěšila. Ať se za to na vás štěstí směje a zdraví, dlouhý život přeje, napsala Jindřiška Klausová. Paní Jindřiško, za mě tedy není zač, rádo se stalo a myslím si, že mluvím i za všechny posluchače.

0: písničky se vzkazem.
1: Pokračují písničky a vaše vzkazy k tomu na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Píšete mi hezký pátek a víkend všem posluchačům i vám do studia. Přeji z pošmůrného Rakovníka. Dnes má svátek Martina a tak Martině Kopecké ze Skrý posílám písničku a přeji vše jen to nejlepší, napsala Veronika. I my moc gratulujeme.

Píseň Bailando na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a další píseň a přání k tomu. Zdravím a prosím zahrát k svátku Martince Kopecké ze Skrý. Hodně lásky, štěstí, zdravíčka a splnění všech přání přeje Anička z Kutné Hory a všem ostatním přeje hezký víkend. Krásný víkend, Aničko, i vám.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Na návštěvu tentokrát zavítá písničkář Jiří Dědeček. Povídat ale nebude zdaleka jen o hudbě. Řeč přijde i na poezii, překládání z francouzštiny a dokonce i na veslování a drobné zednické práce.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: písničky se vzkazem.
1: Tak to byly Zalúbení v podání Elánu. Máme tu další písničku a váš vzkaz k tomu. Hezký den, zahrajte Květě, Romanovi, Marušce z Dendovi, Jarmilkám, Aničce, taky Stáně s Alčou, Světle, Janinám, Marcele, Veronice, Jendovi, Babi Jarce. Zdraví všechny, Věra z Čachovic.

Vrať mi zpět můj smích, zpívala Petra Černocká. My se vracíme k písničkám a vašim vzkazům. Paní Drahušce Beranové k svátku přejeme hlavně pevné zdraví, také štěstí, spoustu lásky a stále dobrou pohodu. Napsali Stáňa s Alčou. Drahušky budou tedy slavit asi zítra, takže už dnes přejeme všechno nejlepší.

0: Písničky se vzkazem.
1: 6 minut po půl 1, stále jste na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy. Písničky a vaše vzkazy pokračují. Píšete mi, příjemný letní víkend přejeme Ivetě, vám i všem přátelům. Zítra bude slavit jmeniny naše kamarádka Drahuška Beranová ze Sadské. Milá Drahuško, každý den přináší něco hezkého a ten zítřejší budeš slavit. No a my ti posíláme kytičku plnou vzácných darů. Štěstí, lásku, něhu, radost, krásné chvíle, plné pohody a zdraví, to je poklad pravý. A andělé, ať tě chrání. Krásné jmeniny přejí od srdíčka 2 Jarmily.

Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme české i zahraniční hity, které prověřil čas. Přinášíme vám

0: Písničky se vzkazem.
1: No a dál mi ještě píšete pro naše milé přátelé Vlačku a Jeníka z Masečína s přáním krásně a vesele stráveného společného víkendu s Martinem a Psočou v Českém Krumlově. Tak ať se víkend vydaří.

0: Olympics písní Jednou a ještě jeden vzkaz tu od vás mám. Dobrý den, Iveto, přeji vydařený víkend všem posluchačům a zdravím Jindřišku, Jarmelky, Marušku, Věrušku, kočičího dědu Vopeláka, napsala babi Jarka z Kladna.
1: Dva večer.

Stres a kortizol, hladinu tohoto tajemného hormonu, budou probírat v pořadu Veselé a zdravě Patrik Rozehnal a paní doktorka Kateřina Cajthamlová po 13. hned po zprávách. Přeji vám krásný víkend a po něm se na vás budu těšit. Mějte se hezky.

že klenotnice baziliky na nebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi ukrývá vzácný poklad? Paládium země české. Malý pozlacený reliéf Panny Marie s dítětem, který je legendou spjatý se svatým Václavem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Zažijte Den řemesel v sobotu 18. července ve skanzenu Vysoký Chlumec. Uvidíte kováře, kamnáře, hrnčíře i pečení chleba v historické černé kuchyni. Mnohá řemesla si navíc můžete sami vyzkoušet. Čeká vás živé muzeum venkovského života z vůní ohně, dřeva a medových perníků. Program potěší děti i dospělé. Přijďte si sáhnout na historii. Více na muzeum-příbram.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.

0: je 13 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu. Na kandidátce Prahy 1 nebude Filip Dvořák z ODS. Rozhodlo o tom vedení strany. Dnešek přinese až 32 stupňů, během odpoledne a k večeru silné bouřky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS 1, který dnes unijní exekutiva představila. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky.
2: Bezplatné přidělování povolenek pro průmyslové podniky by mělo podle Evropské komise pokračovat i po roce 2030, ale bude úžeji spojeno s investicemi do dekarbonizace podniků. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory provádět změny vedoucí ke snižování emisí. Místo předsedkyně Evropské komise Tereza Ribeiroová prohlásila, že konkurenceschopnost Evropy bude postavena na čisté energii, nikoli na dovážených fosilních palivech. O konečné podobě změn systému emisních povolenek pro průmysl budou na základě návrhu komise v příštích měsících vyjednávat státy 27 i Evropský parlament. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Po jednání výkonné rady ODS to řekl předseda strany Martin Kupka. Členové rady o tom rozhodli jednomyslně. Dvořák podle vedení neobjasnil dostatečně otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy získal po svém otci dědictví v hodnotě víc než 230 milionů korun. Vedení ODS taky požaduje přepracování kandidátky. Koupání v nádrži Džbán v Praze 6 je ode dneška zakázané. Po pravidelné kontrole to na webu oznámili pražští hygienici. Důvodem je výrazné přemnožení sinic a výskyt vodního květu. Podle mluvčí pražské hygieny Petry Batok je koupání v takové vodě zdraví nebezpečné.
3: Lidem na těchto rizikových místech hrozí nepříjemné kožní vyrážky, alergické reakce, podráždění očí a v případě náhodného spolknutí vody i žaludeční a střední potíže.
0: Zákaz koupání bude podle Batok platit minimálně do dalších kontrolních odběrů za 2 týdny. Zhoršená kvalita vody v Praze je podle výsledků taky v Šeberáku.
1: Počasí.
0: Dnes bude až 32 stupňů odpoledne a večer se na většině kraje objeví přehánky a bouřky, místy i silné. V noci budou srážky slábnout, v sobotu se ochladí na 25 až 28 stupňů a místy zaprší.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu na 20. kilometru ve směru k dálnici D1 se srazilo nákladní a osobní auto. Překážka je na vozovce, řidiči projedou se zvýšenou opatrností. Na dálnici D11 mezi 8. a 9. kilometrem ve směru na Hradec Králové narazilo osobní auto do dopravního značení. Místo je průjezdné, taktéž se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná, jako vždycky, doktorka Kateřina Cajtamlová.
5: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
4: Jak to?
5: Jmenuje se kortizol.
4: Kdo?
5: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a snižte snižte kortizol, výtažky ze 7 special hoop s kávou nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
4: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
5: Ano.
4: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leco najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc časté onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíše, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zas tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zas tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí, ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron z vlasy a i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lepka, jo, zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí stávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně v tu ráno, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: léta si a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin. A já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček skoro.
2: No úplně pidi. No, takže to pro mě bylo překvapení. Je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás naštve, ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No, on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct, čili boj nebo utěk.
0: Tak je to docela dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No, protože čeho je moc, toho je příliš. Aha. Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct, vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo, tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni, ano. A pak, když už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako boxovacího.
2: Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřik něco. Jo. Prostě
0: a když to neuděláme, tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme a teď právě proto se vyrojilo tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava.
2: Ano.
0: Nevím. Co se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj neslyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkud a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít tedy ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak co cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním takhle, mezi lidmi, popovídat si ano, o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano, ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme, že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc, zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit, zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi, dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad, pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer, na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné, to tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propojuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky Vesele a zdravě.cz, kde je formulář pro vaše dotazy. Tak paní doktorko, co přišlo?
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Já bych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu, to se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli je dost bílkovin, jestli nemá stresy, o kterých dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst.
1: Aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: To je zajímavé.
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho, jak bojovat se stresem. Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda.
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšené věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
0: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, denodenně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn denodenně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, no, jasně. Ano. A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě... Prostě v té rodině tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo?
2: Ano,
1: v okamžiku,
2: ano.
1: Kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já

0: Jděte od Čapka, román Matka. Tam se to nádherně řeší.
1: Doporučení tedy.
0: Děkuji, já děkuji, jo? Že jste zavolala, jste hodná, díky.
1: 731 800 900 náš telefon pro vaše dotazy. Musíme taky říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně stres.
0: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
1: Ano.
0: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
1: Další telefonát. Dobrý den, přejeme vysílání.
2: Dobrý den.
0: Dobrý
2: já
0: den.
2: Jsem se chtěla zeptat, já, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám. Prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to házím za hlavu, že už je to stáří, se
0: jasně
2: starat o něj.
0: No.
2: Ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
0: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat
1: nutit
0: si,
1: se,
0: že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolujte a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy pryč.
1: No,
0: moc vám držíme palce, ať to zvládáte.
1: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady posluchačka od Olomouce.
0: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme moc dobře. Povídejte.
3: Hned to bude.
0: Ano.
1: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den ještě jednou.
3: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
0: No, schválně, říkejte.
3: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
0: A paní doktorka to ví?
3: Ví, ano.
0: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby nebo maso nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
1: Jo? Tolik tedy doporučení, trochu mimo téma.
0: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
1: To je pravda.
0: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
1: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ano, vysíláme pořad Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdo Šík.
1: Dobrý
2: já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech v té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit.
1: Ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu. Ano,
2: přesně tak.
1: Děkujeme, jo, takže a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak. Všechno
1: ano.
2: Pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: vám. A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal ano. Sobě přikládat. Výborně.
0: Ať děkujeme. Se daří ano. A zdraví. Mějte tak se hezky.
1: Naschledanou.
0: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no.
3: Chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám no. Radost. A vám pomohli, jo?
3: Pomohli mi.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš více méně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: Že jako astmatik mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno hádu za hlavu.
1: Výborně.
3: A toto opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
3: Ale ještě podotýkám, ano. Že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
3: Chodím.
1: No. Správně. A chůze no. Je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
0: Tak si s námi popovídejte aspoň na dálku. Není ano. To tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Veselé a zdravě. Kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prosím se ten, jako, že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena, tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No, vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo, tak to je ano, dobře. Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
0: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak říkáme, na příjmu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, ještě takové to malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní doktorko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jak jim to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne, ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat
1: nepřestane,
0: i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano, mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu, často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas fňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová, já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Maximální ceny pohonných hmot dnes stát určí naposledy. Paliva nejspíš od pondělí zdraží. Veřejnost může do konce srpna nominovat významné osobnosti slaného na Kladensku na ocenění města. Bude dál polojasno až oblačno, odpoledne a večer s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát dnes naposledy určí čerpacím stanicím maximální cenu benzínu a nafty na nadcházející víkend. Od pondělí se budou řídit jen trhem. I kvůli tomu nejspíš pohonné hmoty na začátku týdne zdraží.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO řekla, že rezort bude i nadále monitorovat ceny paliv a marže čerpacích stanic.
4: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme.
3: Od pondělí zdraží hlavně nafta, protože výše spotřební daně se vrací na původních 9 korun a 95 haléřů. Ceny paliv v Evropě jsou teď navíc podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů jako v polovině května.
5: Před dvěma měsíci se nafta prodávala za 41 a benzín za 42 kus.
3: Paliva zdražují i v poslední době. Podle společnosti CCS se průměrná cena benzínu za uplynulý týden zvýšila o 84 haléřů a nafty skoro o 2 koruny. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Slaný na Kladensku ocení významné obyvatele města. Veřejnost může osobnosti z oblasti kultury, sportu nebo zdravotnictví nominovat do konce srpna. Cenu v podobě skleněné sošky a pamětního listu můžou dostat i slánští rodáci, kteří působí jinde, říká starosta Martin Hrabánek z ODS.
6: Hledáme lidi, kteří se věnují sportu, kultuře, školství, zdravotnictví nebo významně přispívají k občanskému životu. Stačí zaslat jméno kandidáta se stručným odůvodněním na e-mail kostková@meuslany.cz.
2: Oceněné pak vybere speciální komise a vedení města. Slavnostní předávání bude v říjnu. Kutné Hoře dnes pokračuje dalším koncertem Český varhaní festival. V Rytířském sále Českého muzea Stříbra nabídne v 18 hodin komorní koncert světově uznávaného varhaníka Jaroslava Tůmy. Ten pravidelně koncertuje v Česku i ve světě, například v Americe nebo Asii.
7: Cílem festivalu je přiblížit varhaní hudbu širšímu publiku. Vedle toho akce připomíná bohatou varhanářskou tradici, která ke Kutné Hoře patří. Festival kromě dnešního nabídne do začátku září další 4 koncerty. Vstupenky je lepší se rezervovat s předstihem na webu festivalu Kutnohorské léto. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Po zbytek dne bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo. Během odpoledne a večera se přechodně na většině území kraje vyskytnou přehánky nebo bouřky, které můžou být i silné. Později budou srážky ubývat a slábnout. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D11 čekejte zdržení za výjezdem z Prahy do Hradce Králové. Na 8. kilometru je omezení a kolona z 5. kilometru je asi na 15 minut. A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic v okolí Benešova je kolona od Mrače na 20 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už začíná středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.
8: Ať je to páteční vysílání.
1: Středočeské odpoledne.
8: Vydáme se společně do míst, kde se servisovaly třeba i parní lokomotivy. Budeme mluvit o tom, jaké problémy mohou nastat pro řidiče nebo cyklisty na cestě z Dobřichovic do Černošic a víkend se nezadržitelně blíží. Tak přemýšlíte o výletu? Možná vám poradíme s Františkem Kinským, na jaký zámek vyrazit.
1: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Jsem rád, že posloucháte, je to středeční, tedy středočeské odpoledne, ale to páteční, abych to nespletl. A Česko je opravdu bohaté na památky, přesvědčujeme se už druhé zámecké léto. Po celé prázdniny vám každý den představujeme jeden z našich zámků a výjimkou tedy není ani ten dnešní den. Jaký zámek to bude tentokrát, o kterém nám poví František Kinský?
1: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermajeru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
3: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
4: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století, velmi kvalitní sbírka.
3: A my jsme se posunuli dál, kde to jsme?
4: Jsme v hudebním pokoji, tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století, ale máme tady taky hrací skříň Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám ho můžu i zahrát.
5: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou.
3: S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
4: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
3: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
4: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
3: Co ty překrásné hodiny?
4: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
3: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
4: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Je to tak, čeká nás třeba návštěva Týnce u Klatov a taky Nových hradů ve východních Čechách s těmi největšími soukromými zahradami a příběh. Za chvíli ale také o lidech z Dobřichovic a Černošic, ty by si měli dávat pozor na cyklostezce podél řeky Berounky. Někteří řidiči po ní objíždějí uzavřenou silnici, kterou opravují dělníci.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Herec Petr Vaněk žije v Dobřichovicích. Hraje a zpívá, ale chodí také do lesa léčit unavené duše.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas donutí

0: 17. červenec a odpolední vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Dělníci od začátku prázdnin opravují silnici mezi Dobřichovicemi a Černošicemi u Prahy. Někteří řidiči tu uzavírku objíždí přes tamní cyklostezku a tak ohrožují chodce s cyklisty. Policie místo kontroluje jenom na Mátkově.
1: Prostě ty lidi si to zkracujou, kudy se dá.
2: Popisuje paní Markéta, že řidiči jezdí po cyklostezce, potvrzuje i další obyvatelka Dobřichovic Gabriela.
3: Já už jsem potkala auta i v aleji z Karlíka. No různě tady, všude možně, i u řeky občas projede i auto.
2: Na obou stranách stezky proto města postavila betonové zátarasy. Podle Anny Cleveland, která sem chodí každý den na procházky se psem, to pomohlo jen částečně.
4: Otravuje mě to, abych byla upřímná, protože tady volně pobíhají psy, jezdí tu cyklisté. Auta sem nepatří a je to velmi arrogantní, že tuto cestu využívají, ale zlepšuje se to od té doby, co sem dali ty bariéry.
2: Někteří řidiči ale po cyklostezce stále projíždějí a dokonce ořezali keře, aby auta projela snadněji. Upozorňuje starosta Dobřichovic Petr Hampl z ODS.
5: Což je velmi nebezpečné, tak jsem požádal městskou policii, aby tam častěji hlídala a pokutovala, protože ta auta skutečně tam nemají co dělat a hrozí tam nějaké neštěstí.
2: Policisté kontrolují cyklostezku náhodně. Od začátku uzavírky zastavili podle středočeské policejní mluvčí Michaely Richtrové 10 řidičů, kteří nerespektovali zákaz vjezdu.
6: Ale vzhledem k početnímu stavu příslušníků nebylo možné navýšit hlídky, které by vykonávaly dohled nad bezpečností v silničním provozu v daném místě.
2: A dodává, že se místem snažila projet i nákladní auta.
6: Kromě porušení dopravního značení zákazu vjezdu tam policisté řešili 3 dopravní nehody, kdy se konkrétně jednalo o 2 dopravní nehody nákladních souprav, které místem projížděly, a dále pak dopravní nehoda 2 osobních vozidel.
2: Řidičům hrozí pokuta 1500 korun na místě, případně i více po projednání ve správním řízení. Krajská správa a údržba silnic uzavřela cestu mezi Dobřichovicemi a Černošicemi na začátku letních prázdnin, popisuje její mluvčí Josef Holek.
7: Kompletní uzavírku jsme museli provést kvůli zajištění bezpečnosti při stavbě a nutnému prostoru pro manipulaci těžké stavební techniky. Konkrétně jde o úsek v ulici Pražské od ulice Randovy po potok Klůček ve směru na Černošice.
2: Uzavírku silničáři naplánovali na léto, aby nenarušili provoz autobusů, kterými děti jezdí do škol.
7: Objízdná trasa vede pro netranzitní dopravu z Černošic do Roblína, Mořiny a dále do Letů a zpět. Naopak transitní doprava má vyznačenou trasu z Radotína do Třebotova, Chýnice, Kuchaře, Mořinky a opačně. Apelujeme na všechny řidiče, aby důsledně dodržovali přechodné dopravní značení.
2: Doplňuje mluvčí Holek. Uzavírka skončí nejpozději 31. srpna. Z Dobřichovic u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
8: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Už za chvíli se vydáme také na prohlídku zchátralých prostor, které dřív sloužily jako zázemí pro servisování parních lokomotiv. Více v reportáži Sabiny Vosecké za pár minut ve středočeském odpoledni, které posloucháte. Jak

0: zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Elton John v našem vysílání. Jsme rádi, že posloucháte.
1: Region Express.
0: Teď důležité informace. Na Berounsku bude od soboty 18. července omezen provoz autobusů mezi Závodím a Eternitkou. Autobusová linka číslo 630 pojede odklonem přes Vráž a linka číslo 631 je zkrácená. Linka 649 dočasně nepojede vůbec a náhradou je autobusová linka X 631 mezi Berounem a Nižborem. Od zítřka taky v Praze čeká cestující změna, větší tramvajová výluka. Kvůli opravě tramvajové trati bude až do pondělí 10. srpna přerušen provoz v úseku Újezd Lazarská. Omezení se dotkne mnoha denních i nočních spojů. Tramvaje pojedou odklonem. Podrobnosti najdete na webu pit.cz. V denním provozu budou zavedené dvě náhradní tramvajové linky. 32, ta pojede z Vypichu přes Pohořelec, Pražský hrad, Malostranskou, Újezd a Anděl na sídliště Řepy. Linka číslo 39 spojí vozovnu Žižkov s hlavním nádražím, Václavským náměstím, Karlovým náměstím a pak pojede přes Albertov až na náměstí Bratří Synků. Dopravní podnik doporučuje v centru využívat hlavně metro. U nočních tramvají se centrální přestupní bod přesune na Karlovo náměstí. Ale teď už na jeden výlet, pozvánka. Dřív tam byly železniční dílny, za pár let tam má vzniknout železniční muzeum. Schátralé budovy, které najdete v blízkosti pražského Masarykova nádraží, čeká rekonstrukce. Jak to tam teď vypadá, na to se byla podívat naše redaktorka Českého rozhlasu Střední Čechy Sabina Vosecká.
2: Nádraží před těma 180 lety, tak jak ho navrhl Jan Perner, mělo vlastně dvě části. Tu vnitřní, která už byla uvnitř hradeb Prahy, tak ta byla přístupná pro cestujícím, byla tady odjezdová a příjezdová budova a byly tady ty perony.
3: Popisujeme historii Masarykova nádraží, ale taky bývalého depa kurátor Národního technického muzea Adam Horký.
2: A pak byla ta vnější část, kterou běžná veřejnost neznala, a ta byla až za hradbami. Tam bylo dílenské a technické zázemí pro lokomotivy i vozy.
3: Objekty bývalého depa se podařilo na začátku 21. století získat a bezplatně převést od Českých drah na Národní technické muzeum.
2: Už tehdy se vlastně začal rodit ten plán, že v těchto velice cenných památkově chráněných objektech toho bývalého depa se začne budovat železniční muzeum.
3: Tak Adame, my teď spolu vcházíme do toho původního zmíněného depa. Musím tedy říct, že na první pohled, co je tady znát a jaký věm vnímám, je vůně, taková typická železniční vůně, řekla bych.
2: Myslím, že se tady mísí vůně těch bývalých strojních provozů s vlhkostí, která se tady projevuje na těch konstrukcích, jak zděných, tak dřevěných. Vlastně nad námi je dno nýtovaného vodojemu, který zde sloužil pro zbrojení parních lokomotiv.
3: Mimochodem, když zmiňujete ten vodojem, na který teď společně koukáme, tak jak je vlastně starý?
2: Vodojem byl vystaven v 60. letech 19. století, to znamená zhruba po 20 letech existence toho depa, kdy vlastně už zde probíhaly nějaké stavební úpravy. Už se zjistilo, že prostor vlastně nestačí, je třeba nějakým způsobem adaptovat, takže v té době vlastně vznikly tyhle ty pískovcové podpěry, které tady vidíme, těch 8 podpěr, které vlastně nesou ten vodojem, který byl samozřejmě velmi těžký ve chvíli, kdy byl naplněný vodou. A byla to vlastně budova takzvaných ústředních dílen, to znamená, že tady byly ty hlavní provozy, kde se opracovávaly kovové součásti těch lokomotiv, původně i vagónů, později hlavně lokomotiv. To znamená, byly tady soustružny, kovárny, slévárny, všechny tyhle ty těžké provozy.
3: Rozlehlé objekty, které stojí mezi pražskou magistrálou a nádražím, teď čeká rekonstrukce. V řádu několika let by tu mělo vzniknout zmíněné dopravní muzeum. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Další informace už ve zprávách, ty čerstvé o tom, co se děje. Maximální ceny paliv o víkendu vzrostou, stát je dnes určil naposledy. A pražský dopravní podnik nechá nainstalovat klimatizaci do 123 tramvají Škoda 15T. To jsou informace, které podrobně s dalšími rozebereme přesně v 15 hodin a bude to takový předěl v rámci středu českého odpoledne, které posloucháte. A do něj patří i muzika, třeba od Marie Rotrové, Petra Muka nebo skupiny Opět a Radeček. Vyrazíme na hory.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Benešově a Vlašimi na 99,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál Quintetu. Páteční večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Maximální ceny paliv o víkendu vzrostou. Stát je dnes určil naposledy. Pražský dopravní podnik nechá nainstalovat klimatizaci do 123 tramvají Škoda 15T. Zítra bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 28 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 43 korun a 41 haléřů. To je o 57 haléřů více než dnes, informovalo o tom Ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty v sobotu a neděli stoupne o 95 haléřů na 42 korun a 13 haléřů. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy. Vládní opatření totiž v pondělí skončí. Více než 120 pražských tramvají Škoda 15T dostane dodatečně klimatizaci. Dopravní podnik za to zaplatí přes 395 milionů korun. Jednotky dodá polská společnost Enika, se kterou dopravce podepsal smlouvu. Klimatizace budou technici montovat do tramvají postupně. Ročně se bude jednat podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka asi o 20 vozů.
2: Do každé z tramvají Škoda 15T se budou instalovat 3 klimatizační jednotky. Jejich provoz bude automatický, ovládaný a řízený vlastním řídícím systémem ve 4 pracovních režimech. Klimatizace tedy budou fungovat jako samostatný systém s vlastním řízením.
1: Dodavatele klimatizací do tramvají Škoda 15T hledal dopravní podnik od loňského června. Kvůli velkému počtu doplňujících dotazů zájemců ale soutěž loni v srpnu zrušil a vyhlásil znovu. V Kladenském zámku je do 11. října výstava inspirovaná českou videohrou Chuchel. Návštěvníky seznamuje třeba s vývojem počítačové animace. Lidé tam taky můžou například plnit interaktivní úkoly nebo vymýšlet vlastní příběhy, popisuje mluvčí Kladna Vít Heral.
3: Interaktivní výstava Zachuchleno vznikla na motivy oceňované počítačové hry. Návštěvníky přenese do samotné hry. Jejím hlavním hrdinou je postavička jménem Chuchel, která na cestě za vysněnou třešní zdolává různé překážky. Stejně tak, jako návštěvníci výstavy na několika stanovištích. Sport.
1: Fotbalisté pražské Sparty podlehli v přípravě v Rakousku dánskému Nordsjællandu 1-5. Po dvou výhrách tak Pražané před začátkem ligové sezóny podruhé v řadě prohráli. Počasí. Během odpoledne a večera se přechodně na většině území kraje vyskytnou přehánky nebo bouřky, které můžou být i silné. Později budou srážky ubývat a slábnout. Zítra bude oblačno až polojasno, místy s přehánkami a ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty zítra 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u Mladé Boleslavy na 43. kilometru řeší nehodu nákladního auta. Kolona už narostla z kilometru 38 a je asi na půl hodiny. A komplikace jsou i na pražském okruhu směrem z letiště na D1 u sjezdu na Stodůlky. Na 20. kilometru je nehoda osobního auta s kamionem a kolona z plzeňské D5 od Rudné je na 25 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Pokračuje středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.
4: Tak nástiny jeho programu.
0: Středočeské odpoledne.
4: O zvláštních fóbiích bude řeč v rubrice Co v učebnicích nebylo. A doufám, že beze strachu navštívíte třeba také vystoupení, kde budou salta na motorce a další triky. Bude je předvádět už zítra v Čerčanech jeden z nejlepších českých freestyle motokrosařů. No a jaké bude k tomu počasí na víkend, řekne už za chvíli Taťána Míková.
0: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Vítejte při poslechu Českého rozhlasu Střední Čechy a teď, ať jsme zorientováni i v počasí.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Probereme ho s Taťánou Míkovou, metroložkou České televize, má službu a ty nejčerstvější informace. Hezký pátek.
2: Krásné, no v této chvíli trochu oblačné odpoledne.
0: Co dalšího můžeme ještě říct o současném počasí?
2: Tak musím říct, že máme i přehánky. Víc se vyskytují v té severovýchodní nebo východní polovině regionu. Odcházejí směrem k východu, takže nás budou pomaloučku opouštět. No a pokud jde o teploty, tak ty nejvyšší máme třeba ve Vlašimi, 32 stupně Celsia, což asi není úplně typické. Tam na tom jihovýchodě bývá spíš chladněji, ale třeba i v Čáslavě je 31.
0: Co večer ještě, který je před námi? Bude nějaká změna?
2: Tak změna se samozřejmě chystá, ale nebude asi tak rychlá, jak si všichni představujeme. Ono nám to chviličku bude trvat, než se propracujeme k těm teplotám, které budou tak nízké, jak jsme si říkali ještě ráno, protože ochlazování bude zřejmě pomalejší, než jsme počítali. No a když se podíváme na to, jak je to s těmi předpověďmi na noc, tak teploty klesnou na 17 až 14. Většinou bude v noci oblačno, ale k ránu i polojasno a přehánky se v první části noci ještě můžou tu a tam vyskytnout, ale k ránu by jich mělo ubývat.
0: A to počasí dál, teploty, stav oblohy.
2: Tak už jsem řekla, že ochlazování nebude tak moc rychlé. To znamená, že zítra nás ještě čekají teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Bude oblačno, přechodně i polojasno. Můžou se místy vyskytnout přehánky a ojediněle i bouřky. Později odpoledne a směrem k večeru bude ubývat jak těch přeháněk, tak oblačnosti. O teplotách jsme mluvili, snad zbývá ještě vítr 2 až 6 metrů za sekundu. To znamená, že to bude vítr tak do 22 km. V hodině. No a kolik naprší? Vypadá to, že většinou do 5 mm srážek, ale v těch silnějších bouřkách by mohlo být 15.
0: Co neděle?
2: Tak neděle bude taková překvapivá, protože to vypadá, že přijde ještě jedno pásmo možná docela silných bouřek. Zdá se totiž, že ranní teploty budou mezi 16 a 12. Ze začátku bude noc taková polojasná. Vlastně to bude vypadat ze začátku úplně nenápadně, ale od západu přibude oblačnosti a ráno a dopoledne se budou přehánky vyskytovat ojediněle. Ale odpoledne se obloha místy až úplně zatáhne a přidá se déšť nebo přehánky a místy to můžou být i bouřky. Není vyloučené, že tam budou silné bouřky, protože v nich může napršet i třeba 30 litrů vody na metr čtvereční a můžou být taky silnější nárazy větru. Počítáme s tím, že maximální teploty u nás ve středních Čechách budou už jenom mezi 19 a 25 stupni Celsia, takže tam už bude to ochlazení znát trošičku víc, ale bude to přicházet tak, jak jsme říkali v těch stupních. Jenom bude ochlazení postupovat pomaleji a to znamená, že na ty teploty, které budou pod hranicí letního dne, se dostaneme spíš až příštím týdnu.
0: Dva rozdílné dny víkendové před námi, informovala o nich Taťána Míková. Za to díky a hezké odpoledne.
2: Všechny zdravím, pěkný den.
0: Taky zdravíme.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Tak ještě fajn, že to počasí, které jsme si vylíčili, vyjde docela pěkně na zítřek, tedy co se týká akce, kde můžete vidět třeba salta na motorce a další triky. Od zítřka budou předváděny v Čerčanech jedním z nejlepších českých freestyle motokrosařů Petrem Pilátem. Blíží se totiž 20. ročník charitativní akce Pilníkovo pozdní odpoledne a my vás na to pozveme už za malou chvíli.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Čelákovicích a Lysé nad Labem na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, co je ve vašem kraji nového, nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze středních Čech, to všechno najdete na našem webu střednicechy.rozhlas.cz. Milujeme Střední Čechy i na internetu.

0: Doznívá další skladba ve vysílání středočeského odpoledne a vy posloucháte tedy další informace z našeho kraje. Zítra se v Čerčanech na Benešovsku uskuteční 20. ročník charitativní akce Pilníkovo pozdní odpoledne. Ve svém tréninkovém areálu ho uspořádá jeden z nejlepších českých freestyle motokrosařů Petr Pilát. Těšit se můžete na různé triky s motorkami, skákání na trampolínách, dokonce i na soutěže pro děti. Akce začne v 13:00.
1: Komu freestyle motocross nic neříká, tak bychom měli přiblížit asi tady ten váš areál. My tady vidíme různé nájezdové rampy, zatím nafouknutou obrovskou takovou doskokovou duchnu bych řekla.
2: Skákací hrad.
3: Ten dopad je vysoký 5 metrů. A je to samozřejmě potřeba, protože v tom mým nejvyšším místě, když skočím ten skok, tak jsem minimálně 12 metrů vysoko. Takže ten doskok, kdyby byl třeba 2 metry nebo 3 metry vysoký, tak potom to bude mnohem větší rána. Takže proto se dělají takhle vyšší dopady. Je to spíš kvůli nám, kvůli bezpečnosti a aby jsme tolik netrpěli.
1: Petr Pilát tady už sedí ve své dodávce, takže chrániče na kolena, teďkom pevné boty.
3: Tak, tak. A potom pochopitelně helma. To bez toho bych v žádném případě na motorku neset.
1: Tak Petr byla mladší, zahřívá motorku a sám sebe a slíbil tedy, že něco ukáže a já se jdu na ty jeho skoky dívat s jeho tatínkem, tady Petrem Pilátem starším.
4: Tohle je takzvaný backflip.
1: Což bylo prostě salto. Ty brďo.
5: Tohle byl cliffhanger, stoupne si nohama pod řídítka a stojí.
1: Spocený, ale s úsměvem se Petr Pilát sundává přilbu a půjde chystat areál na 20. ročník Pilníkova pozdního odpoledne. Na co se mohou lidé těšit?
3: 20. ročník, myslím si, že bude stát za to. Opět letos přiletí můj kamarád Martin Šonka s jeho letadlem, který tady zalítá nad hlavama diváků a vždycky tady si Martin dá záležet opravdu lítá nízko, takže to mě vždycky potěší. Další velký, si myslím, halo je koncert Divoký Bill. Budou tady pochopitelně motorky, kluci na kolech, BMXových budou skákat a i takový další velký lákadlo jsou soutěže pro děti, protože samozřejmě pořád chci co nejvíc motivovat děti ke sportům, ať není nejoblíbenější telefon, takže myslím si, že tady uvidějí spoustu sportů, můžou si ledacos vyzkoušet a když se zúčastní jakýkoliv soutěží, tak dostanou docela hezký, zajímavý ceny, takže to je takový docela snad lákadlo. Myslím si, že bude na co koukat.
1: Akce začne ve 13 hodin a areál se otevře návštěvníkům už o hodinu dříve. Z Čerčan, Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Jen pár minut a dozvíte se, z čeho všeho můžete mít strach. Vzácným fobiím se totiž bude věnovat to dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, za kterou stojí Martin Písařík. Teď Olympik.

0: Tak uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Paliativní péče není tabu. Jde o nenahraditelný přístup lékařů a dalších odborníků. O své zkušenosti se s námi podělila Marta Skarlantová.
2: Já teda mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí.
1: Více s primářkou paliativní péče Zuzanou Křemenovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Příjemně a pohodově nám utíká to páteční středočeské odpoledne. Jsme rádi, nezapomeňte, svátek má Martina a taky Arleta, ať nezapomenete popřát. A teď si připomeneme i něco ze školních let, co v těch školních lavicích jsme možná od tabule neslyšeli.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk zleda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hypopoto monstro sesky pedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Najdete to všechno pěkně poskládáno na našem webu strednichechy.rozhlas.cz. Najdete tam také informace, tedy ty nejčerstvější, to, co se odehrává ve vysílání, v reportážích i ve zprávách. Můžete se dostat i k pořadům, které jste třeba neslyšeli, a připomenout si, co pro vás chystáme. Třeba i další vydání speciálních dílů Zámeckého léta s Františkem Kinským. To připomínám já, o víkendu setkání s manželi Lazarovic v Týnci u Klatov, anebo s manželi Kučerovými, ti zas vlastní zámek a opravili ho nádherně se zahradami v Nových Hradech u Litomyšle. Hodinové návštěvy vždy po 13. hodině a pak v repríze ještě večer v našem vysílání. Za malou chvíli ale další zprávy a po nich už také zábava Humoriáda dnes s Petrem Jančaříkem a Patrikem Rozehnalem, tak si to nezapomeňte dopřát i ve vysílání tuhle, řekněme, povinnou porci dobré české zábavy. Těšíme se a teď ještě písničky. Dalibor Janda, Abba, Jarek Nohavica a taky Krištof a Tomáš Klus. Právě teď jejich cesta.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Benešově a Vlašimi na 99,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vedení ODS odmítlo na kandidátce Prahy 1 Filipa Dvořáka. Kvůli sinicím je zakázané koupání v pražské nádrži Džbán. Zítra bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 28 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. ODS na Praze 1 musí do týdne změnit kandidátku pro podzimní komunální volby. Vedení občanských demokratů nechce, aby na ní byl bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy získal po svém otci dědictví v hodnotě více než 230 milionů korun. Dvořák zopakoval, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje. Tvrdí taky, že vedení strany se členy na Praze 1 dlouhodobě nekomunikuje.
3: Pokud vedení ODS leží opravdu na srdci volební úspěch ODS na Praze 1, o to víc mě zaráží, že si nikdo neudělal čas na diskuzi s oblastním sdružením.
2: Koupání v nádrži Džbán v Praze 6 je ode dneška zakázané. Po pravidelné kontrole to na webu oznámili pražští hygienici. Důvodem je výrazné přemnožení sinic a výskyt vodního květu. Podle mluvčí pražské hygieny Petry Batok je koupání v takové vodě zdraví nebezpečné.
4: Lidem na těchto rizikových místech hrozí nepříjemné kožní vyrážky, alergické reakce, podráždění očí a v případě náhodného spolknutí vody i žaludeční a střední potíže.
2: Zákaz koupání bude podle Batok platit minimálně do dalších kontrolních odběrů za 2 týdny. Zhoršená kvalita vody v Praze je podle výsledků taky v Šeberáku. Koupání tam by se měly vyhnout například těhotné ženy, alergici nebo děti. Ostatní by se po vykoupání měly osprchovat čistou vodou. Ochotnický spolek Tyl z Kutné Hory připravuje tradiční letní představení. Letos herci zkouší historickou veselohru Poslední hřích pana Mikuláše. Divákům je zahrají na nádvoří Vlašského dvora v obnovené premiéře po 8 letech od původního uvedení.
5: Ochotníci zahrají veselohru během prázdnin několikrát, poprvé 24. července. Spolek tak připomene 400 let od úmrtí Mikuláše Dačického z Heslova. Představení je inspirované slavným filmem Cech panen kutnohorských a diváky zavede do prostředí renesanční Kutné Hory. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas. Sport.
2: 3 české tenistky dnes čeká čtvrtfinále turnaje v Aténách. Barbora Krejčíková se střetne s Číňankou Cheng, Tereza Valentová s Ruskou Kornějevovou a Sára Bejlek s Dánkou Tausonovou.
1: Počasí.
2: Během odpoledne a večera se přechodně na většině území kraje vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Zítra bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D10 na 43. kilometru směrem na Turnov havarovalo nákladní auto. Průjezdný je jen jeden pruh a v místě je kolona na půl hodiny. V Mladé Boleslavi v Jilemnického ulici došlo k nehodě nákladního auta s osobním. V Benešově ve Vlašimské ulici se srazila 3 osobní auta. Nehoda 3 osobních aut je pak taky v Dobřichovicích ve Všenorské ulici. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý, když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančaří, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
3: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo
2: je
3: ne.
2: Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na obličeji.
3: No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jako že když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
2: Se rozpohybuje mozek. Jako.
3: Ano.
2: Tak dobrou zábavu vám všem.
1: Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní Humoriádu, připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším, já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel,
0: jak
1: ano.
0: Jak přežít trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle. A někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknou do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchneš smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, aj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím bodrým, moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou. A pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho a pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propadl. A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš, teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý a jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že je právě tady u nás dneska, je to Ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
0: Je to fajn mít parťáka,
1: jo,
0: že Jirka se takhle
1: byl výborný.
0: Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
1: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
0: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu. Mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
1: Určitě.
0: Ikonu rozhlasovou, co se týká moderování. Proti tedy Halině a Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma. Humor mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bod můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Standa Zedník vás oba dva zdraví, pánové.
5: Díky.
4: A já bych si dal radši pana Slámu.
3: Píšeme mu bod, dobrá. Dobrý den dalšímu.
6: Dobrý den, jenom Petr z Dijonu.
5: Dobrý den.
6: Konečně jsem se dovolal.
3: Povedlo se.
6: Zdravím vás oba dva.
5: Díky.
6: A to bych Ačko, jestli je možné.
3: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píše mi bod. Další telefonát, další hlas v Humoriádě.
5: Haló?
3: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď. Říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, jak se probudíte.
5: Haló?
3: Ano, jste to vy.
5: Tak koho?
7: Haló, Josef Helkovice pod Žamberkem, Rudák.
3: Ano.
7: Chtěl jsem se ptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
5: ano,
7: tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskynka, jestli by to nemohla zařídit.
5: Děkuju za radu. Jo? Já se nad tím zamyslím, dobře.
3: Dobře. A teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
7: Bčko. A ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten hroze z Český Třebový.
5: Ano.
7: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. Pokud ti to Honza Čenský nevyřídil.
5: Dobře, já.
3: Ano, dobře, jo? Tak děkujeme.
5: Díky moc, já mu to řeknu.
3: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, pánové.
5: Dobrý den.
8: Zdraví vás Petr Zarhoty.
5: Ano.
8: A přeji vám hezký víkend.
3: Taky.
8: A třeba bych si pročování s paní Pavlovskou.
5: Ano, děkujeme.
3: Máte ho mít, jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
9: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polipku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost nával a přistoupila starší dáma. Stoupla si nad černocha, mladého, který seděl, a když nad ním chvilku přešlapovala, tak se přestal ovládat a začala vykřikovat. Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře. Koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl: u nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítala jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř podtrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mne v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabyle řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebe víc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
3: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, když je to ještě na cizí účet, že jo?
5: Přesně tak.
3: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naděja Konvalinková. Ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou dělá radost podobně nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
5: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když jsi na jevišti, bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
3: Ano.
5: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš z toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde.
3: A ty tam stojíš
5: a říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš dál. A teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mamlaze celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
3: Stalo se teda.
5: Stalo se mi to zrovna v Karlovarském Pupu jednou, když jsem tam už nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A oni už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Já nevím, to byl třeba Bolek Polívka nebo někdo Jasně. takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To, jako, to jsem si říkal, Ježíš, to si užiju.
3: A on tam původně měl být, asi za to jenom vysněl.
5: Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
3: Ale o to horší může být ještě varianta, že uvedeš někoho jako tu hvězdu večera, tu třešničku na dortu, někdo, kdo by byl významný a pak zjistí, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
5: Ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět, ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano. Na kterého si totálně zapomněl a ty víš, že už byl vrchol večera, že už vlastně se loučí.
3: Ano.
5: A pak musíš velmi ekvilibristicky jako s těmi slovy jako zacházet, protože pozor, ale přesto. A teď budete překvapeni, protože sám si překvapen. Jo, a teď ty lidi koukají, mnozí už jsou na odchodu.
3: Někdo už šatně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
10: I tebe hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Petr Jančařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký... Jo, ukázku. Já myslím, daně třeba, daně, že ne. Budu vybírat daně, víš, jak...
2: to byly vždycky... Vyberi ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak i tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno párty, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si, jak jsi opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. Ale normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš. No.
4: S odstupem času, nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel. No.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tomu mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete se Štěpánkou Haničincovou, jezdil, ona vyprávěla ty pohádky. Milé děti, on maloval ty kresbičky, mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury. Ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhala zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No běž se podívat, jak se nám vešel do té šatny a on Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla, říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, z Pyšné princezny.
4: Prince,
5: pamatovali
4: prince.
5: Si ho i, no jasně, král Miroslav, jo.
4: No, král Miroslav.
5: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice, oni šli s Nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu asi tak volala, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek Nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko. Tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl u vchodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s tím měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si Volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No je to trochu na to téma, je to trochu na to téma. Udělejte si Volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že jo, tady, takže to máme červen, udělám si Volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. On odešel a říkám, ty, a on už, jako tomu panu Kemmerovi, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo?
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal ses, měl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle. S panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč. To je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako, když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že ji uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemr umí všechny. Ten uměl celou hru.
2: Fakt.
3: Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u těch osvědčených rozhlasových jména někoho, kdo by mohl pohladit hlasem. František Nepil. Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Mě nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku, anebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No, to prozraďte, no já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No, jasně.
4: No, jasně.
5: Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Nutil má bod, děkujeme. Díky. Za to. Kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím parního hosta Peťu Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peťi zeptat, který pořád kdysi uváděl, jestli Magion anebo Vegu.
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrt století, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to byl.
3: Samé soutěžní otázky, tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
6: To jsem s Honzou Rosákem.
4: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
6: Světlá Hora, hlas je pro Ačko.
4: Ačko, děkujeme.
3: Donutil. Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
7: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
3: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
8: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
3: S Kemrem?
8: Ano, s Kemrem. Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, až on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivánovna, a on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, a tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl chrs. Říkám, pardon, chrs. Říkám, to je zkratka, myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. Říkám, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisére, naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a s bukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepeněl, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku, a Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Jalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím, víc jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Jalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, protože on, ne on, ale já měl, rozumíš,

0: mezery ve vzdělání. Jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleróza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo. Až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni. Víš, pamatuješ ten, on taky žil s tou, hrála na Vinohradech s tím, no, on tam byl 30 let, ale pak tam jako se setkal s tou a je, no nebo ona byla rozvedená s tím, jo, a kolem šla Luba Skořepová a říká, pánové, zase Španělsko?
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Se to dneska v těch ukázkách, ale můžou za to i posluchači, nejenom ty točí kolem té paměti, vybavování se, moderování a tak podobně. Luba Skořepová padla tam. Byla u tebe?
3: Luba, já myslím, že ano. Já myslím, že ano, by neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí. A já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli. Já to opravdu nevím, jo, ale už to asi nezjistím nikdy.
2: Tak tobogán má nějakých třeba 35 let, ale no, s mikrofonem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. No, takže to musíš vědět ty, čísluješ si třeba? Jako,
3: ne, vůbec. Já si nevedu absolutně jako žádné statistiku. Záznamy, statistiky, nevystřihuju si žádné články, fotografie.
2: A máš nějak nic. Třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
3: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
2: A kolik jsi tam měl nejvíc na jedno?
3: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik že to máš hostů. Najednou zjistí, že máš.
2: Kde prostě... všude jsem to rozhlásil, Ježíš, oni všichni přijeli.
3: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, já nevím, 70. A tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
2: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a milé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 900104 s tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto ne.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 809. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jančařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím.
3: Dobrý den.
1: Děkujem.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod. Dobrá, děkujeme za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
4: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš.
3: Dobrý den.
4: Já bych mal říct jenom, že ty zdonky jsou u Kroměříže.
3: Aha.
4: Ačko.
1: Ačko, Tomáš Sláma.
4: Tady je to blízko.
1: Dostává bo. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
5: Ještě jednou Petr Zahoty.
3: Ano. Dobrý den.
5: A přijdu a přát bych si panu Nepila.
1: Panu Nepila, dobře. Píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přičítáme je. Tady to byla varianta B. Tak vyhrává František Nepil.
3: Výborně.
1: Povídání nazvané Andora.
6: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží, k té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferničky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon, anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč, a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru, a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem très roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a napodruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že? Ta hlasatelka se jmenovala Françoise. Písnička se jmenovala také François. Já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François. Akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík. Jemu velký dík za návštěvu Humoriády.
1: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
0: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju. Užij si ho samozřejmě.
1: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte. Já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
0: Výborně, všem zdraví a také úsměv na tváře, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku. A poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
1: Naschledanou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Praha 6 požaduje po letišti Václava Havla úplný konec nočních letů do roku 2032. Zítra bude oblačno až polojasno, místy s přehánkami nebo bouřkami a teplotami do 28 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun, informovalo o tom ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Praha 6 žádá letiště Václava Havla o ukončení nočních letů nejpozději do roku 2032. Vedení městské části a některým obyvatelům vadí hluk z prolétajících strojů. Pražské letiště v březnu navrhlo limit 48 letů za noc. Ten je ale podle starosty Jakuba Stárka z ODS nedostatečný.
4: Naším jednoznačným a dlouhodobým cílem je zajistit občanům Prahy 6 klidný a ničím nerušený spánek. Deklarovaný budoucí zákaz letů v čase od půlnoci do půl šesté ráno je pro nás prioritou. Jsme si však vědomi, že k takto zásadnímu kroku vede cesta pouze skrze konstruktivní dialog a otevřené dveře.
3: Letiště Praha podle mluvčí Denisy Hejtmánkové dlouhodobě dodržuje všechny platné předpisy týkající se hluku z letadel. Úplnou noční uzavírku společnost plánuje po zprovoznění opravované hlavní dráhy. Kolínská radnice chce nechat vybudovat protipovodňovou ochranu u sběrného dvora na Štítarském předměstí. V minulosti se do okolí několikrát rozvodnil sousední potok. Teď město připravuje materiály pro projektovou dokumentaci. Ta by měla být hotová příští rok na jaře, říká mluvčí radnice Šárka Hrubá.
5: Historicky v této oblasti docházelo k lokálním záplavám, které způsoboval Pekelský potok. Plánované rozšíření sběrného dvora částečně zasahuje do aktivní záplavové zóny a z tohoto důvodu musí město vybudovat příslušná protipovodňová opatření.
3: Projekt na rozšíření sběrného dvora připravilo město vloni. Samotnou stavbu plánuje v dalších letech. Sport. Finále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou bude pískat slovinský rozhodčí Slavko Vinčič. Mezinárodní fotbalová federace FIFA oznámila jeho nominaci na svých sociálních sítích. 46-letý sudí bývá pravidelně nasazovaný na významné evropské zápasy. Už má za sebou finále Ligy mistrů i Evropské ligy. Souboj obhájců titulu z Argentiny se Španěly začne v neděli v 21 hodin. Počasí. Během večera se přechodně na většině území kraje vyskytnou přehánky nebo bouřky. Zítra bude oblačno až polojasno, místy s přehánkami a ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u Mladé Boleslavy na 43. kilometru řeší nehodu. V místě je kolona asi na půl hodiny. A kolony jsou i na D1 za výjezdem z Prahy. Před omezením na mostě Šmejkalka je fronta od Velkých Popovic z 15. na 24. kilometr asi na 15 minut. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už začíná Den v kraji s Jitkou Lukešovou.
6: Hezké odpoledne.
2: Den v kraji.
0: No a my jsme připraveni. Máme pro vás opět to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak i z Prahy. No a co to bude tentokrát? Například povíme, že hlavní město Praha rozšiřuje síť nabíjecích stanic pro elektromobily. Zjistíme také, proč stavbaři začali nedaleko Jílového u Prahy razit průzkumovou štolu. No a třeba za chvíli tu bude i zpravodajský souhrn celého pátečního dne. Pro začátek ale jako vždycky pro vás máme písničku.
2: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: Skupina Činasky právě dohrála a dospívala. Teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého pátečního dne s datem už 17. července, který pro nás pro všechny připravila Lenka Vokatá.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Praha rozšiřuje síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Do konce příštího roku jich technici vybudují asi 1500. Mají být hlavně na sídlištích a v parkovacích domech. Podrobnosti uslyšíte už za pár minut. Několik set let starý svatováclavský dub ze Stochova na Kladensku se dočká potomků. Postupně budou vysazeny na přemyslovsky významných místech. Vzácné sazenice teď pěstují odborníci z Výzkumného ústavu pro krajinu. Víc informací doplníme za chvíli. Koupání v nádrži Džbán v Praze 6 je ode dneška zakázané. Po pravidelné kontrole to na webu oznámili pražští hygienici. Důvodem je výrazné přemnožení sinic a výskyt vodního květu. Zákaz koupání bude platit minimálně do dalších kontrolních odběrů za 2 týdny. Betonová plastika na Barandovském mostě v Praze se zřítila. Část zhruba 6 metrů vysokého díla zasypala přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění. V Choděrově ulici v Sadské na Nymbursku začali dělníci stavět nový chodník. Měl by přispět k větší bezpečnosti obyvatel. Vedení města počítá se stavebními úpravami taky v přilehlé Hálkově ulici. Práce vyjdou přibližně na 3 miliony korun a hotové mají být do konce letních prázdnin. A v Kutné Hoře dnes pokračuje dalším koncertem Český varhaní festival. V Rytířském sále Českého muzea Stříbra nabídne v 18 hodin komorní koncert světově uznávaného varhaníka Jaroslava Tůmy. Ten pravidelně koncertuje v Česku i ve světě, například v Americe nebo Asii.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: a do zámku nepasuje viac môj.
1: Tak to lekar Richard Miller a jeho písnička Nebude to lahké. No a teď se vypravíme mezi stavbaře. Stavbaři totiž začali nedaleko Jílového u Prahy razit průzkumnou štolu pro budoucí tunel Luka na středočeské části dálnice D3. Ta má propojit Prahu s českými Budějovicemi a také rakouskými hranicemi. Ražba štoly má stavbařům pomoci zjistit geologické podmínky a data potřebná pro stavbu samotné dálnice.
2: Začala ražba 1500 metrů dlouhé průzkumné štoly. Na jejím místě by za několik let měla vést dálnice D3. Proti tomu stojí někteří místní obyvatelé, třeba pan Jiří.
3: Jsem zásadně proti, je to týrání přírody, živočichů.
2: O to, jaký bude mít stavba vliv na krajinu, se bojí i paní Renata.
4: No, nemyslím si o tom, že to není dvakrát vhodné řešení, že to tady vlastně zničí okolo úplně tu přírodu. Bude tu hluk, smog, přitom to tady bylo 100 let, opravdu osada, kterou si tady vybudovali Trumpové a teď se to tímhletím všechno znamená.
2: I přes odpor některých místních je rozhodnuto. Budování průzkumné štoly potrvá skoro 2 roky, říká Petr Luka, stavby vedoucí ze společnosti Hochtief.
5: Postupně vlastně budeme odebírat tady za začátku zeminu a postupem dál, jak budeme se dostávat více pod ten kopec, pod Panský vrch, tak tam předpokládá se už vlastně přítomnost skalních hornin, takže tam potom přejdeme do vrtacích prací, ládování člep a použití trhacích prací.
2: Práce vyjdou na více než 408 milionů korun. Ražba štoly má kromě geologických dat pomoct odhalit i historická důlní díla.
5: V tomto prostředí, tady v tom místě Výlovém, se historicky těžilo zlato. Spousta těch starších historických ražeb z dob středověku vlastně není evidovaná a je to velká neznámá pro tady tenhle projekt, takže proto se dělá tady ta průzkumná štola.
2: Štola by měla být základem pro budoucí 1800 metrů dlouhý tunel Luka, pokračuje generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
6: Není to dílo, které by se posledně nějakým způsobem zasypávalo nebo bylo znehodnoceno. Je to dílo, které nám nejen pomůže v zadání té samotné stavby, jako to výběru toho zhotovitele, ale pomůže nám samozřejmě potom při samotném provádění prací.
2: Stavba dálnice D3 na území středočeského kraje by měla začít v roce 2028 a trvat by měla 4 roky. ŘSD musí ale podle Radka Mátla vyřešit řadu věcí.
6: Jak získat jednotlivá povolení, tak dovykoupit pozemky, protože aktuálně probíhá veškerá majetkoprávní příprava, samozřejmě vysoutěžit zhotovitele na základě právě všechno těch průzkumů a samozřejmě potom samotnou stavbu realizovat, protože to, i to bude velmi náročné a komplikované, protože těch inženýrských staveb, inženýrských objektů, které jsou velmi náročné, je zde velké množství.
2: Středočeská část dálnice bude měřit skoro 59 kilometrů. Z Luk nad Medníkem, Laura Hájková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Herec Petr Vaněk žije v Dobřichovicích. Hraje a zpívá, ale chodí také do lesa léčit unavené duše.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Jirka Korn, chci tě mít. Pokud vás zajímá přesný čas, tak právě teď 17 hodin a 23 minut k tomu. Teď zůstaneme chvíli v Praze. Hlavní město rozšiřuje síť nabíjecích stanic pro elektromobily. Do konce příštího roku jich chce mít 1500. Letos jich má vzniknout dokonce několik set. V Praze je přitom registrovaných zhruba 25 000 elektrických aut.
1: V Křižíkově ulici v pražském Karlíně právě zastavil s autem pan Max. Po metropoli jezdí hlavně na elektřinu.
2: Já mám vlastně plug-in hybrid, což znamená, že to jezdí vlastně na oba pohony, takže buď můžu jezdit na baterii, nebo pokud mi to dojde, jak můžu natankovat. S tím, že vlastně snažím se jezdit na baterii, nabíjet pravidelně a tak, na druhou stranu je to těžší, protože to není tak, že by tady každý měl barák a u toho nabíječku, takže třeba nemůžu nabíjet doma, ale snažím se potom, když jdu třeba na nákup, tak to prostě píchnout a jezdit na to.
1: Auto nabíjí i mimo svůj domov u veřejných nabíjecích stanic.
2: Mám pár oblíbených, ale samozřejmě občas se stane, že tam třeba někdo parkuje nebo to nefunguje, takže to není úplně jako vždycky 100%, ale řekl, že se zlepšuje.
1: Nabíjecí stanice v Praze budují soukromé firmy, ale i pražská energetika a městská společnost technologie hlavního města Prahy. Ta chce do konce příštího roku po celém městě vybudovat 1500 nabíječek, potvrzuje člen představenstva Michal Fischer.
3: V loňském roce jsme do naší sítě nabíjecích stanic přidali 120 nabíjecích bodů a dalších 150 chytrých stožárů vhodných pro budoucí osazení wallboxy. Připravovali jsme také zásadní projekty Prahy, díky nimiž výrazně rozšíříme rezidentní pomalé dobíjení elektrovozidel. Prioritní jsou například lokality sídlišního typu.
1: Hlavní město chce rozšiřováním nabíjecích stanic podporovat elektromobilitu, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
4: Tou hlavní motivací pro Prahu je samozřejmě fakt, že chceme vycházet vstříc rostoucí poptávce po elektromobilitě a myslíme si, že to zapadá dobře do naší strategie podpory jak alternativních pohonů, tak samozřejmě naplňování cílů klimatického plánu hlavního města Prahy.
1: Za nové nabíjecí stanice do konce příštího roku hlavní město zaplatí zhruba 600 milionů korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Holding Out for a Hero a tolik Bonnie Tyler. Co nás čeká teď v našem pátečním vydání magazínu Den v kraji, tak teď se podíváme na jeden vzácný dub. Vědci zachraňují vzácný svatováclavský dub. Podle legendy ho měla před více než tisíci lety zasadit kněžna Ludmila v místě narození svého vnuka, knížete Václava. Odborné odhady říkají, že strom ve Stochově na Kladensku je minimálně o 200 století mladší. Teď postupně chřadne. Ve výzkumném ústavu pro krajinu ho proto naroubovali a vypěstovali nové sazenice. No a ty zamíří na významná místa.
1: To bude osvěžující výlet, no.
2: Golfovým vozítkem se dostáváme na druhý konec dendrologické zahrady, abychom se s Zdeňkem Kisbauerem se podívali na ten vzácný dub.
1: Protože patří těm nejcennějším, tak ho máme na speciálním místě. A tady zrovna kolegové byli zalívat náš svatováclavský dub. Tím, že z něj teďka odebíráme častěji rouby, tak potřebuje větší péči.
2: Tak se jdeme podívat, v jakém je teď stavu.
1: Tady máme jmenovku s označením stromu odebraného ve Stochově v tom roce 2009, takže tohle je exemplář přemnožený z těch původních odebraných rostlin.
2: Podle legendy zasadila dub ve Stochově na Kladensku kněžna Ludmila v místě, kde se před více než tisíci lety narodil její vnuk kníže Václav.
1: To se skutečně hrozně špatně prokazuje, protože většinou to jádro už nežije. Dneska už je to spíš torzo, ale je vidět, že to byl opravdu obrovský strom, takže má vyšší stovky let.
2: Tady tento váš osmiletý potomek je poměrně vysoký, možná nějaké 3 metry, a ten kmínek je uzoučky do 10 cm.
1: To je přímo synáček toho původního stromu, takže to je první generace, ale ještě to chce třeba dvakrát přeroubovat, aby pravidelně dělal nové výhony a z toho se začnou pěstovat ty nejkvalitnější exempláře.
3: Tady máme ten svatováclavský dub.
2: Bere Jiří IX. ve skleníku dendrologické zahrady výzkumného ústavu pro krajinu květináč s jeho roubem.
3: Roubujeme kopulací na semenáček dubu letního, takhle dlouhý řez.
2: Dva různé proutky, které jsou spojeny k sobě.
3: U dubu je optimální řezat do dvouletého dřeva, nad kterým je dřevo jednoleté, a na tom necháváme tak 3 pupeny. A z nich pak vybereme jeden, z kterého zapěstujeme rostlinu.
2: Ta větev je už skoro metr dlouhá.
3: Ano, tohle to udělalo za rok.
2: A co s ním budete dělat?
3: V této chvíli můžu stromek vyvázat a postranní obrost zakracuji za třetím listem, aby posiloval kmínek. Letos je ještě na podzim přesadíme do větších hrnků a dopěstujeme do 1,50 m.
2: Jednu ze sazenic svatováclavského dubu teď dendrologická zahrada chystá i pro Pražský hrad. Z Průhonic Eva Kézrová, Český rozhlas. Den v kraji.

Vítka. Na návštěvu tentokrát zavítá písničkář Jiří Dědeček. Povídat ale nebude zdaleka jen o hudbě. Řeč přijde i na poezii, překládání z francouzštiny a dokonce i na veslování a drobné zednické práce. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Zpívala skupina Jelen v našem pátečním vydání magazínu Den v kraji. A teď je na řadě zajímavá pozvánka. Chcete nahlédnout do života císaře Rudolfa II., tak teď máte jedinečnou možnost. V gotickém paláci na zámku Konopiště tu na vás teď čeká jeho digitálně stvárněná podoba, která vás provede částí prohlídky a přiblíží nejen svůj život, ale i příběh magické noci, kterou na Konopišti strávil. Více si už teď můžeme poslechnout v reportáži, kterou pro nás připravila naše reportérka Elena Chromátová.
1: My se právě nacházíme v nejstarší části zámku, je to ten gotický palác, kam jsme směřovali naši novinku. Mě zaujal projekt, který se vytvořil k výročí Napoleona a viděla jsem tam živý obraz, kdy Napoleon vlastně povídá, vypráví, hýbe se. Moc se mi to líbilo, takže jsem se rozhodla, že AI technologie také využijeme. Oslovala jsem firmu, která na tom pracovala. Domluvili jsme se na postavě, která vlastně na Konopišti přinocovala. Je známá, všem je známá, je zajímavá, atraktivní. A je to císař Rudolf II.
2: Říká kastelánka Jana Sedláčková.
1: Myslím si, že by to mohlo oslovit nejenom mladší generace, ale i tu starší, protože se to jako vlastně slíbilo průřezem našich zaměstnanců. Je to vlastně taková prázdninová odlehčená novinka, nicméně je to založeno na historických faktech.
3: Něco vám povyprávím. Vy jste na Konopišti a k tomu mám v skutku vtipnou historku.
1: Rudolf, co se týče své povahy, tak to byl velký melancholik, ale byl to rozhodně velice inteligentní muž, který dosáhl ve

0: Španělsku u svého strýce Filipa rozsáhlé vědomosti, znalosti, vzdělání. Rudolf II. Neměl úplně lehkou situaci, protože vlastně v Čechách pořád běžely nějaké ty reformační snahy utrakvistů, katolíků, protestantů a už jeho otec Maximilián vlastně slíbil, ale ústně slíbil tedy náboženskou svobodu, kterou císař Rudolf II. 1609 potvrdil Rudolfovým majestátem.
1: Jaká je ta spolupráce s umělou inteligencí právě v kultuře a v umění?
0: Ve světě už se to šíří celkem rychle. Myslím si, že je to celkem zajímavá cesta. Neměla by úplně nahradit průvodce, neměla by nahradit vlastně ty zážitky z autentického prostředí, ale může dopomoci k tomu, že pro některé z návštěvníků, a řekněme si, já bych řekla i většině návštěvníků, může zpestřit ten prohlídkový okruh a udělat to zajímavějším.
1: Z Konopiště Elena Chomátová, Český rozhlas Střední Čechy.
2: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Máme za sebou další horký den, teploty dosáhly na některých místech středočeského kraje i 31 stupňů Celsia. Večer a v noci hrozí místy bouřky a přívalové deště. No a jaké nás čeká počasí o víkendu a také v pondělí, to nám právě teď řekne Taťána Míková.
2: My si zvykli, že přecházíme z jara do zimy a pak zase do léta honem, tak tentokrát to bude takové způsobné. 23 až 27 budou zítřejší maxima. Počítáme s tím, že během neděle bude zase další krůček dolů, to by měly být ty maximální teploty tak mezi 22 a 25 stupni Celsia. No a teprve v pondělí a v úterý okusíme teploty, které půjdou na některých místech dokonce i jenom pod 20 stupňů Celsia. No v kopcích se prostě té dvacítky třeba ani nedotknou, no.
1: Tolik Taťána Míková od předpovědi počasí na víkend a začátek dalšího týdne. Teď jsme ale na začátku víkendu a já vám přeju, ať si ho skvěle užijete.
0: Den v kraji.

Miroslav Žberka, právě dospíval 18. hodina klepe na dveře a to znamená, že jsme na konci pátečního vydání našeho magazínu Den v kraji. Ten další tady bude zase až po víkendu, v pondělí krátce po 17. hodině. Už teď se na vás těší kolega Pavel Kučera. Jinak já vám zatím přeju krásný podvečer tady v Praze, konkrétně bouřkový. Neloučím se s vámi, protože po 18. hodině a po zprávách se opět uslyšíme u našeho dalšího vysílání. Tak hezký poslech.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Na kandidátce Prahy 1 nebude Filip Dvořák z ODS, rozhodlo o tom vedení strany. Děti z válkou zasažené Ukrajiny přijedou na ozdravný pobyt do středních Čech. Zítra bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 28 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Rozhodla o tom výkonná rada strany. Kandidátku má do týdne přepracovat oblastní rada Prahy 1. Pokud to neudělá, změní ji Pražská regionální rada. Dvořák podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku.
2: ODS usiluje o důvěru veřejnosti a k tomu musí podle předsedy strany Martina Kupky přispět i kandidáti.
3: Musí prostě přijmout, že je přísnější metr na to, jak rychle vyvrátí případné pochybnosti ohledně minulosti.
2: Filip Dvořák v reakci na rozhodnutí výkonné rady zopakoval, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje.
4: Považuji tento postoj ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavila k opravdovým a aktuálním kauzám typu Dozimetr, Bitcoin či Kampelička.
2: Všechny kandidátky pro komunální volby musí být hotové do 4. srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Středočeský kraj přispěje 500 000 korun na dvoutýdenní ozdravný pobyt pro 50 ukrajinských dětí z Kyjevské oblasti. Do areálu léčebny Bukovany u Chraštic přijedou děti, které kvůli válce přišly o jednoho nebo oba rodiče, nebo jinak zažily válečné trauma. Pobyt připravuje oblastní spolek Českého červeného kříže v Kolíně. Pokračuje hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková z Hnutí STAN.
5: Hlavním cílem toho pobytu je, aby pro tyto děti bylo vytvořeno bezpečné, stabilní a podnětné prostředí mimo oblast konfliktu, které jim vlastně umožní, aby alespoň částečně se mohli vymanit z každodenního stresu a psychické zátěže a mohli strávit klidnou část léta v České republice.
0: Krátkodobé omezení zítra může zdržet řidiče v Praze. Centrem města projede kolona italských skútrů Vespa. Takzvaná spanilá jízda začne ve 14 hodin v Troji a povede přes Libeň, Karlín i centrum metropole. Skútry projedou taky přes Smíchov a Malou Stranu. Okružní trasu dokončí asi v 15:30 odpoledne. Spanilá jízda bude součástí 14. ročníku mezinárodní akce Prago Vespa.
1: Sport.
0: Fotbalový obránce Tomáš Vlček prodloužil smlouvu v pražské Slavii. 25-letý odchovanec klubu podepsal nový kontrakt do června roku 2030. Úřadující čeští šampioni to uvedli na webu.
1: Počasí.
0: Během večera se přechodně na většině území kraje vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Zítra bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D7 jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Chomutova. U Evropské ulice překáží auto po požáru. Projíždí se jen jedním pruhem a kolona je od sjezdu na Kněževes ze 4. kilometru asi na 20 minut. A na D4 dejte pozor na kilometru 12,5 směrem do Prahy. Srazila se tam dvě osobní auta. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A naše vysílání pokračuje s Jitkou Lukešovou.
6: Hezký podvečer. No a stručně, co nás čeká v následující hodině. Například si povíme, proč hrad Zlenice okouzlil Josefa Ladu i Karla Hynka Máchu. Také vás pozveme na zítřejší akci do Čerčan na Benešovsku, kde se uskuteční 20. ročník charitativního Pilníkova pozdního odpoledne. No a pozveme vás samozřejmě i tentokrát do světa kolem nás. Tak hezký podvečer a hezký poslech.

0: Tak tolik skupina Crash Test Dummies. 18:15 přesný čas a jedeme na výlet. Hrad Zlenice okouzl Josefa Ladu i Karla Hinka Máchu. Zříceninu lidově zvanou Hláska u Senohrab najdete u soutoku řeky Sázavy a potoka Mnichovka. Natáčela tam naše redaktorka Bára Kvapilová.
1: Převozník Martin právě přistál a teď nás převáží na druhou stranu.
2: Teď se plavíme z Helštění na stranu Senohrabskou ke Hlásce.
1: Tady to vypadá, že kdybychom neměli převozníka, že to asi proběhneme i bosky.
2: Je to tak, tak do půlky řeky dojdete po kolena a pak už je větší hloubka, to je tak po pás, ale dá se přebrodit.
1: A jsme tady. Naschledanou.
3: Krásná práce, děkujeme.
4: Díky.
1: S Janou Pavlíkovou ze Sdružení pro ochranu přírody Zlenice. Jsem teď vystoupala pár metrů do kopečka a už nás zdraví zřícenina hradu Zlenice.
5: První doložené písemné doklady jsou z roku 1318, kdy se píše o Oldřichu ze Zlenic ve spojitosti s hradem.
1: Ke hlavní bráně vedou dřevěné schody přes takový můstek.
5: Byl postaven v roce 2013-14 a byl dokonce v roce 2014 vyhlášen třetí nejlepší stavbou tohoto druhu.
1: Je odsud krásný výhled, mezi stromy je vidět řeka Sázava, kolem nás ptáci, příroda, nádhera.
5: Teď stojíme v centru hradu, u takzvané Hlásky, ten monument, který vlastně zůstal z původního hradu a dal vlastně název Zlenická Hláska.
1: Ještě bychom mohli našim posluchačům přiblížit, jak ten hrad byl vlastně veliký. To nebyl rozhodně žádný Karlštejn.
5: Karlštejn to nebyl, plochou byl malý. Zastavěná plocha je zhruba 30x50 metrů, ale hrad to byl velice významný. Významný byl majiteli, kdy z nejslavnějších z nich byl asi Ondřej IV. Z Dubé, který byl nejvyšším sudím Českého království a je na jedné z desek pod okny Národního muzea, co by nejslavnější muži Česka.
1: Zdejší hrad je slavný také proto, že si ho vybral malíř Josef Lada. Vidět ho můžete na celé řadě jeho kreseb.
5: Máte pravdu a dokonce je zachovaná kresba z roku 1831-32 od Karla Hinka Máchy.
1: Z hradu Zlenice Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: No a ještě doplním, že právě v podhradí Hlásky se bude zítra v sobotu konat 15. ročník festivalu Oživlý středověk. Vystoupí na něm kapely z Česka i ze zahraničí a nebude chybět ani tržiště a prezentace řemeslníků, ale hlavně výtěžek z akce využijí organizátoři na pokračování oprav hradu.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Marie Rotrová, večerem stíčkaná, no a já pro vás právě teď 2 minutky před 6:30 mám krásnou pozvánku na zítřejší den. Právě zítra se v Čerčanech na Benešovsku uskuteční už 20. ročník charitativní akce Pilníkovo pozdní odpoledne. Ve svém tréninkovém areálu ho uspořádá jeden z nejlepších českých freestyle motokrosařů Petr Pilát. Těšit se můžete na různé triky s motorkami, skákání na trampolínách, ale také i na soutěže pro děti. No a akce začne už v 1 hodinu odpoledne.
1: Komu freestyle motocross nic neříká, tak bychom měli přiblížit asi tady ten váš areál. My tady vidíme různé nájezdové rampy, zatím nafouknutou obrovskou takovou doskokovou duchnu, bych řekla.
2: Skákací hrad.
3: Ten dopad je vysoký 5 metrů. A je to samozřejmě potřeba, protože v tom mým nejvyšším místě, když skočím ten skok, tak jsem minimálně 12 metrů vysoko. Takže ten doskok, kdyby byl třeba 2 metry nebo 3 metry vysoký, tak potom to bude mnohem větší rána.
1: Petr Pilát tady už sedí ve své dodávce, takže chrániče na kolena, teďkom pevné boty.
3: Tak, tak. A potom pochopitelně helma, to bez toho bych v žádném případě na motorku neset.
1: Tak Petr Pilát mladší zahřívá motorku a sám sebe a slíbil tedy, že něco ukáže a já se jdu na ty jeho skoky dívat s jeho tatínkem, tady Petrem Pilátem starším.
4: Tohle je takzvaný
5: backflip.
1: Což bylo prostě salto. Spocený, ale s úsměvem se Petr Pilát sundává přilbu a půjde chystat areál na 20. ročník Pilníkova pozdního odpoledne. Na co se mohou lidé těšit?
3: 20. ročník, myslím si, že bude stát za to. Opět letos přiletí můj kamarád Martin Šonka s jeho letadlem, který tady zalítá nad hlavama diváků a vždycky tady si Martin dá záležet opravdu lítá nízko, takže to mě vždycky potěší. Další velký, si myslím, halo je koncert Divoký byl. Budou tady pochopitelně motorky, kluci na kolech, BMXových budou skákat a i takový další velký lákadlo jsou soutěže pro děti, protože samozřejmě pořád chci co nejvíc motivovat děti ke sportům, ať není nejoblíbenější telefon, takže myslím si, že tady uvidějí spoustu sportů, můžou si ledacos vyzkoušet a když se zúčastní jakýkoliv soutěží, tak dostanou docela hezký, zajímavý ceny, takže to je takový docela snad lákadlo. Myslím si, že bude na co koukat.
1: Akce začne ve 13 hodin a areál se otevře návštěvníkům už o hodinu dříve. Z Čerčan, Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas. Střední Čechy.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Na návštěvu tentokrát zavítá písničkář Jiří Dědeček. Povídat ale nebude zdaleka jen o hudbě. Řeč přijde i na poezii, překládání z francouzštiny a dokonce i na veslování a drobné zednické práce.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Miloš Drdoležal a písnička Soudím. No a co uděláme teď? Připraveny jsou naše tipy, tak zbystřete, pokud se chcete nechat inspirovat.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Do skanzenu Vysokých Lumec, pobočky Hornického muzea v Příbrami se vypravte na Den řemesel. Čekají vás tu ukázky tradičních řemesel od hrnčířství a tkaní až po kovářství, pečení chleba v historické peci nebo taky výroba mýdla. Chybět nebudou ani dílny pro děti, řemeslný jarmark a prohlídky skanzenu, a to mezi 10. a 17. hodinou. Slaný bude v sobotu patřit motoristické historii. 18. ročník Slánského okruhu nabídne přehlídku historických automobilů a motocyklů i jejich následnou projížďku po 40-kilometrové trase městem a okolím. Auta a motorky se na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka budou sjíždět už od 8 hodin ráno. Jak vypadá hrad Okoř po setmění? To můžete zjistit v sobotu při speciální noční prohlídce. Od 10 hodin večer se vydáte zříceninou jen za svitu baterek a užijete si nevšední dobrodružství, které potěší malé i velké návštěvníky. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Eva Farna a písnička Jaký to je, tak vážení a milí, Eva Farna dospívala, 19. hodina se přiblížila a to znamená, že jsme na konci našeho pátečního odpoledně podvečerního vysílání. Patří se poděkovat za vaši pozornost a společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám vydařený, kouzelný páteční letní prázdninový večer, stejně tak celý víkend. Užijte si jej hlavně ve zdraví, s radostí, podle svých představ a taky, když se to podaří s těmi, které rádi vidíte. No a já se budu těšit zase velmi brzy naslyšenou. A teď už Olda Říha, starý dobrý Katapult a Hlupák

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Evropská komise Česku vytýká nedostatky ve střetu zájmů. Zpráva zmiňuje i konec koncesionářských poplatků. Veřejnost může do konce srpna nominovat významné osobnosti slaného na Kladensku na ocenění města. Zítra bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 28 stupňů. U zpráva zvítá Lenka Vokatá. Evropská komise vytýká Česku, že neudělala dostatečný pokrok v pravidlech ohledně střetu zájmů. Stále totiž nepřijalo zákony, které by chránily zemi před vlivem oligarchů. Ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích zmiňuje i veřejnoprávní média.
2: Obavy podle unijní exekutivy vyvolává návrh, který má od příštího roku převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že zpráva komise se neodhalila žádné systémové nedostatky. A podle ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů je Česko standardní demokratickou zemí.
3: Evropská komise určitě žádné důvody k obavám mít nemusí.
2: Vládu kvůli dokumentu kritizuje třeba předseda opoziční ODS Martin Kupka.
4: Česká republika se dostává mezi podobné země, jakou je Slovensko nebo jakou bylo Maďarsko.
2: Komise ve zprávě doporučuje Česku mimo jiné posílit transparentnost a pokračovat v opatřeních na ochranu nezávislosti médií. David Šalek, Český rozhlas.
0: Slaný na Kladensku ocení významné obyvatele města. Veřejnost může osobnosti z oblasti kultury, sportu nebo zdravotnictví nominovat do konce srpna. Cenu v podobě skleněné sošky a pamětního listu můžou dostat i slánští rodáci, kteří působí jinde, říká starosta Martin Hrabánek z ODS.
5: Hledáme lidi, kteří se věnují sportu, kultuře, školství, zdravotnictví nebo významně přispívají k občanskému životu. Stačí zaslat jméno kandidáta se stručným odůvodněním na e-mail kostková@meuslany.cz.
0: Oceněné pak vybere speciální komise a vedení města. Slavnostní předávání bude v říjnu. Silničáři v noci ze soboty na neděli zbourají 2 kilometry vzdálené mosty vedoucí přes Pražský okruh u Slivence na jihozápadě metropole. Chtějí tam rozšířit vozovku ze 2 pruhů v každém směru na 3. Zhruba od sobotních 19 do nedělních 11 hodin budou řidiči muset jezdit po objízdné trase. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové bude přestavba stát téměř 207 milionů korun.
6: Objízdná trasa bude vedena mimo dotčené obce a městské části. Nové nadjezdy postavíme nejpozději do 7 měsíců od zahájení prací, které začaly letos ve 2. polovině května.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami a odpoledne ojediněle i s bouřkami. K večeru budou srážky ustávat a částečně ubude i oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D6 na 28. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. To je potom v odstavném pruhu taky na D1 na 16. kilometru směrem do Prahy. Na silnici 38 u Kolína dejte pozor na nehodu 2 osobních aut a 2 auta se srazila taky na silnici 3 u Votic. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste lingvistka, a to skvělá lingvistka.
2: O, děkuju, myslím, že je to trošku přehnané.
1: Vy jste lingvistka, a sice skvělá lingvistka. A zase je to přehnané.
2: Zase je to přehnané, a kdybyste byl trochu mladší, tak řeknete, a to sice skvělá lingvistka.
1: No, a já jsem řekl, a to skvělá lingvistka, a sice skvělá lingvistka, což je správně.
2: Ano.
1: A to sice skvělá lingvistka, to je taky správně?
2: No, to je jako kdybychom řekli dárek zdarma, mít svůj vlastní názor. Je to zkrátka nadbytečné, protože máme to spojení a to, nebo máme k dispozici spojení a sice, a když to dáme dohromady, tak je tam něco navíc. Ale je to velmi oblíbené, zvláště mladí lidé, když píšou nějaké odborné texty, tak mají pocit, že to bude ještě odbornější, když ta dvě spojení spojí.
1: A to sice je ale někdy přípustné.
2: No dobře, tak třeba Karel Havlíček Borovský, Karel Hynek Mácha, ti to používali, ovšem v beletrii, a nebyl to jediný znak jejich geniality literární. Takže pokud budeme tak skvělí jako tihle spisovatelé, tak proti tomu asi nemusíme nic namítat.
1: A co takové sic?
2: No, sic už je taky z 19. století a můj muž to třeba používá, ale to pak doma všichni ležíme smíchy na zemi.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk z leda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hypopoto monstro sesky pedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza skrkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Hostem první části dnešních sousedů je paní Beate Frank, nezávislá novinářka a autorka z Bavorského Hofu. Zajímá se zejména o Českou republiku a po mnoho let psala reportáže ze západních Čech pro média v Bavorsku a také v Praze. V roce 2011 vytvořila multimediální prezentaci o historii Ašské

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Soud uznal vinným nezávislého starostu Jetřichovic a samotnou obec z pokusu podvodu při získání dotace. Starosta i obec se odvolali. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun, informovalo o tom Ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Nezávislý starosta Jetřichovic Marek Kny a obec se podle okresního soudu v Děčíně dopustili pokusu o dotační podvod. Obec žádala o 1,5 milionu na opravu evakuační cesty při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022 s tvrzením, že ji poškodila hasičská technika. To ale podle obžaloby nebyla pravda. Obec nakonec peníze nezískala. Zatím nepravomocný rozsudek vyhlásila soudkyně Monika Němcová.
2: Odsuzují se obžalovaný Marek Kny k celkovému peněžitému trestu ve výši 365 tisíc korun a obžalovaná obec Jetřichovice k trestu zákazu přijímání dotací a subvencí na dobu 3 let.
0: Starosta i obec se proti rozsudku odvolali. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let na louce u stromové kaple pod lesem, doplňuje místostarostka Kateřina Žurková z uskupení Občané pro Medlánky.
3: Tam bychom chtěli mít přírodní hřbitov, a to buď rozptylový, anebo potom sypávání ke kořenům. Nicméně už nějakou studii na to máme a je to vlastně místo vhodné. Vedle té kaple je to vhodné i z toho důvodu, že vlastně je to místo, kde by se mohlo nějaký obřad konat, takže bychom to rozšířili o tuhle funkci na téhle louce. Sport.
0: Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. To začne v pondělí v Oklahoma City. Pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede na olympijských hrách.
4: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší, má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší. Počasí.
0: Zítra bude převážně oblačno. Ojediněle během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 11. kilometru směrem do Brna stojí v odstavném pruhu porouchané auto. A v Českém Krumlově dejte pozor na nehodu 2 osobních aut v ulici Opíšťková. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
5: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná jako vždycky doktorka Kateřina Cajtamlová.
6: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
5: Jak to?
6: Jmenuje se kortizol.
5: Kdo?
6: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a sniž kortizol, výtažky ze 7 special hoops, ano, kávou nějakou. Ano. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
5: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jednu takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
6: Ano.
5: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali stovce mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leco najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc časté onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíš, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zas tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zas tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí, ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron vlastně i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lepka, jo? Zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí stávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně
0: to
4: v tu, ranu, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je, je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: léta si a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin a já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček.
2: No úplně pidi. No, takže to pro mě bylo překvapení, je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás naštve, ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No, on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct. Čili
0: tak je
2: boj
0: to,
2: nebo
0: to docela
2: útěk.
0: Dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný
0: tak
2: hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No, protože čeho je moc, toho je příliš.
0: Aha.
2: Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct. Vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo? Tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni,
2: ano.
0: A pak, že už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat,
0: pohyb
2: vymlátit,
0: zase.
2: Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako boxovacího.
2: Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřik něco.
0: Jo.
2: Prostě
0: a když to neuděláme, tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme a teď právě proto se vyrojilo
2: ano.
0: Tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava.
2: Ano.
0: Nevím. Co
2: ano.
0: Se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj slyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkud a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít tedy ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale v okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukru cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním takhle, mezi lidmi, popovídat si ano, o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano, ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme, že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc, zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit, zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi, dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad, pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer, na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné, to tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propojuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky Vesele a zdravě.cz, kde je formulář pro vaše dotazy. Tak paní doktorko, co přišlo?
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Já bych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu, to se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli je dost bílkovin, jestli nemá stresy, o kterých dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu, jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst,
1: aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: To je zajímavé.
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho. Jak bojovat se stresem? Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda.
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšení věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
0: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, denně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, denně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, no, jasně. Ano. Druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě v té rodině, tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Ne? Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo? Ano, v okamžiku, kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jaci. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
0: 731 800 900 náš telefon pro vaše dotazy. Musíme také říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Já jsem se chtěla zeptat, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám, prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to házím za hlavu, že už je to stáří se starat o něj, ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat
0: nutit
1: si,
0: se,
1: že toho jim dost. No. Pitný režim zkontroluj a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy pryč.
0: No.
1: Moc
0: takto
1: vám držíme palce, ať to zvládáte.
0: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme moc dobře. Povídejte.
4: Hned to bude.
1: Ano.
0: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No, schválně, říkejte.
4: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
1: Mm. A paní doktorka to ví?
4: Ví to, ví, ano.
1: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby, nebo maso, nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
0: Jo? Tolik tedy doporučení. Trochu mimo téma.
1: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
0: To je pravda.
1: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
0: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo

0: Ano, vysíláme pořad Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdo Šík.
1: Dobrý
2: den. Já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost.
1: Ano.
2: Tady v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech v té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což

0: mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit. A chci říct,
1: Ano.
0: že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu, neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu. Ano.
0: Přesně tak.
1: Děkujeme, jo, takže... a prediabetes pryč a všechno pryč.
0: Přesně tak. Všechno
1: ano.
0: Pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
0: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: vám. A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal ano. sobě přikládat. Výborně.
2: Ať se daří a zdraví. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
2: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no.
3: co chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám no. radost. A vám pomohli, jo?
3: Pomohli mi.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš více méně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: Že jako astmatik mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno házu za hlavu.
1: Výborně.
3: A toto opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
3: Ještě podotýkám, ano. že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
3: Chodím. No.
1: Správně. A chůze no. je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
2: Tak si s námi popovídejte aspoň na dálku. Není ano. to tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Vesele a zdravě. Kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prostě stát ten, jako, že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena. Tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No, vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo. Tak to je ano, dobře.
2: Dobře.
1: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
2: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak říkáme, napříjmu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, ještě takovéto malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní doktorko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jak jim to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne, ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano, mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu, často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá
0: tělo. Možná
1: jsou
0: tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas fňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no a s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová. Já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Přes Česko procházejí silné bouřky. Podle meteorologů hrozí až do dnešní půlnoci. Pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo kvůli sinicím už asi 1,5 tuny ryb. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku hrozí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí až do půlnoci. Bouřky může doprovázet krupobytí, přívalové deště nebo nárazy větru o rychlosti až 70 km za hodinu. Na Vysočině kvůli nim měli hasiči už asi 30 výjezdů. Odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Pořadatelé taky kvůli počasí přerušili program hudebního festivalu Colors of Ostrava. Podle Miloše Dvořáka z Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky během večera postupně slábnout.
2: Protože bouřky přestanou dostávat tolik energie od slunce, takže počítáme s tím, že teďka aktuálně ještě budou silné bouřky, zejména v té oblasti Českomoravské vrchoviny, Pardubická, Hradecká, postupují směrem k východu.
0: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. Dnes je hasiči s rybáři odstraňovali. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. Několik pokut kvůli nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva. Za nedodržení komfortu cestujících ho potrestal krajský organizátor veřejné dopravy. Ten pro lidi zároveň každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace, říká koordinátor veřejné dopravy Martin Fencel.
3: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, jakmile je klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá. S dopravcem se pravidelně jedná, do terénu vyráží kontroloři, aby to měřili ty teploty. Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez.
0: Dopravce Arriva podle mluvčího Jana Holuba pochybení přiznává a je připravený pokuty zaplatit. Sport. Zítra začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí odstartuje hlavní část. Z domácích reprezentantek se v ní představí i Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Počasí. Zítra bude převážně oblačno, ojediněle během dne přechodně místy čekáme přehánky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Lipníka nad Bečvou dejte pozor za sjezdem na velký újezd. Na kilometru 283 řeší nehodu osobního auta, to narazilo do svodidel a v místě se zpomaluje. A na D5 na 38. kilometru směrem na Plzeň stojí porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Poslední díl z našeho cyklu opravdových láskyplných příběhů patří lidem, které víra a láska neopustila ani tehdy, když se jako rodiče museli vzdát vlastní dcery.
5: Manželství uzavřeli jednoho mrazivého dne před 50 lety. Od té doby je hřeje láska a nebojí se mluvit o vděku a milování.
4: Jemu je 74 let, ona oslavila 71. narozeniny. Na jejich příběh je zvědavý Petr Kostka
5: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Za silným příběhem lásky, které říkáme zlatá, se dnes musíme vydat do podhůří Orlických hor a Jeseníků.
1: Právě tam žijí Květoslava a Čestmír Šulovi, které do našeho pořadu přihlásil jejich milující syn.
0: Brzy pochopíte proč. Sami by zřejmě hledali sílu těžce. Jejich příběh je překvapivý, mrazivý a plný lásky. Uslyšíme ho díky návštěvě Patrika Rozehnala u nich doma.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál teda.
4: Teda, jdeme. Pan Šula, dobrý den. Vy budete Čestmír?
3: Ano.
4: Já jsem Patrik Rozehnal.
3: To jsou rád, že vás poznávám. My vás známe z rády, ale nevíme, jak vypadáte. A tak teď to vidíme.
4: Tak, koukejte, dobrý den.
5: No.
4: Květoslava, to by se slušelo přinést nějaké hezké květiny. Mám je sebou pro vás.
5: A to já si nezasloužím, zasloužím.
4: Za ta léta s Čestmírem.
5: Že? No jsou to léta. Ještě tak moc děkuji, moc. Já si usuším a vzpomenu si na vás, to víte, že jo. Já poslouchám Olomouc denně.
4: To je dobře.
5: Denně do noci. No, v noci, když nemůžu spát, já jsem jenom na Olomouci. Krásné pořady, všechno.
4: Tak v jednom z nich budete i vy?
5: Ale to nemusím. Já děkuji.
0: Poznali se u tance a dobrého vína během vinobraní v roce 1971. Čestmírovi bylo tehdy 22 let a právě se vrátil z vojny.
1: Květě bylo 19 a svého budoucího manžela viděla poprvé až na večerní zábavě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No, on chodil pro mě tancovat, no a pak mě slíbil, že mě zaveze dom. Já jsem tam byla s holkama, tak s těma už jsem nešla dom, že jo. No a
4: to jste tak scháněla odvoz, anebo?
5: Ne, on se nabít. On se nabít. Měl motor.
3: Ona byla hezká, pohledná, šikovná. Bylo to krásný, no.
4: Jak vypadaly ty schůzky, když jste si řekli, že spolu budete chodit? Měli jste nějaké svoje místo? Jak jste trávili ten společný čas? Vyzvedl vás Čestmír doma, vzal vás za ruku, odvedl si do parku, nebo pozval na kávu, na čaje, na tancovačku? Co to bylo?
5: No, tak to jo, to byly ty zábavy taky, když byly v nedělu, bývaly čaje, to už teď není, to jsme chodili každou nedělu, tak to bylo zase, přijel pro mě, pak mě zase odvez. Potom jsme jezdili spolu na výlety, a i na dovolené jsme spolu v té době už byli. No, bylo to moc hezky.
4: Kam jste bral Květoslavu na výlet?
3: No, různě tady po republice. Prachovský skály a Držbarský a takový, no. Prostě trochu po těch horách, i když jsme v horách, jo. Rovina, je to pěkný, ale je to takový jako nezáživný. Jde jsou kopce, jsou kopce. No a na poutě jsme tak jezdili a takový různý akce, no co byli, že?
4: Kdy jste se trochu víc odvážil projevit svůj cit ke květě, ať už jí dát pusu, nebo jí obejmout, nebo nějak se k ní víc přivinout?
3: No, to víte, že to bylo za nějaké, já řeknu třeba měsíc, dva. Ona to moc nechtěla, že jo, protože asi se mě bála, nebo co. No ale pak jako polevila, že. No a první noc jsme strávili jako spolu za svobodná. Ona tam měla babičku, která měla to hospodářství. No a ona byla zima a já jsem měl jít pěšky dom a ona říkala, pojď, půjdeme k babce. No a tak jsme skončili v posteli, že jo.
5: No ale horší bylo to, že potom otec nadával, kde jsou. No, to už nemůžu, že? No a tak to tak, chvíli jsme toho zase nechali, že jo, už jako mě přivez a odjel, že jo, no a to se tak stupňovalo, no, až pak začal chodit k nám, že jo, no a...
4: Jak se to dozvěděli tedy rodiče, už napevno, že vy dva k sobě patříte, chodíte a brali vás už jako pár?
5: No, protože můj otec a jí matka znali jeho rodiče, že, no a tak... Otec ho neznal, no tak jsem se doma řekla, kdo je, že, od koho je. No a tak oni to moc nechtěli, abych jako chodila ještě s nějakým klukem a takhle, že jo. No ale to stejně nepomohlo. On přijel, no tak jsme do kina jsme sem jezdili, z kina jsme chodili, pak byla hospoda, tak vždycky mě pozval na Tatranku a na kávu v těch letech. To bylo co? Jako, anebo smažený sýr, že a hranolky byly v té době, že tak mě to koupil, zaplatil, zavez doma, tak pak mě koupil prstýnek. Já jsem ráda nosila prstýnky, nosím dodnes. Jako, no a tak to tak začínalo, no, až to skončilo, no, byla jsem těhotná z toho nakonec, no, tak museli udělat rodiče svajbu, tak na, udělali.
1: Na budoucí nevěstě už bylo vidět těhotenství, a tak rodiče obou snoubenců rozhodli, že bude svatba.
0: Slavnostní den byl naplánován na svatého Matěje, tedy na 24. února 1973. Pozváno bylo celkem 80 hostí. Začalo se s přípravami. Peklo se cukroví a švadlena šila krásné šaty.
5: Šaty mě krásný ušila, bílý, tam byla taková zlatá nitka, byly teda krásný, no, dlouhé rukáv, no, kolice se šla ráno, no.
3: Byl autobus, který nás vezl napřed do kostela obřad a potom na obecní úřad.
4: Vy jste jeli na svatbu autobusem?
5: Autobusem, no tak já pak 80 lidí a auta, ne, kdo pak měl auto, že nikdo neměl, tak naši museli zjednat autobus, no a všetci se naložili do autobusu a zavedli se do kostela, to tři byla svatba v kostele.
4: Jak sedí v autobuse nevěsta a ženich, nevěsta vzadu?
3: Ne, v obráceně, já byla vepředu a myslím...
5: Ty jsi byl vzadu, no. A to ještě ten autobus nevěl, protože bylo tolik sněhu, že ten autobus tam nevěl s náma. V jedné té zatáčce zůstal viset a konec. A já jsem měla ty botičky na nohách a já jsem v tom sněhu musela tlapat až do kostela navrch. Dřív bylo třeba sněhu, když my jsme se brali, to byly tak, my jsme tomu říkali bariéry, jak ten sníh prohrnuli, tak metrový ili víc po obou bokách bylo tolik sněhu a ten autobus jel jak tunelem. Si to dovedete představit, já to vidím, když si to uvědomím, jak teď. No a zvládli jsme to, šli jsme do kostela, že jo.
4: Tam jste drkotali zuby, ne?
5: No byla zima hrozná, no. Přežili jsme to, pak jsme šli na ten výbor, tam nás zase můj stréček sevzdal, ten tam sevzdával, to byl můj stréček. No a zase jsme nasedli do autobusu a jeli do hospody.
4: Co jste měli?
3: To jsme měli, měli jsme nudlatovou polívku.
5: No a ty jsi mě krmil?
3: No a potom svíčková, že jo, tradiční, dřív to tak bylo.
5: No a tak se už potom jenom jedlo, pilo, večeře byly řízky a salát. No, cukrovýho bylo, všechny ho bylo po stole, hudba byli, muzikanti, tancovalo se. No.
4: Jak vypadal ten váš první tanec?
5: Ježiš, to...
3: To byl ploužák. Asi tělo na tělo, líčko na líčko.
5: To nebylo tak v té době vůbec. To by ještě mě tata napráskal tam na tom sále. To tak nebylo jak teďka, že? To dřív bylo takový sváteční, ty svatby slušný. A pěkný, bylo to obyčejný, ale bylo to pěkný. No, rodiče byli šťastný, jeho rodiče měli rádi mě a mý rodiče měli rádi ho. My jsme byli jako v mé rodině, jako mě měli nerad a jeho.
3: No. No a ještě vám řeknu, no, že to je shoda jmén, já jsem se jmenoval Šula a ona Šulová.
4: Ne.
5: No. Mm-hmm. No.
4: S tím za vámi přišel.
5: No to nevím, jako jestli s tím, ale jako měli jsme s tím aj problémy, když jsme něco vyřizovali, tak třeba se mě ptali za svobodná jméno. Říkám Šulová. No a když jste se provdala, jaký jméno, já říkám Šulová. A oni nám řekli, no ne, to jak jste se provdala, ne, že zas. Já říkám, no za Šuli zas. No. A to jsme kolikrát takhle měli problém s tím. No a jsme spolu 50 let, Šulovi, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželé Květoslava a Čestmír Šulovi nám vypráví svůj zlatý příběh.
2: Brali se z lásky, ale Květa zároveň v požehnaném stavu. Dva týdny po svatbě se jim narodila dcera.
1: Pokojíček u rodičů v domě už nestačil, ale štěstí jim přálo a Čestmír dostal od podniku byt. V něm přivedli na svět syna a pobyli tam 14 let, než si postavili svůj vlastní dům.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Žijem tady doteď a práce pořád. No tak, tak žijeme, ale máme smolu, jednu jsme měli v životě. Ta holka, jako když měla 18 roku, tak jako se vyučila průvodčí vlaku. A začal problém. Začala pít a stupňovalo se to, až do té doby, že si potom neuznala otce, neuznala nic, no ale ona měla dobrý úmysl nechat ji tam porodit a nechat ji tam.
4: Takže s někým se spustila, měla dítě, očekávala a nechtěla si ho nechat.
3: Nechtěla si ho nechat, jako ale, no a tak jako, a pak uchytli ty bolesti doma, on ho teda odvážel do porodnice, do Šumperka už, že.
4: Myslí tam manžela?
3: No, protože ona žila s náma. A ono to nebylo na ní znat. Až pak nějak se to projevilo, já říkám, ty mě tak ona připadne, že je těhotná, jako jaká si toto, no taky, že byla.
4: Ani vám to neřekla?
3: Ne, nic vůbec. No, protože, já bych vám řekla pravdu, ona se chytla takové party v 18 letech, holek, už matek, o 10 let starší, no a lítali po samých diskotékách, všude se pilo, no tak pak se teda narodila ta holčička za 10 let. A tak tu holku jako porodila a nám zavolala, že už udala pryč hned. Jako no. Já když jsem to slyšela, víte, co to pro mě jako takový děvčátko tam nechat. To mě tady sousedka vždycky říkala, to je zdravotní sestro, říkala, Květo, vem si ju, víš, jak tě to bude mrzet, ona bude mít rok, dva, ty řekneš, a už by měla tři, a tak počítala, ty umít už, ale nebudeš, vem si ju, já říkám, Vlasto, mě už je 54 let, já takový děcko, ježiš, vychovávat sama a všecko, zvládneš to, no.
5: No a tak jsme říkali, ať to zruší, že ju budeme vychovávat, jenomže nám bylo 50, přes 50, nám říkali v Kojeňáku, že to není možné, že už jsme na to staří.
3: Že říkal přece první vnučku a nenecháme ju tam, že? No tak jsme ji vzali.
5: No a potom ona to sociálka a to přišla, no a tak se to řešilo přes sociálku. No a potom nám ju jako dali, ona to musela no, zrušit, že ona už měla jít vnučka někde k Přerovu, už to měli všecko vyřízené, no ale ono se to zrušilo, no a tak jsme ji vzali dom, jenomže to byly perny leta, ona pořád popíjela.
3: Chodila jsem do práce, přišla z práce, ona s něho teda byla, ale ve všechno jsem musela dělat já, no ale moc se jí nevěnovala, že v noci se musela stávat já. Když jsem ráno musela stávat po půl šesté do práce, tak v noci plakala, tak ona něho párkrát aj hodila přes postele a to. A já jsem teda stala, dala jsem jí flašku, všecko, že do práce. Jsem přišla dom, ona dvakrát v týdnu to využila, ona utekla, říkám, nechotní, kde máš tu děcko. Ona ujela, přišla třeba druhý den, napitá, že všechno možný. Já jsem hrůzotrnula,
6: abych už byla zase doma a mohla být s něho, že žádný spolek na ňu nebyl. Když odešla třeba 3 dny, se nevrátila, když už pak tak čapala a mluvila, no to bylo hrozný. Tak vždycky maminka, že co já jsem takovým dětsky ti měla říct, když maminka doma nebyla. A když přišla dom, no tak lehla a spala. A spala a děcko třeba plakalo u postele, ale protože byla unavená a tak dále. No a tak jsme tak žili. Já jsem pak šla o ty 2 roky do toho důchodu. No to byl život, to vám nepřou. 30 let jsme se trápili s toho dcerou. Od 18 až do 47 let jejího věku, když teda jsme už potom si nevěděli rady, protože ona už nám vyhrožovala, že nás pozabíjí. My jsme se zamykali v ložnici, to vám nelžu půl slova.
4: Vlastní dcera
6: otcovi řekla, ať už si vykope na hřbitově jamu, ať ho tam hodí, jo, že ho zabije jedno. A tak my jsme se už tak báli, že jsme vždycky se na večer zamkli, mám v ložnicu, že jo. Ale ona měla malo na vrchu a já jsem měla strach, aby ji neublížila. Tak jsem vždycky poslouchala všecko, no když plakala, tak jsem šla k ní, samozřejmě, že jo. To já jsem plakala, protože říkám, biješ s ní, lehni si s ní, ona tě chce, kolik tě vidí. Tak to máš jedno, s kým si jdeš lehnout, nebo chrápat, jí řekla dokonce, no úplně zprostě. Nedělej to, měj to děvčátko ráda, nemá taty, že, měj ju ráda. A ona byla hezunka, když byla malinká, takovou. No 1,60 kg, když se narodila, jsem mu vypatlala. Všechno jsem jí vařila, dávala, dělala. Nechci na to vzpomínat.

0: Bezmoc a strach dohnal manžele Šulovi ke kroku, který nechce zažít nikdo z rodičů. Zavolali na dceru policii.
1: Poprvé jim tento krok nepomohl. Při zásahu se zdálo být vše v pořádku. Podobně to vypadalo i po druhé, protože policisté nebyli přímými svědky jakéhokoliv násilí.
2: A jak oni klapli dveřima, tak ona řekla, tak, teď vás tady pozabijím. Ty se rychlo vrátili z té chodby na ňu, sem hned tu spoutali, jako hned ju odtahli a říkám, a vidíte, a takhle to je u nás pořád a vy nám nevěříte, že a ještě jedno přijeli s takovýmhle, ano a tak ho odvezli na záchytku, tam ho nechali 2 dny vystřízlivět a pustili ju dom a nic se nedílo, no život zas krutý byl dál.
1: Po dlouhých letech strachu o vlastní život se situace změnila. Soud zakázal dceři vstup do domu rodičů a nesměla se k němu ani přiblížit.
0: Květoslava a Čestmír dostali vnučku Petru do své péče a starali se o ní, jak nejlépe uměli.
2: Já jsem byla tak nervama úplně vyřízená, to si nedovedete představit tady toto, no a tady přišel pak starosta za náma ten a ten říkal, řekněte mě, co jí tu chybělo, když já to u vás vidím, co jí chybělo, já říkám vůbec nic. Když to děvčátko po ní chtělo, maminko pojď, půjdem se někde podívat, myslíte, že ona s něho někde šla? Nikde. My jsme s něho ty karnevály, děcky, všecko. My jsme už všechno teda naučili, to děcko bylo ke všechnýmu vedený, proto se dobře se učí, bude maturovat na rok, že? Taneční prodělala, všechno jsme jí zaplatili, byli jsme na tanečním nádherný, že teď bude mít tu maturitu, že všechno půjde dál na vysokou, chce být učitelko. No a tak jsme, tak teprve teďka, co je pryč, teď už bude 3 leta pryč, tak teprve si teďka tak žijeme tak krásně, nemusíte se bát, já jsem myslím lehlý a to jste furt, už jde, už to, co my jsme u ní byli úplná hadra.
3: Zlatá láska, dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte tklivý příběh Květoslavy a Čestmíra Šulových, kteří jsou spolu v manželství už 50 let.
2: Jejich dcera dnes žije ve stejném městě, ale do života rodičům už nemluví.
1: Málo kdo si však dovede představit, co si musí prožít táta s mámou, když je zpřetrháno rodičovské pouto s jedním z potomků.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já vám řeknu, jí patří velký dík, protože ona se o všecko starala a já jsem měl ochrnutý ruce. Já jsem nemohl nic dělat. Matku tady měla malou a mě musela utírat zadek, mě musela oblít všecko. A stodno to měla 95 let, její matku taky, no tak všecko by bylo na ní, to byl hrozný rok.
4: Protože on onemocněl, to ještě se stala chyba. On onemocněl, on měl rakovinu. Takže měl ty chemoterapie, že jo, a z té chemoterapie mu ochrnuli ruce. Takhle zostali mu ruce 3 měsíce, takhle.
5: Svěšené.
4: No a on se neoblík, nenajet, já jsem ho krmila jak malý děcko, on takhle seděl a takhle měl ruky, nic. On znovu byl v Olomouci, jako, a tak mu tam dělali, dávali nějaké injekce nebo něco takového, že by to mělo pomoct. Jakože dostal zvláštní injekce za 160 tisíc korun a že teda to mělo pomoct a to nepomohlo. Tak jako on už tak zvostane. Víte, co to pro mě bylo? Víte, co to pro mě bylo? Děcko, mamu a...
5: Čestmíre, vy máte takové štěstí, že máte takovou paní, to je anděl na zemi.
3: No však proto jsem si ji vybral. Já jsem to viděl, že bude taková.
4: Teď si představte, kdyby tak on zvostal, tak já jsem ho musela do domova. Je to 10 let zpátky, já musel být do domova, protože já bych to nezvládala. To máte kopání, to máte všechno, nechci stříhání, no všechno, holení, všechno a to děcko do toho a to v žádném případě.
5: Kdy se objevila ta první světlá chvilka, že jste pochopili, že to cvičení má smysl, že ten cit do rukou se vrací a pro koho to byla v tu chvíli větší radost?
3: No, já myslím, že pro ňu, protože ví, že už jí ubyla další práce, jak se to všecko zlepšilo a šlo hýbat prstama, takže už jí to odpadlo. No a cvičil jsem jako sám, že? Což ještě dělám, třeba sedím u televize a mnu si tak ruce, protože to mám. No prostě dělat, aby nezvostali jako ty prsty v klidu.
5: Ale... I vy jste musel mít radost, se vám trochu hnala možná i slza do oka, když jste zjistil, že se to vrací a že ruce zase budou fungovat.
3: No byl jsem taky rád, když už se to vracelo, protože to víte, jak je chalupa, je práce, ona by to všechno nestačila. No a tak jsem rád, že můžu aspoň pomoct řezat dřevo a takový, že se to dalo. Není to v původním stavu, je to pořád cítit, že to není ono, ale dá se s tím dělat. No.
5: Když poslouchám ten váš příběh, tak život vás opravdu hodně zkouší.
4: My jsme si prožili hrozně těžký život. Jako a zbytečně s tou dcerou, kdyby byla normální, a i když si to děvčátko donesla a nenechala si platit, otec neplatil, nenahlásila žádného otce, otec neplatil ani korunu. Na ňu, na to děcko, ona neuznala otce a řekla nám, když jste si uzali, tak se staréte. Já můj úmysl byl, že budu rodit v Ústí a že hned ju tam odložím a vy už se k ní nedostanete a bude pokoj. Tak to bylo. No, má 18, zvládla jsem to. Bylo to těžké chvíle.
5: Vy jste tak silná ženská, plná lásky, protože když dokážete přesto všechno přestát to příkoří od vlastní dcery, protože pořád tam vzadu muselo být takový to já jsem tvoje máma a nechtěla jste se možná vzdát a pořád jste věřila, že to dobře dopadne.
4: Věřila, že ona si dá říct, To jsem furt věřila, to on už bojoval o to, z domu půjde, nebudem to tu trpět. Já jsem mu vždycky říkala, nechoď nikde na policiu, nech to být, ona si třeba dá říct.
5: Ale jak vy jste si byli oporou, co to pro vás znamenalo v té době, jak jste to prožívali, když jste měli šanci jít si třeba večer lehnout, vyplakali jste se na rameni, postěžovali jste si, nebo jste se jen tak drželi za ruce, dávali jste si nějak sílu. Jak jste se vlastně podporovali navzájem?
4: Tak jsme to probírali, lehli jsme si a probírali jsme to, nálada nebyla na nic, že jo, jako no, tak co dělat, že jo, já jsem pořád ustupovala a nechtěla jsem ji vyhodit a takový, že je to dcera, no ale to, kdybyste to viděli, že no, tam on na tom trval furt, tak pak už jsem ho nechala, ať už tu žádost třeba dá na tu k soudu, že jo, ať to tam dá, ať už ji vystěhují, že jo, protože říká, ta se nezlepší, že.
5: Čestmíre, občas jste přišel a třeba paní jste pohladil, dal jí pusu, objal jí, abyste jí nějak třeba i fyzicky předal trochu síly a věděla, že vy jste s ní. Jak to fungovalo vztahově?
3: Leželi jsme spolu, že jo, to je jasný, že jsme se pomazlili nebo pohladili a to. No a teďka, tak už je to jako pár let, máme rádi dechovku, tak když někde v okolí je, tak tam... No. Jedeme. Ona už je Petra samostatná, tak už můžeme jet, už je to takový, no prostě volnější, že?
4: A to nás utěšuje tady toto ještě, že konečně teda ona už je sama, ta Petra. Jinak my jsme sami spolu nemohli nikde jít, ona nemohla být sama, že? Byla malá, to jsme ho nenechali nikdy samotnou doma. Ale třeba jsme odpoledne někde jeli, řekli jsme Petruško, v 5 hodin jsme doma nebo v 6, taky jsme byli. No, tak jsme to tak dělali, teď už můžeme, ona řekne, běžte si, kde chcete. No, už měla v červnu 18, že? No, a tak už je to teďka takové pěkné život, jako, ale už konečně máme takový klid, jako v tom stáří, v tom důchodě, že už úplně, když si takhle sedneme ven, to je úplně balzám, úplně si říkám, to je úplně balzám na oči, že nemáme strach z ničeho vyhlížet, kdo přijede, kdo přijde, kdo na nás půjde, už takový jsme pěkně ten zbytek života už takhle, ještě bych chtěla tu ráda být, a když bude studovat, abych ještě jí mohla pomoct, že to nevíte, co bude zítra, že ani vy mladí ne, že jo, necili mi. No ale teď teprve máme pěkné

0: Překvapme je a potěšme.
1: Já jsem vám to nachystal v kuchyni, ten dárek.
2: Bože můj. Ježišinku, ty krásný.
3: To se teda z toho nadšení.
1: No. Teď vy si dáváte kávu a několikrát denně.
3: No dáváme to, jo. Protože jsme takový kafaři.
2: A ještě kafe k tomu.
1: No jasně.
2: No jo, to je ono. Ježiš, dej mě pusu toto, ať mě raní.
3: Byla sladká?
2: Byla. Ježiš, a ta káva, jak bez toho dobrá půjde.
3: Ale to nás budou muset naučit s tím dělat.
2: No právě, je to složitý, není?
1: Není, já jsem instruktor zároveň v jedné osobě, takže vám to všechno předvedu.
2: No, tak to předveďte. No tak to...
1: Pořídili jste si nový přístroj velké velikosti, černé barvy, s nastavitelnou hlavicí na velkou a malou kávu. Třemi jednoduchými tlačítky ovládáte přísun vody a mletí kávy. Můžete si udělat buď horkou vodu na čaj, nebo malou kávu, velkou kávu.
2: Jo,
1: samo to mele, samo to vaří vodu, jenom už berete hrneček do své ruky a pijete.
2: Tady to krámstvo vyhážu, tam to ještě vleze.
1: Květa už přemýšlí, kam to umístí ve své kuchyni, to je dobrá zpráva.
2: No.
3: Je, než je to naučíme všecko ovládat, tak...
1: Je to jednoduchý.
2: No.
1: Posílá to Petr a Karmen, chcete jim něco vyřídit?
3: No, děkujeme, že nás teda vybrali tady do té soutěže. No. Děkujeme za dárek. No a jsme velice spokojeni, jak s váma, tak i s ním, protože jsme to sledovali. A tak jsme říkali, tak pozdravujeme Petra a Karmen.
2: A moc vám děkujeme.
4: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželství Květoslavy a Čestmíra Šulových vydrželo 50 let. Za tu dobu jeden druhého podporovali a svou lásku si mnohokrát dokázali.
2: Nyní si je trochu vyzkoušíme. Patrik Rozehnal si připravil několik nevinných otázek do partnerského testu.
1: Každého z nich si vzal stranou, aby se vzájemně neslyšeli, položil stejné otázky a teprve teď jejich odpovědi složíme dohromady.
3: Jaký největší svatební dar jste dostali na své svatbě?
4: Talíře, vysavač.
5: Vysavač? A nebo peníze taky jsme dostávali, ale to už kolik já nevím.
3: Určitě jako chlap zná hodně jadrných slov, předpokládám.
5: To jo. No to, co, ježiš, co on řekne, tak to já nevím kolik. 5.
4: No tak to se počítá tak, ale na 5 prstů, když se to vezme.
3: Otáčí se za pěknou sukní?
5: A tak to on se rád podívá po děvčatech. A on mě řekne, to on zase řekne, já, mě stačíš ty. To zvědavá, co on ale řekne.
4: No to víte, že každý chlap má na to nárok, když uvidí krásnou ženskou, se na ňu podívat.
3: No to jo, ale může o tom vidět ženská? Ta vaše?
4: No protože ví, že jdu s ňou vedle ní.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit?
5: Toto já. To on ne. To bychom nejedli vůbec.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit, co se bude dělat k jídlu?
4: To je hlavní kuchařka tatu.
3: Co nejvíc zapomínáte?
4: Pomalu všecko.
5: On zapomíná hodně a já taky, no.
3: Nad čím se vy tak ráda zasníte pohledem, co vám tak udělá radost?
5: Kytičky. Já zahrada kytky se zadívám a sedím venku a tak to pozoruju.
3: Kdy má Květa nejhezčí pohled? U čeho se ten její pohled líbí vám?
4: Mně se líbí furt, ale když třeba jsme někde na tým, je hudba a to a je parta, je jako veselo, no tak je úsměv, že jo, tak je jako daleko lepší.
3: Ptám se i na, řekněme, intimní věci, ale ve vší slušnosti. Jak byste popsala styl, jakým líbal nebo líbá?
5: Ježiši, mangy to. No, že to není jak za mladá. No, no, a já mu ještě třeba řeknu, děti už jsme na to starý. A on říká, láska kvete v každém věku.
4: Já bych mohl líbat jako mladík a ona ucukne, že?
3: Je horňák nebo dolňák?
5: Ježišmarja, co mám na toto odpovědět?
3: Pravdu.
5: To já nevím. No, to nevím.
3: Vy jste to za ty leta nezjistila?
5: Ne.
3: Vám to neřek?
5: Ne, neřeknám. To mě neřekne. Vím, já dám dolňák.
3: Vy to máte jak soutěž v televizi.
5: A se zasmějete aspoň, že? Jak jsme blbí.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: No nejlepší je od vrchu dolů, protože tam je všecko. No ale to víte, že zaujíme prsa, že jo, nohy, když je sukně, že jo, tak to jako zaujíme, no a její tvář, jakože, i když člověk není krasavec, ale když je pěkná ženská, tak se musí podívat i na tu tvář.
2: Květoslava a Čestmír Šulovi si dnes užívají klidu a pohody. Konečně jim život dopřál šťastné dny.
1: Společně snídají, svačí, vychutnávají si kávu na své milované zahradě a odpoledne si dopřejí hodinku spánku. Večery tráví pospolu a ze všeho nejvíc milují tanec.
4: A ještě vám teda k tomu tancu řeknu, že když posloucháme v televizi šlágr, no to, že si i tady v obýváku zatancujeme.
5: To vám řeknu a to je pravda. Když oni pěkně hrajou takový tango, polku, valčí, znáte to, že? A on mě řekne, pojď si zatancovat. Tak já vyletím noční košulu s vám. Vidíte, naživo. A Petra někdy řekne, a já ještě zpívám u toho, protože je nějaká pěkná písnička známá, já zpívám si tady, no. No tak si tady zarazíme křeslo a tady si krásně zatancujeme polku nebo valčík, co chceme, no.
3: Já jsem si říkal, proč máte takový parket tady velký,
5: no,
3: prostorný.
5: No, no to máme pro sebe na tanec. A to zapomeneme úplně na všechno.
3: Co je hezkého na životě ve dvou v takovémhle pozdním věku?
4: Je, na něm je hezký to spolužití, když si rozumí, jeden druhý musí odpustit, protože když přijde nějaké nečvár, že jo, proto říkáme takových jako lidi, jak jsme my nebo i další, co spolu žijou už tolik let, že to je asi strašně málo, že tohle vymizí, protože už se neberou, žijou prostě jenom spolu. Soužití je to nejlepší, co může být.
3: Čestmíre, já mám pocit, že vy hodně citlivě prožíváte to, co i prožívá vaše žena, někdy bych řekl trochu i za ní, že jste takový hodně cítě v tom vztahu. Na co jste u své paní za ten celý život nejvíc hrdý?
4: No, to se dá říct za všecko, protože já říkám, Bůh s nebe mě snesl to nejšťastnější na světě.
3: To je ale hezké slyšet, Květo.
5: Je to pěkný, no, on je má rád, to já vím, že?
3: A vy jeho?
5: Taky, proto jsme spolu, jinak bychom spolu nebyli, taky jsou není nazlobená a vydržím to den nemluvit a pak říkám, má to cenu nemluvit, i to k ničemu není. Chodíme vedle sebe, jak nepromluvíme, co to je za život, že to je pravda. No, a to už je moc nazlobivý.
3: On vypadá tak nevinně, i slzy v oku teď má. Kdy jste si naposledy dali pusu, nebo jak často si ji dáváte?
5: Ježiš, pusu. Já to řeknu. On má ve zvyku, ráno stane, pyžamu, přijde do kuchyně a už jsou obličená vomita. A on vždycky přijde, to začal dělat letos, myslím, ne? A on přijde ke mně, takhle mě obejme a dá mě pusu ráno, jako v tom pyžamě. Vždycky přijde ke mně. No je to pěkný nakonec, je? No tak asi blbnem už tam stáří.
3: Ne. Užíváte si tu lásku?
5: Lásku, že je na starý kolena, no, je to pěkný, no, že to tak je.
4: No, je to tak.
3: Je třeba o tu lásku pečovat i v tomhle věku?
4: No, já myslím, že jo, protože láska vítězí v každém věku, jak se říká, ale musí se udržovat, ta, jak říkala, to obejmutí, ta pusa, to patří k tomu, to musí být, ať je třeba, já řeknu, 90 let nebo 60, anebo 40, 30 patří to k životu, patří to k tomu.
3: Bylo by něco, co byste své ženě chtěla takhle říct, lásky plného, vylíčit svou lásku?
4: No já ji miluju z celého srdce. Jako láska vítězí nadále, no. To je asi, no, tak všecko.
3: Jak byste vyjádřila lásku k němu, nebo za co byste mu poděkovala?
5: No, že byl celý život ke mně hodný, nepil, co si to přeju, on vůbec jako nepil, že pěkně se ke mně choval, v životě mě nějak neodpovdal nebo toto, kde jsem si řekla, tak mě zavez a co ještě k tomu dodat, no to, za to jsem mu vděčná, jídle nevybaruje, co uvařím to s ní, jako za tu opravdu a mě rád, on je dobrák, to jako, no. Takovýho chlapa fakticky jako úplně od začátku, co jsme se vzali, jako nemůžu si stěžovat. No, a proto tak žijeme, jak vidíte, no.
3: A milujete ho pořád?
5: A miluju ho pořád, abych ho nevyměnila. Já jsem říkala, to kdybych byla vdova, tak v životě už bych chlapa nechtěla. Já ho mám ráda, aby ještě dlouho i byl. To bych si přála. No, bečím zase.
1: Květoslava a Čestmíru Šulovi prožívají opravdovou lásku. Oba už vědí, že láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce zase vyléčit.
2: Sigmund Freud kdysi prohlásil, nikdy nejsme tak bezbraní vůči utrpení, jako když milujeme.
1: A tak věřme, že všechno se dá spravit. Láska je totiž pro všechny. Přejme Květoslavi a Čestmírovi, ať jejich duše a srdce žijí v míru. A jejich rodina je zase celá, šťastná a plná lásky. A to přejme všem. Není nic hezčího, krásnějšího a většího než láska. A záleží jen na nás, aby na světě byla.
2: Usilovat za ní budou i dál Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Na kandidátce Prahy 1 nebude Filip Dvořák z ODS, rozhodlo o tom vedení strany. Kvůli nedostatku peněz nebude Správa železnic opravovat nádraží v Novém Boru. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Rozhodla o tom výkonná rada strany. Kandidátku má do týdne přepracovat oblastní rada Prahy 1. Pokud to neudělá, změní ji Pražská regionální rada. Dvořák podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku.
3: ODS usiluje o důvěru veřejnosti a k tomu musí podle předsedy strany Martina Kupky přispět i kandidáti.
4: Musí prostě přijmout, že je přísnější metr na to, jak rychle vyvrátí případné pochybnosti ohledně minulosti.
3: Filip Dvořák v reakci na rozhodnutí výkonné rady zopakoval, že není z ničeho obviněný ani ho nikdo nevyšetřuje.
5: Považuji tento postoj ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavěla k opravdovým a aktuálním kauzám typu dozimetr, Bitcoin či kampelička.
3: Všechny kandidátky pro komunální volby musí být hotové do 4. srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Správa železnic zrušila projekční práce na připravovanou rekonstrukci železniční stanice Nový Bor na Českolipsku. Vyplývá to z informací v registru smluv, kde je zveřejněná dohoda správy železnic se sdružením Sagasta a Valbek na předčasném ukončení smlouvy. Důvodem je nedostatek peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury.
6: Rekonstrukce nádraží měla začít v roce 2028. Její přesnou cenu měla určit projektová dokumentace. Podle mluvčí správy železnic Nelly Frýbové by ale odhadem šlo o stovky milionů korun. Vzhledem k vysokým investičním nákladům a výhledu financování do roku 2031 proto vybrala správa železnic jiné projekty s vyšší prioritou. Kromě nádražní budovy počítala rekonstrukce i s opravou 3-kilometrové tratě mezi Novým Borem a Svorem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Útulek v Rožnově pod Radhoštěm připravuje k adopci 6 bíglů a 2 kočky z laboratoří. Zvířata teď procházejí socializací, učí se soužití s lidmi a ostatními zvířaty. Trvat by to mělo ještě měsíc, říká jednatel útulku Jiří Moucha.
7: V současné době máme volné 2 laboratorní hrdinky kočičky a 6 bíglů, z toho 4 jsou pejsci a 2 jsou fenečky sestry. Teď jsou ve fázi socializace, to znamená, zvykají si na svá nová jména, na prostředí s ostatními zvířatky, takže ještě takový měsíc se jim budeme plně věnovat.
0: Počasí.
2: Zítra bude převážně oblačno, ojedinělé během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 na 25. kilometru směrem do Prahy je kvůli pracím údržby uzavřený levý jízdní pruh. Levý pruh je kvůli údržbě mostu uzavřený i na pražském okruhu na 62. kilometru směrem na D1. A na D5C na kilometru 127 ve směru na Plzeň stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer vám všem posluchačům Divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takovéto pam pam pam pádadádadam, pam pam pam pádadádadam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: V mikrofonu si po léta s herci a začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si nějaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymyšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní, byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba jsi se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jenom to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, který jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. A pak jsem se viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, a jsem neviděl žádný film o automechanicích. Tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně. Já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal pero se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně. Oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali jako ty úkoly, jako třeba opravit tatraplána. Já jsem si to plet s plánem, pořád jsem se, že Tatra, plán. No ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prej, že diferenciál vzadu něco, tak... No tak jsem to rozebral, že jo, teď jsem to zase poskládal potom dohromady, že jo, utáhnul jsem ty matky, ty svobodný, ty rozvedený, prostě všechno jsem to sešrouboval dohromady. Trvalo mi to asi 14 dní, tohlensto. A přišel zákazník si pro ten auták přebrat si. Já jsem říkal, pane, my jsme kulantní firma, je to v naprostém pořádku, sedněte si, vyjejte si před kancelář, já vám vyřídím papíry zatím. Tak on to nastartoval, že jo, ten motor šel, ten jsme nedělali. Ten šel perfektně. A teď on stál tím předkem takhle proti zdi. Já jsem říkal, tak jeďte, jeďte. Tak on zařadil jedničku a couvnul.
3: Ty koukal okolo do toho okýnka? Co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost, tak on to zase, víte, zase tam dal jedničku, zase couvnul. Aha, co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul, teď koukal jsem, já koukal se na něj, co? Říkal, co je? Já jsem říkal, no co já vím, prosím vás, já to opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom, no to, co to je, dejte tam zpátečku, on dal zpátečku a jel dopředu.
2: Skutečně já jsem vyrobil auták, který měl 4 rychlosti do zádu, jednu dopředu.
3: To je on vytřešňovko, co s tím budu dělat, říkal, máte nejlepší auta. Pane, to vás ujišťuju, takovýhle vůz nemá ani do republice. On říkal, no jo, a co když já pojedu a najednou teda pojedu na plný kval do zádu, říkal, no a kdo vás předjede, človíčku?
2: Nikdo takhle rychle v republice nikdo necouval ještě.
3: Říkal, co když začne pršet, říkal, vemete si nějakou ženskou, lehne si na střechu a hadr tadyhle, budeme vám utírat do okýnko. Přijedete ke šraňkám, šraňky spadnou, bří, na jedničku odskáčete pryč. Bezvadné, museli jsme to předělávat. Konzervativní člověk.
1: Kdybych se tě teďka zeptal, jestli jsi tohle, co jsi proved, všechno dokázal někdy napravit, a pokud ano, jak?
2: Ty mi kladeš záludné otázky, no. Samozřejmě, že ten pan šéf, když viděl, co jsem spáchal, teda tak mě hned vrhnul na jinou práci, abych si jako napravil reputaci, a já jsem strašně chtěl, no, teď přivezli tam pekaři Robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se mnou vyučil, teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru, ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to táme tady, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítlo z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další mám, bing, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber. Ale hlavy pořád nešly dolů a přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval takhle a říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Ježíš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí.
3: Říká, člověče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme.
2: A teď on ještě neměl klíček do spínací skřínky, jak tam si připravil hřebík takhle. Jsme říká, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsou. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože ten motor šrotoval, písty lítaly ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, my ten motor rošvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, říká, Krist, co jsi dělal? On říká, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme na tím takhle stáli, říká, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkám sem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. Tohle jsi to chtěli, aby jim táhlo. Ty chlapi tam mají půlky pístů. No, můžu říct, že když jsem odcházel z té dílny, tak plakali dojetím všichni. Oni měli radost, že konečně se začne dělat normálně. Nikdo mě tak nelitoval. No a potom, protože mi nic jiného nezbylo, jsem se vrhnul na divadlo.
1: Hodně se povídá, když se zpovídají herci o divadelních trapasech. Já vím, že možná teď nejsi na to připraven, ale nicméně zkusme se na to podívat. Ono to totiž souvisí, jak jsme si povídali spolu i s těmi učiňovskými v uvozovkách, začátky té divadelní dráhy.
2: No tak trapas na divadle, to je... Já si vzpomínám na jeden trapas, ale ten byl skutečně jako pěkný, ten byl vykutálený. Když jsem byl ještě v divadle v Ústí, v Kladivadle, tak jsme dostali pozvánku na světový festival divadel do Kýlu.
3: No, my jsme tu obálku obraceli, protože říkali, patří to nám, nepatří to nám. I tam byla prezenčka těch souborů, jo, tam hrál celý svět, tam byl i Eskimáci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička takhle, jak jsme měli velikánskou rozhled.
2: A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalové představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, který nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, no, to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, jde pak. Jo, říká, to je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď skončilo to naše představení, spadla opona se vším všudy. Teď potlesk velikánský a my jsme se vřídili do šatny a objímali jsme se, měli jsme obrovskou radost, jo, teď tam bylo připravené pohoštění, jo, pivo v plechovkách, nikdo nevěděl, jak se to pije, tohle, tak já to hned spal do tašky, abych měl něco pro tamto, teď Malboro, cigarety, já hned dvě kouřil, tadyhle, abych si to užil. Ne, pořád ten nádherný pocit, že jsme zvítězili, jo, protože ten aplaus byl dlouho tam v tom hledišti. No a teď, když už... jsme se nasytili tohle, už jsme se dokonce odevřeli i nějaký do pivo, tak přiběh takový ten německý inspicient v rádiovce a říká, druhá polovina. Čestný slovo, tahle stá hrůza, že jsme říkali, nein, nein. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nein, nein, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel, já. Nein, nein. Dort sitz Leute. Jako Dort, Leutová žena měla mejda nebo... Měla tam Dort někde přichystaný, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi Zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. A říkal, nein, a teď to vychrl německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka, že tam prostě lidi čekají na druhou půlku. Říkal, no tak jim řekněte, že to už bohužel, ta žena nebude. Říkal, tak jim to běžte říct sami. Říkal, no jak, a my jsme skončili představení. Říkal, no to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šluz taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to ved, utíkal po tiskole do Lika, budeme hrát. Říkal, co chceš hrát? Co chceme, to přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Teď on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si spíkra k tomu, říkal, vážení přátelé, my už nic neumíme. No, věř tomu, teď to vypadá strašně banáně, tam vešel lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo, tohle, to je, teď bleskali, odvázaný úplně, že jo, smáli se, no, i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty, Jánka, co Jánka? No běž na jeviště, tak já jsem Šílenka. My už ale skutečně nic neumíme.
4: To je výborné! To je komik, no tohle, to je... Takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký obleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi, potleskal prostě Jánka. A teď běž s Uršulou. Běž tam oba dva, přišli Jánka. My už nic a Uršulka, neumíme. No, no to je, to už omlívali, to byli na infarkt. Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ní nevydržím. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potles skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá, jaký se té zvíře. Já jsem říkal, no co šíříš, jaký jsem, já nejsem strejček Jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna, to je... Aby taky ty Němci z toho něco měli. Teď jsme se u mikrofonu dohadovali takhle. Hrůza, načiš nějaký pán se přihlásil. Ať udělá velrybu. Jak já můžu dělat velrybu? Ale už mě poce hrnul, počme, už mi to stýkalo po krku. Tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do pusy, dal jsem... A tu vodu jsem takhle vystříkal, snad takhle jsem si představoval velrybu já. Teda. No potlesk velikánský zase, to je prvotřídní improvizace, to je něco. Teď já stál skoprnělej, co bude další dotaz, načiš tam se přinás nějaký pan. Ať udělá psa. Říká, to je těžký, jo, to je jako zvedat nohu na patník, to, jako, to není nejvkusnější teda. A z toho mě vysvobodil jako jeden nedočkavý divák, který zaštěkal. Jsem říkal, pardon, my jsme amatéři, to je profesionál, odcházím, porušil pravidla hry, výborně, jo. Načež Pavel Fiala ještě chvilku tam povídal, skončilo to obrovský potlesk a věřte tomu, přátelé, nebo nevěřte, tam přišla západoněmecká televize, koupila to představení a koupila jenom tu druhou půlku.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
2: Já to nevím.
1: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
2: Když mě to, Pipiku, připadá takový textově, jako slabší.
1: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
3: Zkus to.
2: Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo?
1: Pojďme.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a na chlup stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořad. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No, to já nevím, to máte vědět vy z Mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v pražské Viole, ale i těm starším, kteří... kteří přijít neměli, ale přišli.
3: Ale měli.
2: Ale měli přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumného
3: chápání. Kromě toho, když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
2: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchače, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
3: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky, a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
2: Stačil jsi si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
3: Ženy. Že oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
2: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
3: No, to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě. A hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je napl zákaz.
2: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
3: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dala najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setká, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on odtud do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisama asi.
2: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuto otázku vůbec položit?
3: Můžete ji položit, no.
2: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
3: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
2: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci? Co tím rozumíte?
3: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest mít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
2: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy, i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
3: No, ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo, anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
2: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
3: Může. Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
2: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně, vážné verše.
3: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to, jako bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažertovat.
2: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
3: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější, bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí, ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. Že? A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
2: Ta další otázka napojuje na tu předcházející. Je od Ladislava Horáčka z Příbramy, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
3: Mívám takový smích, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych se si teď vzpomněl. Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Meký mesera na kolečkový židli. A ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckém, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal. Když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhý. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře.
2: Ano.
3: Aby se neříkal, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit jít k zubaři, když to potřebuje.
2: Já vám nepříklad, jak se jmenuje.
3: To je jedno.
2: To je jedno, no. To je jedno.
3: To je jedno, protože to je masový hnutí.
2: Ano.
3: To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit jít k zubaři, když to potřebují.
2: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je tam tečka zatím je.
3: To je Josef.
2: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel?
3: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
2: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
3: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
2: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
3: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
2: Otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
3: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprosté nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
2: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás...
3: Že vás
2: za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Ta zatelka usínám s tím, že si říkám, Horníček se bojí taky.
3: Ta zatelka je asi vlastně ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout, v těch hovorech jsem nebyl o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli ta zatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
2: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
3: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
2: Poslední otázku. Vy jste viděl pořad Zpívá celá rodina?
3: Jednou. A považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
2: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
3: Rodina Johnny Cashe.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Johnny Cash a jeho zase úplně jiná než ta Simonová, ale taky uvěřitelná a stejně citlivá podoba skladby Most přes rozbouřené vody. Ale to mi připomíná, že pravidelná znělka mikrofora byla vlastně jedna převzatá melodie orchestru Billyho Vaughna, co jsme to po léta s mikroforem slýchávali. Ale když na jaře v roce 1968 byl jedním z hostů v mikroforu Jan Werich, tak jemu tam zahráli jinou slavnou melodii. Tak si ji poslechněte i s Werichovým komentářem. A jinak zase někdy brzy naslyšenou.
2: No ovšem, to je přeci Alexander Eckstein, ne? No, ten je starší než já. No ono, ten je ten napsal Irving Berlin, myslím, 1902 nebo 1. To je ta kolíbka z toho, to totiž ne je tadle, že on to vzal od těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo to je už za 50, ale se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc. Come on in here, this is Alexander Ragtime Band. Neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná. Ale podívejte, já jsem se neuvedl, já jsem měl nějak uvítat posluchače. Já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako zhrdí se, pak jsem nějak se nastydnul v poslední chvíli. Já vůbec nevím, co to budu dělat. A s kým si budu povídat, já nemám někoho proti sobě, co?
3: My jsme to všechno nechali na vás.
4: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
2: ano,
4: kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli budete ochoten zodpovědět.
3: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat?
2: Jo, mladých lidí zeptat? No, co bych rád, teď víte, by se měli, já myslím, že by se mělo. Já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
3: Dobře, takže to je otázka.

0: A tam není ani satyra, ani se tam nesnažíme napravit tedy sociální nespravedlnost. A je to prostě, není to zatížený ničím. Je to taková písnička, taková, jako mají být. Nehadejte se, prosím vás, teď bu, to se hra, já to nejsem. A my jsme dělali potom v Paříži v jednom filmu, který se jmenoval Paramount on Parade, a ve kterém prostě jsme dělali vložky do toho filmu, a v tom filmu byl taky Chevalier a řada jiných lidí. A ten film se ztratil, ta kopie i ten negativ. Až Němci to potom, i když to byli Paříž, taky tak to všechno tyhle věci zničili, až tam co jsme byli my. Takže se to už nikdy nedalo sehnat, když ačkoliv to státní film scháněl po celém světě, takže to není. A to by bylo zajímavé, to byly hezký věci. Tak. A tyhle ty tři strážníci, to měli Ježek hrozně rád. A my taky, pač to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic, z radosti ze života.
1: Dejte si tu pozor.
2: Nehádejte se, prosím vás.
1: Teď. Bu, kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
3: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
2: Přezumu.
3: Kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
3: Jděte tam vy.
1: Ať tam
3: no tak budeš, nebo nepůjdeš?
1: Nebudu.
3: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnicích vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spálení

0: pozor.
1: Nehádejte se prosím vás teď.
0: Bu, bu, bu, kdo se hádá?
2: Já to nejsi, dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vlazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
2: Jděte tam vy.
3: Tam
2: no tak půjdeš nebo nepůjdeš?
1: Nepůjdu.
2: No tak páni, tak se o to.

0: Tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: Moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?
1: No tak to je otázka za jak se řekne, za 60 tisíc dolarů. O tom by se dali napsat knihy a píšou se o tom knihy. No já mám názor na mládež kladnej, tedy ne v tom omšelým a bošoupaným slova smyslu, jak se říká dneska, kladný, že ano? Já myslím, váš mládež jsou lidi, kteří budou dělat svět. Když to ty, co umřeli, ty už nebudou dělat nic a my, co jsme

0: starý, jsme ten svět udělali. Takový, jaký je. No strašně neradi slyšíme, když ta mládež chodí a říká, že ten svět není tak, jak si oni představujou. Samo sebou. Některá ta mládež si má dojem, že už by to měli mít připravený pod nosem, ale prosím, to je jenom část. Ale ta většina ty mládeže má tu, klade tu otázku správně, protože oni říkají, jako by říkal řemesník, pane, vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pitomně, že teďka já nevím, co mám dělat, mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přidělat pátou nohu. Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta otázka je logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšej. Stárnoucí člověk vůbec nenaslyší o tom, že něco je mladý. Podvědomě už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo o sobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje. Já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové. Nás jeden z nich měl pleš a vyksoval si ji. Vyksel na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáž, to znamená, že ho hrál letačil, že už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám, že ne. Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný a kterými, abych tak řekl, vzrostlý, odsuzujeme. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež. Aby se mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou blbý, ale mocný. No, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
1: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
0: Jednou za rok. A dobrou a suchou. Ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí sádlo.
0: Moje paní je výborně děna. A jsou ty takový veliký, ale já to nemůžu moc jíst kvůli tady, já bych řekl tedy hotelu Pup.
1: A vy dobře vaříte, že jo? Že vy rád
0: já
1: vaříte?
0: Sám? Málo. No něco umím, ale...
1: Ryby?
0: Jo, ano, u nás mají paní výborně vaří. No, tak to bokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím... Ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout. Ten, co žere moc, tedy jí moc. Když to ten, co umí a rád jí dobře, je gourmet. Tak my jsme teď zakládáme klub u televize. Klub gurumy. No jo, to chlapečkové, starší chlapečkové, budeme sami vařit, ale ženský tam nesmí vařit.
1: Volali z televize Kamila Moučková, hlasatelka.
0: Ajajaj, to já mám moc, no.
1: Jo, a no. Ptá se vás, že je vás málo vidět na veřejnosti a ve filmu.
0: Jo.
1: A prý jste ji jednou pozval na visku a pořád čeká, kdy to splníte.
0: Tak na tu visku může přijít, kdy chce, jenom musí zavolat a chvíl doma. A já ji strašně rád a moje paní uvítáme. No, protože my si pouštíme zprávy kvůli ní. Ano, já když tam ne, ona nesedí, tak já to vypnu, pak to mi ty zprávy nezajímají. Ona je dostane, no.
2: Vladimír se ptá, jak se vám hrálo s Janou Brejchovou v Jindřichovi.
0: Výborně, výborně. Brejchova je znamenitý člověk, já ji mám rád. Ona má disciplínu, ona je profík. Profík, já mám rád profíky, já nemám rád amatéry. Já mám rád lidi, kteří umějí a ona umí. A ona ví, co chce a má ohromnou disciplínu. Ona zrovna nebyla zdravá, když jsme točili a měla bolesti a ráno musela čekat na injekce. A nebylo to vidět při práci, jedině kdyby byli. A přitom je moc hezká, ona má ohromný kouzlo, ta holka. Moc dobře se mi s ní hrálo.
2: Dotaz Jaroslava, jestli máte rád psy a jestli nějakého máte?
0: No tak psi mám pořád, celý život svůj mám psi. Teď mám pořád ještě nejstaršího ze svých posledních psů, to se jmenuje Cvok, to je Fenka, takovej malinký. Josefčík, tedy ten zkrácený, to je roztomilej pejsek. Teď, pak jsem měl psa Lasa, to se takového dojemnošastního, toho jsem bohužel musel dát pryč a potom se mi dost tejská. A no, já bych chtěl mít hodně psů, ale teďka máme tu vnučku malou, no tak já čekám, až ta vnučka trošku bude větší, tak si koupím potom stěně nějaký, aby s ní vyrostlo, aby jí bylo. A zase já budu mít, ona jako budu mít psa, ale budu mít já.
2: A pane Verich, tady máte přímo nabídku, protože František z Prahy 3 telefonoval, jestli by vám mohl nabídnout 3 štěňata dogy.
0: No ovšem, mohl by mě nabídnout, kdyby se mi zaručil, že mě bude dodávat metrák masa týdně taky k ním, protože víte, co to je doga, to má 70 kilo, když je pěkná, to znamená 210 kilo psů. Ale je to roztomilý, že mi to nabízí.
2: A pane Verich, co byste teďka říkal jednomu Armstrongovi?
0: Jiminátko, tomu, co má ještě chraplavější hlas než já a co umí milionkrát víc než já si ve zpívání. Dejte ho honem sem toho.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí rozhlasoví přátelé. Je tu 23. hodina a začíná noční linka Českého rozhlasu. Pro ty další dvě hodinky s vámi budu chtít být společníkem, tedy budu chtít být vaším společníkem během vašeho povídání na určité téma. Noční linku vysíláme pro tentokrát z brněnského rozhlasového studia a stále ještě platí datum 17. červenec 2026. Říkám to i proto, abyste si třeba odečetli, jak je to dávno. Dnes je to totiž přesně 60 let, co František Šťastný zvítězil v závodu nejprestižnější třídy mistrovství světa silničních motocyklů na německém okruhu Sachsenring při velké ceně Německa. No a dodnes je to jediné české vítězství v téhle kategorii. Je to fakt, od kterého jsem se odrazil, když jsem vymýšlel legendu a téma dnešní noční linky. Možná, že jste měli doma také plakát s už zmíněným motocyklovým závodníkem. Pokud si dobře pamatuju, v 60. a 70. vlastně ještě taky letech to byla velká sportovní modla. Ale možná to byl jiný sportovní vzor, ke kterému jste vzhlíželi a jehož kariéru jste sledovali. Ať už to byli slavní atleti, slavní fotbalisté, tenistky, lyžaři nebo závodníci Formule 1, o tom, komu patřívali a stále třeba ještě patří vaše sympatie a fandění, můžete promluvit v dnešní noční lince na telefonu 731 800 900. A samozřejmě se otevírá cesta i těm, kterým se nepoštěstí dovolat si do studia. Stačí napsat na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a dávám prostor vašim příběhům na téma sportovní legendy, idoly a vzory.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Za námi je první písnička té aktuální noční linky na téma sportovní legendy, idoly a vzory. A já už jsem říkal, že vlastně inspirací pro tohle dnešní téma bylo to 60 let staré vítězství motocyklisty Františka Šťastného na velké ceně Německa. Byl to ojedinělý úspěch a já jsem si říkal, že by bylo dobré se vás zeptat na vaše sportovní legendy, na vaše idoly, na vaše vzory. A myslím si, že těch známých jmen nebude znít málo. Když jsem zalovil v té, řekněme, hlubší minulosti, 60 let staré, tak bych vlastně mohl zmínit i to, co napsal jeden z našich posluchačů, Petr ze Znojma. Můj největší idol je a byl vždy Lionel Messi. A myslím si, že většina má to stejné, tedy Messiho nebo Ronalda jako svůj idol. Přeju hezkou směnu. Petře, já děkuju za váš vzkaz, ale teď se zase pojďme podívat do historie. To, co naznačila paní Jana, mě k tomu svádí. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já, když jsem se jako dítě dívala, tak ráda, strašně ráda na Věru Čáslavskou, protože ty její výkony salta, no prostě úžasného něco. A potom manželé Zátopkovi, Emil Zátopek, no ten, když běžela, prostě to tam, no taky, opravdu. A jako jeho paní, jo, tak nechci, jako, ale prostě Emil Zátopek, to prostě to bylo něco.
0: Paní Ano, sledovala jste v těch dobách, kdy byly k dispozici pouze rozhlasové přenosy výkonů Emila Zátopka právě tyhle reportáže? Vzpomínáte si na ty doby?
1: Vzpomínám a strašně lituju, že už prostě není takhle jako takovýhle prostě unikum, no, nebo prostě něco. Ale ono v každém tom oboru, i když bylo třeba krasobruslení, tak Hana Mašková, nebo ať vemete prostě ty sporty, tak Martina Sáblíková, nebo prostě, no, když člověk i slzy ve očích, když prostě, no, to jako, to se přiznám, že to dojetí, že to je to úžas. A hrdá, hlavně hrdost na svoji zemi. Tím, jak prostě ty hráči a prostě tohle, nebo když jsme jako děti, to byl hokej, že jo, tak proti Rusům, když jsme hráli, tak to prostě.
0: To byla v podstatě otázka cti, že?
1: No, to prostě to.
0: Paní Ano, já vám moc krát děkuju. Ještě bych se chtěl tedy zeptat, jestli vás některý ze sportovních idolů, některá ze sportovních legend donutila třeba při poslechu rozhlasu anebo při sledování televize k hlasitému fandění.
1: Taky to víte, že jo.
0: Jo. Povzbuzovala jste, křičela jste, fandila jste.
1: Určitě.
0: Já vám moc krát děkuji. Mějte se hezky a dobrou
1: taky,
0: noc.
1: Taky, mějte se moc a moc hezky, ať se vám všem daří. Naschled a hlavně zdraví.
0: Hlavně zdraví. Naslyšenou. Já mám docela v oblibě skoky na lyžích, píše na web rozhlas.cz/linka Pavel ze Židlochovic. Tedy skoky na lyžích, takže tam jsem sledoval hodně pana Sakalu a pana Jandu. Ovšem i ty zahraniční. Všechny, co skákali, ať už z Polska, z Itálie a nebo z Rakouska. No prostě bavilo mě to sledovat. Přeju vám krásnou dobrou noc, napsal Pavel. A Maruška se přidává, můj obdiv vždy patřil Ivanu Lendlovi. Dovolím si oslovit pana Michala z Myšlína, přeji zdraví a štěstí, jdu si hledat vaše knihy. Srdečně zdraví, Maruška D. No tak na Ivana Lendla já si vlastně vzpomínám ještě v dobách, kdy reprezentoval tehdejší Československo na ten slavný Davis Cup, to byl 80. že, když jsme hráli s Itálií, nebo se pletu? No možná mě za chviličku opravíte. Telefon do studia Noční linky, stále stejný, tady je jeho číslo. Sportovní legendy, idoly, vzory.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, jsou pro tyhle dvě hodiny našeho povídání sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. A já už to vlastně říkal dvakrát, že jsem se jenom takzvaně odrazil od toho 60 let starého vítězství Františka Šťastného ve Velké ceně Německa. K tomu dodává drobnou poznámku, psanou na web rozhlas.cz/linka, posluchač z Hrdlovky. Cituju, chtěl bych připomenout, že František Šťastný byl i velice dobrý vypravěč zažitých sportovních příhod. Petře, děkuju za tohle upozornění. Já si vzpomínám na jeho vyprávění, ve kterém popisoval mnohokrát, kolik zranění vlastně za celou svou kariéru, kolika zraněním byl vystaven, kolikrát měl zlomená žebra, nohy, ruce a podobně. Ale teď už jmenovec slavného Františka Šťastného. Františku, zdravím do Kralup, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Děkuji za všechny. Kdo byl vašimi sportovními vzory, sportovními legendami?
1: Můžu se už počítat za pamětníky sedročník 41 a František Šťastný, když jste ho načal, tak on to byl nejenom závodník dobrý, ale on to byl i umělec. On vystupoval, on kabaretier, on vystupoval, myslím, i v Semaforu, prostě on byl vyhlášený s tím letím, on byl bavič.
0: Ano.
1: František. A ještě tomu šťastnému fanouškovi, tak vám řeknu to, že jak závodil, tak vím, že tenkrát byly plný noviny, že ho přetahovali různý značky. A on to byl takovej Čech prostě, on nechtěl. On věděl, že ta Java prostě by mohla jezdit líp, ale že ho dávali i na ty cizí značky. Vyzkoušel to všecko, ale byl věrnej Javě. A co bych chtěl říct o Kralupech třeba, tak my jsme tady taky máme Štrtníček, chytá za Spartu, Luboš Nácovský, Rychlopalba, ten Vašek Syrový, ten byl v Helsinkách, myslím, že byl třetí ve spírání. My jsme tady měli taky vynikající sportovce. A fandím prostě tadyhle Bohouš Němeček, teďko bylo v Ústí, byl nějaký turnaj boxerský a byl tam... ani se o to moc nezmiňovali, to mě překvapilo, jako jindy to bylo prostě vyhlášený to bylo a teď se o tom nějak moc nemluvilo, ale vím, že tam tenkrát Bohuš Němeček, to byl olympijský vítěz. Tenkrát, když ho dávali v televizi, on to byl takový mlátička, on to byl rychlý takovej a Pepa Němec taky, to byly všecko, to jsou vzpomínky opravdu a to jste mi udělal úžasnou radost tímhletím, že jste dal tohleto téma opravdu. To je něco o sportu a to je moje parketa. Opravdu jsem rád, že jste to dal tohleto Borku, opravdu.
0: Františku, já mám radost, že vy máte radost, ale když už jste takový pamětník, já bych vlastně měl zmínit ještě jednu věc, to jak s postupem času se... No, řekněme, proměňují naše sportovní legendy a dochází k výměně na těch postech s novými a novými jmény, se vlastně odráží třeba i v hovorové řeči. Uvědomme si, že třeba když někdo byl v 50. 60. letech hodně rychlý, tak se o něm říkávalo, ty jsi rychlý jako Zátopek, nebo jako Nurmi. Možná si ještě vzpomenete na finského běžce Paavo Nurmiho. Potom o něco později, a bylo to slyšet třeba i ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny, ten je rychlý jako Juan Torena. Vzpomínáte si na tohoto kubánského atleta?
1: Jasně, ano, Kubánec.
0: Tak, v 90. letech to potom, pokud tedy mluvíme o přirovnáních, mohl být třeba Ben Johnson, sprinter. No a ještě o něco později Usain Bolt. Ano. Jak se nám proměňují ty idoly třeba
1: to
0: i v takto hovorové řeči?
1: Opravdu, to je radost.
0: Františku, a je radost vás poslouchat. Vy jste nadšený sportovec. Ještě musím říct jednu věc, aby nedošlo k nějakému omylu. Já jsem z těch jmen, která vy jste jmenoval, znal, no možná tak třetinu, to za prvé. A za druhé, já a sport si vždy nerozumíme. Já třeba i na mistrovství světa se dívám jako na umění, protože když někdo umí kopnout do balonu, no tak to je krása.
1: A díváte se
0: na současný šampionát.
1: Já bych vám ještě říct, my jsme tady měli v Kralupech, jsme tady měli Rohovnický, dřív se říkalo Rohovnici.
0: Ano,
1: to
0: ano.
1: Pak teď se říká boxer, že? Dřív to bylo Rohování, se říkalo.
0: Ano.
1: A byl tady mezištej trenér pan Jarda Froněk a to byl opravdu člověk, to není jako dneska, že se platí, za každý kroužek se platí, tohle to byl dobrovolný, prostě ten s tím žil a ten byl šťastný, když jsme přišli do tělocvičny a první, co bylo vždycky každý švihadlo, čtvrt hodiny švihadlo, to prostě už byl takový režim. Mm-hmm. A ten byl šťastný, či výslas tam bylo, tak on z toho měl radost, to byl člověk, který proto žil, Jaroš Froněk, no to byl vynikající člověk taky, opravdu. To jsou vzpomínky, to se mi udělá úžasnou radost, páč se mi to v hlavě všecko teďko přehání, co to bylo za lidi, opravdu.
0: Františku,
1: a tenhle ten vaše kterový, jak jsem říkal, ten spirač, tak to byl zubní technik. A vím, že tenkrát jsme seděli tady v Kralupech, jsem byl u zubaře, tam byla taková úzká chodbička a najednou vyšel ze dveří z té laboratoře ten Vašek Syrový. On to byl ohromný chlap a pan Froněk o něm říkal, on je veliký, ale má malý srdíčko. On byl úžasně hodný člověk, to takovej. No a teďko my jsme tam seděli, čekali jsme až do té ordinace, až půjdeme, že jo? A teď jsme viděli, Vašek tam byli, ona byla plná chodba, ohromný chlap. A teďko jsem viděl ženský pomalu, jak se vytrácejí z té čekárny. Oni mysleli, že to je zubář. Říkali, no to musí dostat pod ruce. To by se natočilo. A on to byl hrozný, úžasný člověk, ten Vašek, opravdu.
0: Já si to dokážu představit, tu situaci. Jasně něco takové jako, je, Máňo, ten to trhá bez kleští, jdeme domů.
1: Ano, on to byl bezvadnej, no. A tenhle ten Luboš Nácovský, ten špatně skončil, ten střelec. On tady dělal barvy a laky Kralupy tady dělal. A on dělal nějakého mistra. No a on prostě ve volných chvilkách, on měl udělanou pistoli z nějaký olova, to měl, už jsme to těžko, měl asi 5-6 kilo na trénování. A on byl, tam byl, se tomu říkalo, jak dřív bývaly ty rudý koutky, tam byly tenis, ping-pong se tam hrál, prostě takový zábavný to. A tenhle ten Luboš, když nehrál ping-pong, tak normálně měl tam na klice u okna, měl povyšený terč, jo, teď chodil, my mu říkali tichý blázen, teď chodil, vzal najednou tu pistoli a zamířil vždycky. A takhle to třeba udělal během hodiny 100krát, prostě trénoval. Hmm. A taky tenkrát dokázal, nevím, kolikrát bych vám nelhal, kolikrát byl tenkrát na té olympiádě v té rychlopalbě. Taky to dokázal. Nějaký pan doktor Zdrůbek říkal, hoši, vy se mu smějete, ale ten něco dokáže, ten má vůli a měl pravdu, opravdu to dokázal. Hmm. To byly příběhy. Ono někdo je nadaný, třeba nějakému sportovité, ale nemá vůli, nevydrží u toho. A někdo není nadaný a tou silou té vůle se prosadí, že prostě udělá pod to výkon nějaký. To byly lidi, to jsou vzpomínky, opravdu teda.
0: Františku, a já vám za ty vaše... Já vám za ty vaše moc krát děkuju a vím, na koho se obrátit, pokud by bylo někdy v budoucnu podobné téma noční linky. Píšu si dokonce i vaše číslo.
1: Udělal se mi velikou radost. Moc vám děkuji a zdravím vás a všechny, co poslouchají noční vysílání. A hlavně vám přeji všem zdraví. Mějte se moc hezky. Díky.
0: I vám. A krásné léto. Sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory našich posluchačů a posluchaček. To je téma noční linky, kterou posloucháte. Rád vás uvítám při dalším telefonátu na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za dvě minuty bude půl dvanácté, ale je tu noční linka Českého rozhlasu. Jsme v pásmu, kdy vyprávíte o tom, kdo je vaším, nebo kdo byl, a stále třeba ještě je, vaším sportovním vzorem. Kdo pro vás byl sportovní legendou, sportovním idolem? A já si dovoluji přivítat další dámu, které se ovšem nejdřív zeptám, je to paní Magdalena, které se ovšem nejdřív zeptám, jestli sleduje třeba na televizní obrazovce sporty, protože sama je sportovního založení, anebo jestli to má jako já, že prostě jenom obdivuje, když někdo umí něco na 100% to, co my neumíme. Paní Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak jste na tom? Vy jste sportovkyně tělem i duší, anebo ráda sledujete, když někdo umí sport?
1: Obojí.
0: Aha.
1: Obojí, a protože jako už jsem ve věku, kdy sportovat už mi nejde, díky zdravotním problémům, takže jenom závidím těm, kteří si ještě můžou zaběhat, čutnout do balónu a podobně, zahrát tenis s košíkovou. Ale mým vzorem celoživotním, jako láskou mojí velkou, je královna sportu, atletika. A mým vzorem i učitelem byl Emil Zátopek. Dokonce jsem s ním dělala trenérskou školu, než byl v 89. myslím, že to bylo, musel odejít, takže jsme se už nevídali ani na soustředěních trenérů, ani na v lavicích v FTVS. Pocházím, jsem rodila Hradečanda, i my jsme tady měli v době mého působení olympijské účastníky, jako byla Jarka Jehličková, s tou jsem dokonce trénovala. Pepík Tomáš nebo Kladiva Matoušek, školu trenérskou jsem dokonce dělala i s Ludvou Dankem.
0: A vy jste, jestli se tedy můžu zeptat, vy jste provozovala jakou disciplínu? Byl to běh, byl to skok, byl to hod oštěpem?
1: Byly to střední tratě.
0: Tratě?
1: Ano.
0: Máte nějaký rekord na svém kontě?
1: Ne. Nebyla jsem vynikající, ráda jsem to dělala, ale jak říkám, dokonce jsem měla tu čest trénovat s naší olympioničkou, s Jarkou Jehličkovou, ale žádnej fenomén jsem nebyla. A my jsme měli družbu s MPORem Rostok, takže jsem přišla do styku i s Maritou Kochovou, která byla rekordmánkou na 200 a 400 metrů. A ještě jsem se chtěla zmínit, že nejenom teda atletiku, já se ráda dívám na vševeškerý sporty, sleduju teď v poslední době ráda tenis, škoda, že jsem se ho nenaučila, ale mám ráda i hokej a mé fandění je vždycky velice hlasité. Myslím si, že mě tady slyší celý barák a celý okolí, ale prostě je to daný tím, že ten sport stále miluju a že mě hrozně chybí. A měli jsme předloni 120 let lehké atletiky tady v Hradci Králové, takže jsme se tam sešli několik našich generací a tak nám dělá radost i generace, které nastoupily po nás a které jsou velice teď úspěšní, dokonce chlapi vyhráli teď nebo byli na druhém místě v lize. A mrzí mě prostě, že už se tomu nemůžu díky svýmu zdravotnímu stavu vrátit, ale pořád mě to láká na to hřiště. Tak možná, že se tam ještě třeba podaří objevit jako trenérka mládeže nebo dětí, nebo aspoň nějakou radou aby zužitkovala to, co ve mně stát vložil, nebo atletický svaz. A přeci jenom jako prožít léta se sportem je, jsou nejkrásnější léta mýho života, ať to byly soustředění vlastní, nebo pak soustředění trenérů s mládeží. Já jsem trénovala děti a často a dorost poměrně s úspěchama, aspoň v kraji. A tak si myslím, jo, a chybí mě to, že se hrozně málo sportuje. A že dneska, leč my jsme měli vše zadarmo, včetně oblečení a obuvi a to. A dneska, protože dělá můj sousedův syn, dělá atletiku, takže na půl roku 2000 korun. Myslím si, že to je dneska asi pro ty rodiče dost peněz, ale člověk musí něco obětovat.
0: No já bych řekl, že jsou sporty, které v uvozovkách stojí ještě mnohem víc. Napadá mě tak hokej, napadá ano, mě tenis a všechna ta výbava k tomu potřebná.
1: Já mám naproti hokejový trenéry a hokejisty a to, tak to vidím, jak ty kluci táhnou ty obrovský brašny, že je musí maminka nebo táta vozit na tréninky, ale no, to bychom pro děti neudělali.
0: To je pravda. Paní Magdaleno, že vaše srdce patří atletice, to jste nám dala dostatečně jasně najevo. A já vám i za vaši trenérskou práci moc krát děkuju. Mějte se hezky a přeju krásné léto.
1: A já vám moc děkuju za tento námět a přeju vám také krásné léto a dodatečně hodně zdraví.
0: Děkuju vám. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma sportovní legendy, idoly a vzory. Vysíláme z brněnského rozhlasového studia, u mikrofonu je Borek Kapitančík, ale říkám to i proto, abychom si znovu připomněli některá jména těch, kteří byli vašimi vzory v dobách, no řekněme i dávno minulých, možná, že naši předchozí tři posluchači, kteří se dovolali, vám taková jména z vaší paměti taky připomněli. No tak zkusíme třeba ten vzkaz, který napsal František ze Židlochovic před několika minutami a napsal jej na web rozhlas.cz/linka, který k tomu samozřejmě slouží. Dobrý večer všem posluchačům noční linky. Chodil jsem na velkou cenu do Brna, kde se jezdily motocyklové závody na staré dráze. To bylo v letech 1959 a dál. Držel jsem palce panu Františkovi Šťastnému. Chodil jsem taky na jeho přednášky. Obdivoval jsem i naše hokejisty, Jaroslava Jiříka, Josefa Černého, Františka Ševčíka. S Františkem Ševčíkem jsme si měli o hokeji co vyprávět, a to častokrát. Jeho syn František žije s naší dcerou. Dále jsem obdivoval Věru Čáslavskou, která byla můj ročník, 1942, a obdivoval jsem Janu Novotnou, tenistku, která pocházela ze Židlochovic. Za mého mládí, pokračuje František, bylo víc špičkových sportovců v Československu než je dneska. Při každém jejich vystoupení mě ukáply i slzy radosti. Františku, děkuju za vaše psaní. A vydávám se opět k naší telefonní lince 731 800 900, na které vítám posluchače či posluchačku s jeho či jejím příběhem na téma sportovní legendy, idoly, vzory. Dobrý večer, tady Borek, kdo je tam?
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Poznávám podle hlasu. Paní Staňka, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer. Já bych chtěla tady taky zavzpomínat a jsou sourozence Romanovi a Hanička Mašková.
0: Tak tedy krasobruslení.
1: Ano, noblesní. Něco krásného. Je to dávno pryč. A potom bych chtěla tady si vzpomenout taky na jednoho člověka, který byl pocházel z Petřvalu nebo bydlel v Petřvalgě u Karviné, taky jezdil pretěky, jezdí se Bartošův okruh do dneška. A mám takovou milou vzpomínku, když jsem jela na návštěvu k Bartošovu, a kluk byl malej, tak akorát přišel z garáže jak prase špinavej, poněvadž tahal na sobě věnce pro Franty Bartoše, které tam byly různě pověšené v té garáži, takže on se pověšoval jeho věncema.
0: Ale tak to je hezký koníček a možná to nasměrovalo jeho životní dráhu, nebo ne?
1: V žádném případě ne.
0: To se tak někdy stává. No tak hold, nestál se mu to.
1: Madla měla co prát.
0: Dobře, a když tedy není motocyklovým závodníkem jako František Bartoš, co dělá, co tedy dělá?
1: Teďko momentálně dělá v Německu nějak ty panely na střechy a takové věci.
0: Tak to byla možná chvilková inspirace, pominulo to a teď je spíš na ten beton.

0: programu, tak součástí toho moderování bylo i to, že jsem se měl z půlící čáry trefit do branky. Co myslíte, dal jsem to? No nedal.
1: Nedal.
0: Nedal. Tak vám moc krát děkuju. A ano?
1: Říkám, my jsme akorát byli kamarádky dlouholeté s Helenkou Bartošovou, s manželkou, tedy Franty Bartoše, takže jsme vzpomínali na některé, jako na Zátopkově a takové různé, ty, co tam k Bartošovům jezdili, víte, takže...
0: A neměl on taky nějaký... bratra závodníka?
1: Ne.
0: Ne? Se možná pletu. Ale děkuji moc krát.
1: Ale měl syna takového velice šikovného, který odvezl, neměl řidičák, odvezl své spolužáky do školy, vrátil se a pak sám šel pěšky.
0: Neměl řidičák, no to chápu. Děkuju. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc.
0: Sportovní legendy, sportovní vzory, sportovní idoly. Právě oni a ony mají prostor v dnešní noční lince prostřednictvím vašich příběhů, vašich vzpomínek na to, jak jste si třeba vylepovali plakáty s našimi sportovci, sportovkyněmi, anebo s už zmíněným Lionelem Messim, nebo s Diegem Maradonou, kdo ví, kam vás vaše sportovní lásky zavedly a kam zavedou i tuhle noční linku, kterou posloucháte. Telefon je 731 800 900, psát můžete na web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na blízku. Dobrý večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která dnes nabízí téma sportovní legendy, idoly, sportovní vzory. A já jsem nesmírně rád všem vašim vzpomínkám, které jste zatím zveřejnili, i těm, které ještě přijdou. Ale teď přichází paní Marie s jednou, no ano, dnes už bohužel musím říct, vzpomínkou na sportovce, který se narodil ve městě, odkud volá, jestli se nepletu. Já si mezi tím totiž informace o Bronislavu Bechyňském našel na Wikipedii. Doporučuji i vám. Marie, přeji vám dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A toho Bronislava, já budu říkat Bronka Bechyňského, jsem si vybrala, protože jsem ho vlastně znala co by malého chlapce. A on pochází z Panenského Týnce, takže tam vlastně to bylo jako strašně milované místo. A protože jeho děda a strýc byli myslivci, tak ho vlastně přivedli k té střelbě, stříleli na skýt, jak se říká lidově, na holuby. A potom začal, protože tam žádný střelecký oddíl nebyl nic, tak začal jezdit do Loun, v Lounech tady trénoval. A pokud mu nejel autobus, jen třeba takovou perličku, tak chodil tak 15 kilometrů do toho Panenského Týnce pěšky, než by čekal dlouho na nějaký autobus. A potom se šel studovat na zemědělku do Žadce. No a zase, protože už teda získával úspěchy, dokonce v Litoměřicích v nějakém tom střeleckém oddíle, takže se dostal do Brna, do Komety. No a tenkrát obdivovali ty jeho vlastně spolustřelci, kamarádi, protože vy jste pochopil, že, nebo podíval jste se, že zemřel, že zahynul, takže pak byly různé takové ty vzpomínky, no a ty ho obdivovali, že vlastně je všechny tam, jednak by byli blízko a jezdili tam rodiče a měli příbuzné a on vlastně takovou teda dálku jezdil autobusem. A pak se opravdu propracoval, takže se stal mistrem Evropy nebo potom hlavně tedy v těch družstvech. No a já jsem to chci vyprávět i proto, jak vlastně to byl úplně skvělý kluk, skromný a jakou měl i v životě smůlu a jak to bylo, že dvě strany vlastně, co to ovlivnilo. Když měl nejvyšší vlastně vyhrál všechny možné ty přípravné závody a všechno, tak olympiáda byla v Los Angeles. No a to si myslím, že většinou teď, když tady hovoříme o sportu, takže už víme, že tam naši nebyli puštěni. A ten, kdo vyhrál, ten Drake, ten řekl, že kdyby tam byl Bechyňský, takže on se olympijským mistrem určitě nestal.
0: To je poklona.
1: Ano, a pak druhé, protože tam, jak už jsem se trošku zmiňovala, tak v té Kometě byli trenéři a měli tam své příbuzné. Takže zase, když ten Broněk měl třeba lepší výkony, tak do Soulu jel Petr Málek, to byl synovec toho pána a já bych toho trenéra. A já bych chtěla říct, že tu velikost člověka jeho vidím v tom, že on vlastně nezatrpkl. Podle toho vyprávění tady těch, kdo na to v hospodě koukali v Panenském Týnci, že jo, jak to tak bývá, tak prostě on mu strašně fandil, on s ním kamarádil a prostě všichni byli úplně byli šokovaní s tím, jak ten se tam vlastně protekčně jako v tu dobu dostal a ten Broněk prostě, že mu strašně fandil. No a bohužel Tohle to bylo takové ty sportovní, bychom řekli, smutné. No pak vlastně začal pomalu ta forma odcházela, přestal posidny, přestal střílet, stal se trenérem juniorů, když vlastně i tam začal mít úspěchy, tak v dubnu 2011 jel mamince opravovat právě do toho panenského týmce opravovat střechu. Řídila jeho dcera asi 21letá, říkají nevěžděna, a měla se něčeho leknout, nějaký kamion, udělal nějakou kličku, něco, a nabourala a on bohužel zemřel při tom. Já bych jenom ještě chtěla říct, že to opravdu byl skvělý sportovec a jaký byl úžasný fotbalista.
0: Tak, no on byl, tak, pardon, že vás přerušuju, on byl vlastně taky členem Bolkovy fotbalové jedenáctky.
1: No to vám chci říct, to se vám teď chtěla říct.
0: Ano.
1: A přesně, a tady v tom panenském týmci, když, tak on byl levák a vždycky se ptal, na kterou tu pozici prostě má jít.
0: No tak pravý křídlo, to je jasný.
1: No, takže prostě takhle jsem na něj chtěla zapomínat, i protože opravdu to byl strašně úžasný, když tady v těch Lounech měl ten pohřeb, tak tam tak se sjeli tam všichni možní ti střelci, a dokonce teda ten Petr Málek ho pak tak oceňoval, že v tu dobu vlastně trénoval někde v Iráku a vlastně na ten pohřeb přiletěl taky.
0: Mm-hmm.
1: Takže, no jinak třeba v tom panenském týmci, protože se narodil 1. ledna, tak tam pořádají a byl tedy i tam potom vášnivý měsíc, jsem opravdu skvělý, jak na něj vzpomínají, takže tam pořádají takový pochod, takový trošku jako vzpomínkový na něj.
0: A já si dovolím dodat ještě jednu takovou drobnou úsměvnou maličkost, kterou jsem si našel tedy na Wikipedii v hesle Bronislav Bechyňský. Znovu opakuju, doporučuji všem, kteří poslouchají. On, jak už jste říkala, po škole pracoval v zemědělském družstvu. Po půl roce šel na vojnu právě do Brna, kde se stal definitivně členem Rudé hvězdy Brno. No a ohledně práce v družstvu, cituju Wikipedii, vtipkoval, že je jediným střelcem, který zvládl odrodit dvě krávy.
1: Ano, vím. To jsem já nechtěla říct.
0: Paní Marie, já vám děkuji za tuhle vzpomínku na jednoho z mistrů sportu, na Bronislava Bechyňského, na kterého vzpomínáme i v brněnském klubu Šelepova,
1: ano.
0: Tedy až bude zase znovu otevřený, a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Vám taky. Děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nového dne nelítostný čas ukousl už skoro celou minutu. Ale máme sobotu, máme 18. července, je tu víkend, začínáme jej při noční lince, tedy mnozí z vás, pravidelní i méně pravidelní posluchači, otvírají společně se mnou další list kalendáře, tedy otáčejí další list kalendáře. Gratuluju všem Drahomírům a Drahomírám všecko nejlepší k vašemu svátku. Ale teď k tématu noční linky, která má za sebou první polovinu a taky pěkně dlouhou řádku slavných sportovních jmen. Tedy sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory, to je téma našeho povídání. A kdybych to měl vzít jenom namátkou, Čáslavská, Zátopek, dále Romanovi, Mašková, Bartoš, Bechyňský a samozřejmě František Šťastný, jehož 60 let staré vítězství na velké ceně Německa mě vlastně k tématu dnešní noční linky inspirovalo. A věřím, že ještě další dlouhá řada jmen zazní při našich telefonátech na čísle 731 800 900 nebo díky vašemu psaní na rozhlas.cz/linka. Když se tam teď podívám, tedy na zmíněný web, vidím tam další jména. Třeba Roman napsal, můj nejoblíbenější sportovec je tenista Jakub Menšík, protože si myslím, že až bude starší, tak to bude super talent. Ale na to si musíme ještě počkat. Jinak zdravím všechny posluchače noční linky. František ze Židlochovic ještě dodává k tomu svému předchozímu vzkazu. Ještě jsem zapomněl na pana Emila Zátopka, kterému jsem jako voják dozorčí kontroly u vchodu v Červené vodě podal hlášení při návštěvě našeho útvaru. To byl rok 1962. A Eva z Litvínova si vzpomněla na bratry Pospíšilovi, tedy reprezentanty v kolové, ale taky na Jiřího Rašku. Skoky na lyžích, Milena Duchková, skoky do vody, Ota Zaremba, vzpírání, anebo Imrich Bugár, atlet. No je jich hodně, pokračuje Eva. Tak ti, kteří mě více zaujali, to jsou ti, kteří mě více zaujali, tak aby se na ně nezapomnělo. Ale tuhle hodinu noční linky si dovolím otevřít vzkazem paní Jany. I když jsem od dětství naprosto jiný typ než sportovní, neznamená to, že jsem se o sport nezajímala. Naše rodina žádný sport neprovozovala, patrně z důvodu, že oba rodiče pracovali a ve volném čase se vylepšoval dům, k tomu pole, domácí zvířectvo a dvě zahrady. V dětství mě jako holku zaujalo krasobruslení a ty krásné přenosy v černobílé televizi s komentářem pana Mikisky, kdy jeho flitry na kostýmech se nedají zapomenout. Jako první se mi vybaví Sjoukje Dijkstrová z Nizozemska. Tehdy byla třikrát mistryní světa a olympijskou vítězkou. S napětím jsme sledovali úspěchy sourozenců Romanových, později Hanku Maškovou a Ondreje Nepelu. Jak jsem byla ráda, když do Ostravy přijela světoznámá Holiday on Ice. Dodnes mám ten barevný program a v něm krasobruslaři v krásných kostýmech a to mi bylo 18 let. Později jsem ráda sledovala přenosy z olympijských her a v roce 1993 jsem se dostala na olympijský stadion v Barceloně. Sice rok po olympiádě, ale mohli jsme si prohlédnout místo, kde sportovci závodili. A slyšet k tomu známý hit Barcelona v podání Freddie Mercuryho a Montserrat Caballé, věřte, to mi běhal mráz po zádech a v očích jsem měla slzy. A mám jednu raritu, zakončuje Jana. V roce 68 jsem byla školou vybrána na besedu s olympijskou vítězkou Věrou Čáslavskou v Ostravě a měla jsem přednést otázku. Mně jako 15-letou puberťačku nenapadlo nic lepšího, než se chvějícím se hláskem pronést máte chlapce? A odpověď mám, ale běhá tak rychle, že ho nedohoním. Pak jsme pochopili, že to byl Josef Odložil, její manžel. Ovšem na památku jsem dostala její fotku s podpisem a dodnes ji opatruji. Ty dojmy jsou i po 58 letech nezapomenutelné. Kdo byl nebo stále ještě je vaším sportovním idolem, vaším sportovním vzorem, kterou sportovní legendu máte dodnes ve svém srdci? Můžete to říct už po té další, dá se říci, tematické písničce.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nebylo to právě v té době, kdy jedním ze sportovních idolů, a říkám to, protože to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, nebyla právě tehdy na vrcholu Florence Griffithová Joynerová? Ale když už jsme u těch jmen, u sportovních legend, u sportovních idolů a vašich vzorů, jestli pak víte, kdo má vzpomínku, respektive kdo je přímo posedlý, no tak posedlý to bych ani neřekl, ale prostě je to její idol, tedy Linda Nosková, rodačka ze Vsetína. Je to tak, paní Evo?
1: Ano, ano. Koukala jsem na ten tenis, bylo to výborný, hráli obě dvě ty tenisky výborně. Přála jsem to oběma. Vyhrála ta Linda Nosková, takže jako opravdu gratuluju. A pak ještě si vzpomínám, kdo nás dobře reprezentoval v Krasobruslení, byl Tomáš Werner. Teď už pracuje jako trenér.
0: Ano, to je pravda. Teď předevčírem byl hostem u Alex, v našem pořadu Alex a host, i když samozřejmě to byla repríza. Ano, říkal, že už se věnuje pouze trenérské práci. Byla řeč i o plyšácích, to si možná taky vybavujete, že? Jak na něj pršeli na ledovou plochu.
1: No.
0: A teď mi řekněte, vaše, řekněme, celá rodina nějak inklinuje ke sportu a vy sama sportujete?
1: Já bohužel jsem na vozíku, takže jsem dosportovala, protože mě odpadla totální endoprotéza.
0: To byla ode mě hloupá otázka, že jo? No jo, tak se omlouvám.
1: Ne, není, tak nechodím, ale fandím teda z gauče a z vozejku, jo, aspoň pasivně sportuju. Jo. Ale jinak jsem dřív závodně za zdravotně postižený plavala.
0: No prosím.
1: Jo, no, ale nic moc, no, žádná sláva. Nikam jsem se nějak nedostala.
0: Vy říkáte žádná sláva, já už to vidím, kdybychom se oba dva postavili na start, to při plavání takhle nejde, ale dobře, že byste mě určitě vzala minimálně o dvě délky, nebo já bych možná udělal jeden bazén a vy zatím tři.
1: Teď už ne, to bylo za mlada, teď už je mi moc let, teď už bohužel je po sportu, ale na tyhle ty dva jsem si vzpomněla a čekala jsem, jestli si někdo vzpomene na tu Lindu Noskovou. A vlastně ještě ta druhá tam byla, teď si nevzpomenu na
0: Karolina
1: to
0: jméno. Karolina Muchová.
1: Ano. Takže my jsme opravdu vstoupili do dějin toho tenisu. A na to jsem byla jako hrdá, že jsem Češka, že jsme to takhle dobře reprezentovali. Jo. I ta druhá, ta jo, Muchová. Obom dvou jsem fanděla. Na toho Tomáše Wernera jsem si vzpomněla výborné jako krasobruslář a to. Takže jako máme být na co pyšný. Čáslavská, jestli to někdo říkal, Věra Čáslavská.
0: Ano, ano, byla tady zmiňovaná. No ale vlastně pokud bychom měli zůstat u tenisu, kterým jste začala, tak no. Vlastně to má v naší republice tradici, i když to bylo dlouhou dobu vnímáno, aspoň já jsem to tak pochopil jako buržoázní sport, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného.
1: No, to bylo vnucováno, no, tam to bylo.
0: No, no, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného, nebo potom úspěchy
1: Kodeše,
0: Šmída, Lendla a dalších.
1: Šmída, Lendl, tak. Martina Navrátilová.
0: Samozřejmě, ano. No.
1: No, tak. To je naše doména tenis.
0: Já vám moc krát děkuju.
1: Poplať pambu, že ho máme. Ještě hokejisti, no, bohužel se nám to nepovedlo.
0: No, fotbalisti to stejný, tam se to ještě asi hodně dlouho nepovede. Tady se omlouvám za svůj odsudek, ale jak jsem se díval na naše výkony na mistrovství světa, tak asi ano. Paní Evo, já vám děkuju, mějte se krásně a přeju vám hezké léto.
1: Já také zdravím všechny posluchače noční linky a přeju hezký večer nebo dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Já začal u toho, kdo je idolem naší posluchačky Evy, ale není to jen paní Eva, kdo by rád připomněl právě Lindu Noskovou. Cituji to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Linka. Omlouvám se všem sportovcům typu mistra světa Jiřího Holečka a dalších hokejistů, lyžařů, gymnastek a gymnastů, krasobruslařek a krasobruslařů a dalších, kteří jsou zlatí bez léků a výjimek. Stále častěji totiž mám pocit, že vítězí hlavně ti, kdo užívají nějaké medikamenty. Viz například wimbledonská vítězka Petra Kvitová, ta trpí zátěžovým astmatem a dlouhodobě užívala světovou antidopingovou agenturou schválené léky formou inhalátoru. Kateřina Neumannová vyhrála závod v běhu na lyžích na zimních olympijských hrách 2006 v Turíně navzdory tomu, že jí před závodem trápila těžká viróza a musela brát léky. Vzpomeňme i na běžkyni na lyžích Justinu Kovalčikovou. Ta na olympijských hrách ve Vancouveru 2010 vybojovala zlatou medaili v závodě na 30 kilometrů i přes zlomeninu zánártní kůstky, kvůli které musela před závodem užívat silné, ale povolené léky na tišení bolesti. Martina Sáblíková v červenci 20 suverénně vyhrála prestižní cyklistický bike maraton Drásal, přičemž téma viróz a povolených léků provází její kariéru velmi často, pokračuje Monika a uzavírá: obdivuji všechny usměvavé a férové sportovce, nyní zejména Lindu Noskovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tímto krásným duetem Marie Rotrové a Pavla Bobka jsme se přehoupli k dalšímu příběhu, k dalšímu telefonátu na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Oldo, já vás zdravím a ptám se rovnou, kdo byl vaším, nebo stále ještě je vaším sportovním idolem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, protože já jsem začal chápat sport v momentě, kdy jsem mohl sledovat, nebo ne na oči, ale poslouchat reportáže z finále třeba mistrovství světa v Chile, kde Československo hrálo proti Brazílii. Prohráli jsme sice, ale po dobrém výkonu a gól dal Josef Masopust, který se potom stal nejlepším hráčem Evropy. A já jsem měl tu možnost proti němu si dokonce zahrát, takže to bylo super.
0: No a při jaké příležitosti to bylo, smím-li vědět?
1: Bylo to při příležitosti, když jsme v Rajhradě udělali umělé osvětlení a sezvali jsme na zahajovací zápas takový soubor, jako vyjali hráčů Rudé hvězdy, Brno, fotbalu, hokeje. A on tehdy začal právě, to bylo v roce 77 na podzim, kdy on už trénoval tady zvrhovku, kterou potom dovedl v té sezóně k titulu. A takže odehrál tady s náma poločas, já jsem to měl hlídat, tak neuhlídal jsem, dal nám gól a jel do tuším Velkých Němčic do sklepa, takže se rozloučil. No a potom jsem se chtěl zmínit ještě, protože jsme chodili i na hokej, na Kometu samozřejmě, tak nikdo tady nejmenoval Vlasti Bubníka. A to byl člověk, který dokázal hrát za repre jak fotbal, tak hokej. Což už asi nikdo další, nebo aspoň o tom nevím.
0: Já tady před chvilkou zmiňoval Jaroslava Drobného, který reprezentoval tehdejší Československo jako tenista, ale i jako hokejista.
1: Takže vlastně byl druhý teda, no dobře.
0: No ale když jste zmínil zbrojovku a její zatím jediný prvoligový titul, tak zrovna včera měl narozeniny Jan Kopenec. Mě tak napadlo. Fotbalový útočník, který tenkrát byl součástí zbrojovky. No a to už je hodně dávno.
1: Já navíc teda ještě, když jsme u těch sportovců, kteří by si to zasloužili, tak já volám z obce olympijského vítěze. Žijí tady v 200 metrů od Davida Kosteleckého.
0: No takže další střelba.
1: Střelba. Ano. A to bylo fantasticky, když teď na té olympiádě v Tokiu byl druhý sice, ale první byl Jirka Lipták a to jsou dva kamoši, kteří tady bydli 3 kilometry od sebe. A ti si to rozdávali před celým světem ve finále olympiády. Což si myslím, že je taky pěkné.
0: To je podobné jako ten aktuální Wimbledon, nebo teď před malou chvilkou skončený Wimbledon, že? Nosková a Karolína.
1: Mladý holky taky.
0: Mladý holky. Tak,
1: ale už mají na co navazovat, že jo?
0: No, samozřejmě.
1: Navrátilová a tak dále.
0: Suková, ano.
1: Suková.
0: Mandlíková, mě napadá.
1: Mandlíková, No. Je vidět, že i když malá země, tak v tom tenisu teda je to obdivuhodné.
0: To jo. Já jsem chtěl trošku otočit list a podívat se do zahraničí. Zatím tady ještě nikdo neřekl nic. Ano, jsme vlastenci, mluvíme o našich sportovcích, ale zatím tady vlastně nezaznělo ani jedno jméno třeba slavného závodníka Formule 1. I když tady už jsme mluvili o Františku Šťastném, a to je motocyklista, to je aspoň trošku příbuzné. Díval jste se třeba, a byl to pro vás, pro mě tady ano, takový drobný svátek, když se občas objevil přímý přenos závodu Formule 1 v 70. letech?
1: Jo, dokonce na vojně. Když Niki Lauda vyhrál, tak jsme to oslavili tak, že mě potom málem zavřel.
0: Tak to byla musela být hezká oslava. Tak vám moc krát děkuju. Já jsem měl jako idola Ronnieho Petersna, no, tak skončilo to bohužel v Monze v 78. Myslím, že to bylo, že? Ale Oldo, děkuju i za ty vaše vzpomínky a za vyjmenování vašich sportovních vzorů, idolů a legend. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Právě o nich, tedy o sportovních legendách, které vám navždy utkvěly v hlavě a v srdci, si povídáme v naší dnešní noční lince. A na to povídání máme ještě půl hodinky. Telefon je 731 800 900, ale můžete i psát pochopitelně. Podobně jako Hanka Brňačka, která napsala, cyklista pan Honza Smolík, vítěz závodu Míru, na závěr kariéry byl uklizen k nám na zahraniční oddělení průmyslových staveb Brno a než pokračoval někam dál, tak jsme si užili spoustu legrace. Moc příjemný člověk, žádná hvězda, zakončuje Hanka. No a ona napsala, a vy to můžete udělat taky, na web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na koho asi bude vzpomínat a koho jako sportovní legendu označí naše další posluchačka? Je to paní Staňka, kterou zdravím hovorově řečeno na Baťov, jinými slovy do Otrokovic. Dobrý večer,
1: hezké ráno. Já jsem na Baťov, já budu lovit v baťovském rybníčku.
0: No tak to si budu muset doplnit znalosti, ale vy už jste naznačila, takže vím, o kom budete mluvit. Poslouchám.
1: No, ještě řeknu první, že ten rychle běhající chlapec Věry Čáslavské pocházel tady z této ulice, kde bydlím.
0: Dokonce, Josef Odložil.
1: Tak jsme občas, to je tak 4-5 domečků cihlových baťovských ode mě, tak vlastně jsem tam nemohli jako děcka zahlédnout. No, jinak bratři Svojanovští, to jsem vám vzpomněla.
0: Ano, ano, takže vzpomínáte na dávnější doby, řekl bych, na 70. léta asi tak, že jo?
1: Dávnější doby, já nevím už ani, který to byly roky, já jsem byla děcko.
0: Počkejte, to já si najdu, tady už to vidím. Ano, Oldřich Svojanovský, český veslař, reprezentant Československa, olympionik, který získal stříbrnou a bronzovou medaili z olympijských her. No prosím, Mnichově 72 získal stříbro ve dvojce s kormidelníkem, se svým bratrem.
1: No, teď bych chtěla vzpomenout dvě ligové házenkářky. Jedna se jmenuje Ludmila Krajčová, ta nás učila, to byla naše učitelka a trenérka házené na Mánesovce. Do dneška na Mánesovce ve vitríně je na VIP místě míč mistrů světa, to byla trofej, o kterou jsme hráli, když mě bylo možná tak 13-14 let. Myslím, že 2 roky po sobě, že jsme to vyhráli, ten náš oddíl, ne, že já bych se přímo jako nějak, že byla přímo zaangažovaná úplně, jako to ne, ale byla jsem součástí oddílu. A druhá byla Marie řečená Bela Mrvíková, takže ta, je taky, ta byla taky z Otrokovic. Jinak tady jsme měli maratonce Josefa Podmolíka.
0: Tak to si doplňuji znalosti, ano.
1: Možná něco řekne. A cyklista Vabroušek, abych neskomolila křestní jméno, nevím, jestli je Roman, ale nechci to tvrdit. Cyklista Vabroušek.
0: Cyklista
1: Vabroušek. Taky...
0: Ano. Já se dívám, tady si musím to křestní jméno taky, bohužel, doplnit.
1: A ještě byl střelec, ale vím, že tatínek byl myslivec, ale teď si nevybaví jméno. Ve střelbě Jirka, nevím.
0: No nenechávejte to na mě, prosím.
1: Ne, teď si nevybavím. Ale jinak teda ta řečená Lida Krajčová, to byla učitelka na Mánesovce, ta učila češtinu a tělocvik, no jinak to byla dobrá ražoňka. A,
0: co to je ražoňka?
1: No prostě nepárala se s ničím.
0: Jo, ranacka, jo.
1: Tehdy se dalo jako řešit věci na místě, takže bylo nejenom ona, ale jako i jiní učitelé tehdy, jestliž poznámku nebo facku.
0: Jo, rozumím vám.
1: Jaký tím asi držel přes hubu, než by doma dostal ještě za tu poznámku další. No,
0: vy vlastně ani nemluvíte tak o sportovních idolech, ale o vašich sousedech. To je podobný, jako kdybych já mluvil o pospecech.
1: Baťovský rybníček.
0: Ano.
1: Jinak si přihřeju polivčičku. Do 18 roku jsem teda hrála házenou, no tak jako pak jsem toho nechala nějak. No a pak po 22. roku, když jsem začala blbě vidět, tak až kolem 40. roku jsem začala hrát kuželky. Přidali jsme bowling a přihřeju si polivčičku. Jednou jsem vyhrála mistrovství republiky ve zvukové střelbě slepecké.
0: No,
1: v Olomouci.
0: Máte doma pohár?
1: Mám tady plnou krabicu medaily různých. Akorát si s tím nemá kdo hrát. Jinak jsem teda, já jsem hrála za, když jsem střílela, tak jsem tady tento výsledek, tak jsem hrála za Jiskru Kyjov a byla jsem vyhlášena mezi sportovci roku za Brněnský kraj, za jeho mrat.
0: To já vás musím pochválit a musím vám zatleskat. No. Takže to byla částečně řeč o sportovních legendách a částečně o vlastních sportovních úspěších paní Staňky. Já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Tak jo, takže těším se, kdo přidá někoho dalšího.
0: Díky, naslyšenou. Eva z Jižních Čech doplňuje další jména. Giacomo Agostini, italský motocyklový závodník. Možná, že ti, kteří chodívali na velkou cenu v Brně, si tohle jméno taky vybaví ze 70. let. Ovšem dodává ještě jedno jméno, Ayrton Senna, Brazilec. Automobilový závodník. V podstatě Eva vyslyšela moje volání po idolech z Formule 1. Hanka připomíná plochodrážního jezdce Špinku, bratři Ondrašíkovi, mnoho dalších. A Iveta píše, pamatujete film Metráček? Bývala jsem a jsem dosud podobné postavy, ale přesto jsem na sport nezanevřela. Stala jsem se alespoň jeho faninkou a nejraději mám hokej a autíčka. Dneska už jsem bába. Můj vnuk mě seznámil s parahokejem, sledgehokejem. Když jsem viděla tyhle kluky na ledě, bulela jsem. Jejich nasazení, zápal a odhodlání mi vyrazilo dech. Žádné hekání, vymlouvání, sebelítost. Ne, zápal pro hru, kamarádství, legrace, smích, úsměv na rtech. Tihle sportovci si zaslouží naši úctu a obdiv. Sledovala jsem i paralympiádu a smekám před těmito lidmi. Máme mnoho výborných sportovců, kteří ve světě něco znamenají, ale jsou zdraví a zdaleka nemusí zdolávat takové překážky. Ale tihle lidé, ke kterým osud byl krutý, uměli se mu vzepřít a dokázali nemožné. Jak už jsem jednou napsala, smekám, klaním se vám a moc, moc vám fandím. Vážení posluchači, přijďte se někdy na takový zápas podívat. Stojí to za to. Dobrou noc vám přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dá se říct, že Jelen přišel jako na zavolanou. Křeslo, to je místo, odkud já sleduju všechna sportovní utkání, která mě zajímaví. Zajímají hokej, fotbal, teď ano, mistrovství světa, ale důležité je, kdo je vašimi sportovními vzory, sportovními idoly. A Staňka, která čeká teď na telefonu a je to shoda jmen z předchozí volající, nám to řekne taky. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer vám přeju. Já chci jen tak krátce. Já jsem Stasic. Tady jsem žila do té páté třídy, pak si mě máma vzala do Brna. Tam jsem chodila do školy na Hebešovou a cvičila se tehda Spartakiáda. To bylo umění. To, co ty lidi dokázali a těch stadionech, to byla nádhera. A my jsme v Brně na Hebešově taky cvičili jako Spartakiádu, jenže já a ještě asi tři kamarádky jsme to nechtěli, protože jsme na to nebyli. A tak jsme vlezli v té škole do sklepa. Ta škola byla vždycky ubytovnou pro ty veletrhy v Brně, si pamatujete.
0: Ano, ano, tehdy se ubytovávalo i po privátech a taky po školách, ano.
1: Ano, v té škole na Hybačovi. A teď vám tam byly právě madrace ve sklepě připravený vždycky na to léto. No a okna tam byly vysazený a co myslíte, že jsme udělali? Všechny okna jsme tam rozmlátili. Madrace jsme naházeli tam na hromadu. No dobrý, pak ty tam na dvoře co cvičili, tak skončili, tak jsme šli za nima. Šli jsme do třídy. Druhý den přišel pan ředitel do třídy a říká, kdo to byl s tím sklepě. No. Teď na mě koukal, protože věděl, že jsem taky takový negramotňákej. A tak mu se přihlásila ještě jedna kamoška. Museli jsme zaplatit nějakou škodu, jenže já jsem to doma nesměla říct, moje máma ta byla na mě moc přísná. Tak jsem to nezaplatila a bylo vysvědčení. Nedali mě vysvědčení, že to nemám zaplacení. Tak jsem šla k sousedce, která kamarádila tam s mojí mámou a ona mě půjčila tehda 25 korun a půjčila i tý kamošce. Tak jsme to tam dali a tak to tak nějak skončilo.
0: No a teď se pojďme podívat na to, kdo je vaším sportovním vzorem, abychom se aspoň trošku drželi tématu. Už teď mi pan Josef píše, dnešní téma mělo být o sympatiích a fanouškovství jako takovém a zvrátilo se to ve výčet jmen sportovců. Takže fandila jste někde nějakému sportu?
1: Já jsem byla levá na sport.
0: Ne, vy ne. Minulo vás to.
1: Úplně.
0: Se Spartakiádou jste to taky neskončila zrovna dvakrát růžově, jenom rozbitým oknem, ale i tak vám děkuji za důvěru, paní Staňko, a přeji vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám je hezký do Brna tam.
0: Díky. A teď, abychom se opravdu vrátili k tématu, to, co napsala ještě jednou Eva. Já obdivuju umění leteckého akrobata Martina Šonky. Měla jsem možnost s ním hovořit. Sympaťák. A fandila jsem Gabriele Soukalové. Je to krásná žena a úspěšná biatlonistka. Fandila jsem krasobruslaři Tomáši Wernerovi. Sledovala jsem se zájmem skoky na lyžích od dob Jiřího Rašky. Tady si dovolím vsuvku. Vzpomínám si ještě na tu dobu taky, protože tehdy si vybavuju tu jeho takovou tu, no, kohoutí čepici. Vzpomínáte si na ní taky? Ale pokračuju tím, co napsala Eva. Skvělý byl také Jan Železný, trojnásobný mistr světa, několikanásobný rekordman a držitel současného světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996. Sama jsem pouze rekreační sportovkyně. V současnosti kolo a plavání, dříve pěší turistika a běh na lyžích. No, Evo, je vidět z toho, co píšete, že sport má ve vašem srdci hodně velké rezervované místo. A závěrem vám Eva přeje klidnou noc a pěkné dny. Ještě můžete zavolat na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále ještě jsme v pásmu noční linky a pořád ještě můžete telefonovat na číslo 731 800 900. Vaše příběhy, vaše zážitky o tom, jak to bylo, když jste se třeba setkali se svojí sportovní legendou, se svým sportovním vzorem. A paní Marie, která čeká na telefonu, se ptám, co by to měl být za sport na televizní obrazovce, kdy necháte těsto těstem, šití šitím, výchovu dětí výchovou dětí a díváte se na ten svůj oblíbený sport. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak já bych chtěla říct, že já taky nejsem nějak sportovně založená, ne, že by mi to bylo cizí, tak za mladších let jsem jezdila na kole, plavala a nevím co všechno, ale na televizi se dívám hrozně ráda a miluju za prvé hokej. A za druhé, teda fotbal to tak moc ne, ale teď jsem samozřejmě, když je to mistrovství světa, tak přece jenom to sleduji. Ale teď mě nadchly ty holčičky, to znamená ta Karolínka i Linda s tím tenisem, to jsem se teda od toho nehnula. Ale mám strašně ráda biatlon. Tady už někdo zmínil Gabrielu Soukalovou, ale to není jenom ona, to je pan Krčmář, pak je to Markétka Davidová, slečna Voborníková, tak to teda opravdu, jak říkám, nechám těsto těstem, brambory bramborama, ale jinak jsem ještě chtěla říct,

0: To jsou všechny sporty, které já miluju a moc se na to ráda dívám, ale mám hrozně ráda biatlon. Hmm. To opravdu si nenechám ujít žádný závody, ale chtěla jsem říct, že já mám sousedky a o tom se nikde nemluví. A to jsou mistryně světa v nohejbalu. Aneta Fojtíková už byly dvakrát, jako a její kamarádka Kristýna se jmenuje, tak se tam schválně někam podívejte. To se, o tom se nikde nepíše, ale oni přibyli před 3 lety ve Švýcarsku, vyhráli mistrovství světa a teď to bylo v Modřicích u Brna. Letos tam taky vyhráli.
1: No jo, tak možná je to tím, že pořád ještě nohejbal, tedy aspoň já to tak mám, ne, že bych byl nějaký extra sportovec, to opravdu ne, ale že to vnímáme jako spíš takový rekreační sport, možná to je ono.
0: No, ale nikde se o tom nepsalo a přitom jsou to takový slavný holčičky, ale a kromě toho jsou ještě taky hrozně takový, že mi pomáhají, já už jsem taková stařenka, 82 let, ale a pak ještě teda jsem znala a znám velice dobře Janu Pechanovou, dálkovou plavkyni. Jestli vám to něco říká, mistryně Evropy byla.
1: No, tak tady mám mezeru.
0: No tak vidíte, tak ještě abych vás poučila, byla i v Riu. A protože já ji znám od kočárku, tak dokonce i mi z toho Ria telefonovala tehdy. A to jsem teda opravdu byla z té olympiády z toho až dojatá. Říkala, že má jeden den možnost telefonovat známým a tak mi zavolala, no. No tak vidíte, tak ještě jsem vás poučil.
1: No já jsem velice rád nechám poučit. Když něco nevím, tak se zeptám a když něco nevím, tak to taky přiznám. Paní Marie, děkuji mockrát i za to, že jste mě navedla na to, že no, vaše sousedky jsou mistrně v nohejbalu, že existuje někdo takový ve vaší blízkosti a že se máme opět, no čím chlubit, máme být nač hrdí.
0: Máme. No? Máme, ale to se nikde o tom nepíše, ale od nich teda v takový pěkný film. To v televizi to bylo. Takže to jsem chtěla říct, ale až po tom mistrovství. Hele, mějte se moc hezky a pokud možno, tak sportujte.
1: Děkuju.
0: Dokud ještě můžete.
1: Dokud ještě můžete.
0: No. Až vám bude 85, tak už sportovat moc nebudete.
1: Já už
0: mějte
1: teď,
0: se hezky.
1: Já už teď rychlo chůze, když zaspím do práce. Jo?
0: Dobře. Hele, tak hodně zdraví a hodně štěstí ve všem vám přeje. Tady stará Marie. Mějte se hezky.
1: Zdravím na dobříž. Mějte se krásně, naslyšenou. No a protože je před námi už velice blízko ta jedna hodina, což znamená, respektive bude znamenat konec noční linky, dávám teď, právě teď, šanci ještě jednomu či jedné z vás na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Číslo je 731 800 900 a já na něm vítám, nevím ještě koho, dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Čau, Jarda.
1: Dobrý večer, Jardo, zdravím vás. Kdo je vaším sportovním vzorem? Sledujete sport na televizní obrazovce nebo jste přímo aktivním sportovcem?
2: Aktivní sportovec už nejsem, ale strašně jsem omdíval Frandu Veselýho.
1: Takže fotbal.
2: Fotbal. Mm-hmm. A dneska strašně obdivuju Karolínu Muchovou.
1: Teď se mi trošku ztrácíte, Karolínu Muchovou, ano, říkáte?
2: Aha.
1: Omlouvám se za to nekvalitní spojení, byť to není moje vina. Takže vy máte, řekněme, hodně rozevřený ten vějíř svých sportovních zájmů od Franty Veselého. On byl vlastně aktivní kdy ještě v 80. letech nebo skončil v 70. letech? Teď nevím.
2: Franta Veselý skončil až skoro v 90.
1: Skoro až v 90. Tak vidíte, jaký mám mezery. Taky se rád nechám poučit.
2: Protože hrál fotbal ještě v Rakousku, jo?
1: Jo, aha, tak možná ano, sešel mi z očí. To je ono.
2: No.
1: Takže fotbal, tenis a ze zimních sportů máte nějaký oblíbený?
2: No, tak ze zimních sportů biatlon a lední hokej, to je klasika, jo.
1: Vzpomínáte si na takovou tu éru, kdy jsme se třeba radovali ze každého vítězství nad tehdejším Sovětským svazem, tedy zejména 70. léta, jejich počátek?
2: No, tak to jsem byl ještě malej kluk. Nebo malej.
1: Jo. To se ještě hokej hrál bez brankářských masek.
2: No, tak masky už měli.
1: No tak měli, ano, Holeček měl tu svou, já si pamatuju, jak vypadal, já jsem se ho vždycky bál, ale neměl helmu, tak, dobře, to jsem měl.
2: Tak.
1: No. No tak dnes už je ten hokej zase trošku někde jinde. Zdá se vám taky, že se šíleně zrychlili všechny sporty? Mě teda ano. Jak hokej, tak fotbal třeba.
2: Jako je to šíleně zrychlený oproti za poslední stáhne 30 let. Je to šíleně zrychlený.
1: Zdá se to taky. Děkuji vám moc krát, Jardo. Byl jste tím posledním, kdo se dnes dovolal do noční linky. Patří vám za to dík. Mějte se hezky.
2: Tak dobrá, mějte se.
1: Dobrou noc. Ještě jednou se podívám na to, co jste napsali na web rozhlas.cz/linka, aby byl ten výčet všech sportovních legend, které jste měli a stále ještě máte ve svém srdci, kompletní. Ludmila z Brna píše: nikdo si nevzpomněl na Jardu Jágra. No to je přece legenda. Máte pravdu, Ludmilo, děkuji za to připomenutí. Helena z Náchodska: v dětství jsem bruslila na zamrzlém rybníku broumárku a představovala si, a to je krásný přístup k fandění a ke sportu obecně, a představovala si, že jsem Hanka Mašková. Tak i vám, Heleno, děkuju a zdravím na Náchodsko. No a teď, protože už máme jen necelých 5 minut do 1 hodiny, se s vámi budu muset rozloučit. Ovšem nenechám vás bez toho, abyste věděli, jaké bude téma té příští noční linky Českého rozhlasu. Ta dnešní za chvíli skončí, ale za 22 hodin zasedne za mixážní pult Jarka Barboříková. A tématem jejího povídání s vámi bude léto, které změnilo můj život. No a nebude to trvat příliš dlouho a já se vám znovu ohlásím na naší noční linkové vlně. Říkám, nebude to trvat dlouho a znamená to, že v neděli 19. ve 23 hodin se vás začnu ptát, jak přežít extrémní vedra. To protože vlna extrémních teplot na konci minulého měsíce v nás mnohých vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo aspoň výkonného domácího ventilátoru. No a právě ty fígle, jak se říká v Brně, fligny a návody, jak přežít extrémní vedra z vaší vlastní praxe, tak ty budou tématem nedělní noční linky. U mikrofonu byl Borek Kapitančik, teď už vám přeju dobrou noc a hodně lásky. Konec konců zpívá o tom i Petra Janů.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
2: Váš džin.
1: Můj džin?
2: Jsem vám k službám, pane.
1: Pane, jo.
2: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťastný.
1: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
2: Prosím.
1: Původně pro sebe.
2: Hop.
1: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
2: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
1: Aha, tak co kdybyste vykouzlil i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
2: Když si budete přát, pane. Hop.
1: Pan Kemr je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
0: Hvězdné návraty.
3: Řekněte mi, kdo pak

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
2: Pojďte, tady máme volno.
3: Fajn.
2: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těšině.
3: Prosím, pánové.
2: Děkuji vám.
3: Jedno kafíčko, promíček, druhé kafíčko, pánové.
2: K rodičům nebo za manželkou?
4: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
2: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. A dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
1: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou si myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
5: Prosím vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
6: Ale co bych se na vás zlobila? Co pak jim tady chcete dělat divadlo?
5: Já bych potřeba vidět, kdo to je.
6: No co pak to ještě nevíte? Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte. Ale je to ta a ten trouba. Tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může jak pomoct.
5: Ne, už si to nemyslí.
7: Co? Jak je to?
5: Že ne, je to tak. Počkej, ne, no tak zmusel, no tak neblázni, jak že ne.
6: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
8: Přeji dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
6: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
8: Já, že jsem opilec.
5: No proč?
8: Já, že jsem...
5: Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
1: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
9: Před 30 lety jsem točil s Františkem Bláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jihozápadních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádal, zda to zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že naváto je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí, přemýšlí a najednou vidí stopy bez sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Načež popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a jde, a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tady máme planinu, mrzlo, prostě já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá, já tady postavím 50 metrů kolerie, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutek z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový téčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se, a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to téčko, pač by si byl z ostrosti té člověče šíry, té 50 metrů, té šíleného materiálu, to je nejméně 180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl rákně, voranisko zmrzlý, zasněžený, a jsem říkal, Franto, Franto, já nevím, co jsem dělal, víte, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá se nic dělat, třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, jsem říkal, výborně, hezky, volíno bude asi 5x se volí, než jak ti řeknu, volíne a utíkáš, utíkáš. A chci vidět ten děs v 80 letech a teď ty vlci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždím! Jako si připravili, jo, co je, co je, co, hele, neblbni, hele, klapka, teď 151, klapnu, kamera si dala do pohybu a já učíkám a za mnou, Pepo, ohlídni se, já jsem si hodil, hodinám, padám, zvedám, nic, pozor, tečko, bufur, vostro, Pepo, volni, a ježiši Kriste, já letím 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 ztracených vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, který měli takový bílý lantu. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukávy a nastavili těžký. Franto, že jsi mi nic neřek, člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. No, nemáš představy, jak ty jsi vypadal.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
7: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
9: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
7: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
9: No, Išo, drž hezky, necukej.
8: Tak. A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
9: No, Išo, Išo, pojď sem, Išo, k noze, Išane, počkej!
3: Čerpa, vysadku, ukaž se.
7: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
7: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byly na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa. To je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
10: Plha. Skladník.
11: Děkuji, Roubiček.
10: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
11: Nerůž.
10: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
11: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
10: Ale děti se zase neholí.
11: To je pravda, ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubiček?
10: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
11: Ano, to se týká taky dětí.
10: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A teď rodiče jsou staří,
11: ale...
10: A taková dlouhá cesta...
11: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
10: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
12: Prosím tě, sedni si.
10: No ne, rozumíte. Já nevím jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
13: No.
10: Minulou hodinu jsme probírali jednoho z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
13: Století páry?
10: Ano. 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
13: No dobře, dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemner hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
14: Kdo tam?
15: Felix.
14: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
15: Jasný.
14: Ovšem zadaných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
15: No jo, držet spolu. Ale proč?
14: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
15: Ještě, že princ ochořel, vidíte?
14: Neochořel. Utek.
15: Chyba.
14: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
15: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
14: Naopak. Musí.
15: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
11: Jak to víte?
15: Já nevím. Já něco viděl.
11: Co jste viděl?
15: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
16: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
15: To jsem byl ruce radostí. A jo?
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, vy.
2: To je šimlik.
4: To je šimlik,
2: ne? Šimlik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolit?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama až z pohořelce.
6: Co, kdo ho sem pozval? Kdo ho sem pozval na Volnout, pana Volnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Stanisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, co to máš v puse, ukaž, Pěnka.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: Co to bylo?
8: No jak, ty k to mám...
7: To jako bylo políbení. To jako když volizuješ na nuk.
9: Ticho. Nemohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
7: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor, já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama, tady ten stůl je pult, voborník je pan Mercier, majitel toho krámu s hudebninama, Láďa je Francesco D'Assaro, hudební skladatel, vyšla mu skladba a jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu, zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
8: Jo a, proč vodka odešel k soudu Mercier?
9: Jo to je fakt, proč? Jo.
7: Co proč odešel
8: no, k soudu? Proč voborník jako Mercier odešel k soudu?
7: Co voborník odešel?
8: No ty to tam říkáte, že...
9: Že
8: předtím odešel do, k soudu Mercier, teda voborník.
7: No.
8: A proč?
7: No co proč? No to tady... No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
10: U not?
7: U not!
10: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
7: Co, jaký cizí slovo?
10: No u not!
7: No noty, neznáš noty, jsi Mercie, prodáváš
10: no, noty, noty.
7: Máš krám s notama, prodáváš noty.
10: Jo.
9: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
7: co?
9: Ten Mercier,
7: no.
9: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
8: No, kdyby něco dělal, tak by pro něj přišli přeci, že jo?
9: No, to je fakt.
7: Ale
8: tam šel sám?
7: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
9: Já jsem Matilda.
7: Co, jaká Matilda?
9: No Matilda, tady, no Matilda.
7: Jo, Matilda Šmauzová.
11: Ona je to, že na to divadlo bohuži, viď?
7: To je rasovina.
11: Vydrž.
7: Já jsem z vás jelen. A, jo. Matilda Šmauzová.
9: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
7: Co
9: se jmenuje? Mohla by se jmenovat jinak.
7: A jak?
9: No já, třeba Jarča Mladějovská.
7: A proč?
9: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová. No,
7: ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
9: Jak to?
7: No ano, o to právě jde, to není náhodilost to jméno, autor když to psal, tak uvažoval.
9: Jo.
7: Přece.
8: No ty přemýšlí o co
7: no,
8: píšeš.
7: To je jasný.
10: No to je stará hra,
7: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus.
10: No, tak já nechci vstupovat do děje.
7: Ale ne, jenom to čti, já chci jenom hlásit.
10: No ne, abych je nestrémoval. Major Šmaus, a čím je?
7: Jo, to je major. On je major, no. Má šavly,
10: jo.
7: Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
10: No, já jsem ani nechtěl. No,
7: tak moment, já ti zazvoním. Cililink.
12: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout.
7: Sedni si. Slyšeli jste.
8: No, dobře, ale...
7: Počkej, slyšeli jste.
10: No dobře, no voják to jde, no.
7: Počku, no voják to jde, ale jak to řekl? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený.
11: Je to pravda.
7: Tak, buďte tak hodná, jo. Tak, moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
9: Ne, Láďa je přece Casaro. Tak D'Assaro.
7: Aničko.
9: Láďa je D'Assaro.
7: Aničko.
11: Já ho obdivuju.
7: Aničko. Vy jako Anička víte, že on je Dasáro. Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová, nevinné, 18-leté poupě. Ale ty ženy vypadaly před stolety jinak.
9: Ale je úplně pitomá, pane, ty zas pochopte to. No tak ona normálně teda jako já, jako Matilda, přijdu do krámu, a tady Láďovi teda tomu Kasárovi.
7: Dasárovi,
9: no tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
7: ale
9: to je úplně
7: ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
9: No to je to samý, ne?
7: Ale není to to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
8: Hello. To je ten omyl toho.
7: Ne omyl.
9: Ne, to já už tomu rozumím. Ne, jasný, já vám řeknu. To je výborný, jasný. Kde jste tu hru našli, pane?
10: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
7: Autor.
9: Já tomu úplně rozumím. Tak to počkejte, to je teda ten Kasáro. To on je teda, já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
7: Co fika nemyslíte?
9: No jistě.
7: A jak to z
9: čeho? No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
7: Ale Aničko, no, ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililin. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. Ano. A co udělá on?
11: Ano.
7: No to, co udělá každý normální mužský.
11: Ano. Ano.
9: Teda to je výborně vymyšlený. No.
7: Jasný. Chcete ještě další
9: vysvětlení? Dobrý.
7: Další dotazy.
8: No já mám z toho trochu strach.
7: A z čeho?
8: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
9: Co by tomu řekl? To je přece divadlo, ne? No, herečky ve filmu, no. Ty dělají jinačí věci, no. A taky jsou vdaný, ne? Tak pojďte.
11: Tohle to se bude líbit.
10: Myslíš?
11: Uvidíte.
1: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemmel pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fislá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí Drahoušku z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý. Jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mogu si dát inzerát do vaseho fafofifu?
3: Co prosím?
2: Inzerát do vaseho fafofifu. Nedám zuby.
4: Zuby, já někoho zavolám.
5: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, vesno, vypad vám v lístefek.
5: Děkuju.
2: Prosím.
6: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
7: Co byste chtěl ten inzerát? Pojďte se mnou, pane.
2: Nemám fát.
7: No, heru, gol,
2: fakra.
7: Mě tady nebude.
2: Fakra,
7: foto. Hodně po celý dom.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej sem ten fakt.

0: spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemr, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A to je pan Kemr vysvětluje, proč to všechno dělá.
1: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našňup, že rozbil barometr.
2: Proč barometr?
1: No on jak je vráždí, rozbije, všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
3: No, se máte čím chlubit.
1: No, co ten bažan, co? Abyste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta. A vyset. Aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
3: Jen seď, tatínku. Pak tě zas budou bolet nohy.
1: Kluk má o mě péči, no. Bylej papírník nelenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
2: Jak to potom končí, taková legrace?
1: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
4: Tvoje starost, moje radost.
1: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, který nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě, no, on zas měl radost, že nás tak převez.
2: Co si myslíte o těch dveřích?
1: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
3: Nikde nic. Co já teď budu dělat? Bez dveří.
5: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
3: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
0: Josef Kemr byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla. Jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
6: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroje vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Já, když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce 3 filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v Pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

a smrzem horko soupeří a krev mi vaří. Vždy žádný odznak nevytáh, tak kam se šourá v bačkorách a přitom říká žádnej strach.

0: na čase být.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.